0: Carnifornie Gigolo jsme teď zase zaparkovali zpátky ve studiu KISSu, ze kterého vás moc zdraví Lukáš Bláha. Je to na vás, já se moc těším, co budete objednávat a vybírat do našeho vysílání. Buď skrze mobilní aplikaci, anebo číslo 210-323-323, kde už mám netrpělivě čekajícího Petra. Ahoj Petře.
1: Ahoj, ahoj Kubo, z Rady Kytáky.
0: No Kubo ne, ale nevadí. Já ti úplně rozumím, hele, já to taky mám. Hele, co by člověk chtěl po tom mozku ve 2 hodiny a 6 minut, co si budeme povídat?
1: No, já jsem začínal v 1 hodinu, takže já jsem ještě takový polospánek.
0: Ne, no to chápu, tomu úplně rozumím. To já, na mě ten polospánek už pak jako odchází tak 5:30, no. Pak jsem použitelný, chvilku. No tak jo, prosím tebe, co by si rád, Petře, slyšel?
1: Je to toho Queenu, výběr nechám na tobě. Rapsody jsou dlouhý, to víme, to tam dávat nemůžeme.
0: Tak.
1: I když výjimka potvrzuje pravidlo. Tak nevím, mě to odpínu, nechám to na tobě.
0: No dobře, já jsem si tady vzpomněl, aby jsme do toho trochu šlápli, na jejich hit Flash, který předělal na začátku milénia, nebo předělali dvojka Vanguard, tak doufám, že se to bude líbit.
1: Asi jo.
0: Jo, jo.
1: A bylo by to pro všechny, kdo se teď momentálně flákají na německé dálnici A14 a snaží se dojít do Wolfsburku a doufám, že nás to polský sportovci zase nezasekají a tam neskáčeme jako opice.
0: Je mi to jasný. No tak jo Petře, tak hlavně klidnou cestu, díky, že jsi se ozval a těším se zase brzo v éteru.
1: Dobrý, ahoj.
0: Díky. Měj se úžasně, ahoj a vám všem senzační noc. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Tím si můžete být naprosto jistí a teď to potvrdíme, ale ještě předtím jedna aktualita dopravní od Norberta, za kterou mu patří velký dík.
2: Čau kysáci, dobré ráno. Kdo jedete od Brna na Prahu od 139. jede nadměr, jede přes oba dva pruhy, takže se nedá předjet, takže pevné nervy a dobrý dolet. Zatím čaute, Norbert.
1: Tak s tímhle přáním se přidávám i já. No a v podstatě se vydáme teď na silnice znova a to zásluhou Viktora.
3: Ahoj Luky, pozdravujem z cesty směrem do Německa. Momentálně se nacházím v České republice a poprosil by som ťa o song od DJ Antoana a skladbu London. Nech mi to uteká čím skôr, lebo riadím auto sám. Pozdravujem všetkých kysákov. Ahojky. Kiss.

0: minuty chybí do půl třetí, jsou s vámi noční žuboxy na Kissu, než se pustíme za pár momentů do dalších vašich přání. Tak mi dovolte představit vám jednu novinku v uvozovkách, protože ono jde o song z roku 2000. Ovšem dostal nový kabátek, postaral se o něj vám jistě dobře známý a oblíbený producent slovenský Mark Voss a jde o píseň od Holek. Jmenuje se Party a já myslím, že tohle je naprosto ideální letní party song pro rok 2026. Tak se ho vychutnejte, mimochodem zítra večer se taky objeví v Kiss parádě, takže pro něj pak jistě půjde hlasovat na Kiss.cz. No a tohle, to už jsou slíbené holky.
1: Be happy, Kiss. Radio Kiss.

0: Přesně, jak zpíval kapitán Jack a jeho ovečky, Together Forever, společně letíme úterními nočními juboxy na KISu, no a teď právě míříme na telefonní číslo, telefonní aparát 210 323 323 a tam je Niki, ahoj!
1: Ahoj, dobré ráno.
0: I tobě.
1: Krásnou, no.
0: No, tak jako podle toho, co zrovna kdo tráví, no.
1: No, tak já jsem teď prostávala, takže pro mě teda dobré ráno.
0: No, tak hezké ráno, ať se ti dobře probírá do úterka 26. května. A co si dáme?
1: No, tak jelikož jsem vůbec nepočítala, že se sem dovolám, tak jsem nevěděla, takže ty si se vybral ty.
0: Dobře, to je pravda, no, já to musím takhle jako propálit.
1: No, to nevadí. A no, tak bude to teda pro všechny, kteří poslouchají a hlavně teda pro tebe, pro mě.
0: Mm-hmm.
1: A pro mojeho šéfa, no, který no. Teďko taky řídí. No, tak hlavně pro něj, no.
0: No, aby si si udělala očko. No, to taky, tak to jako samozřejmě to určitě, ale aby nějaké výhody samozřejmě si z toho taky měla, že jo?
1: No, tak já mám jako hodného šéfa. Super chlapa, takže...
0: To je dobře. Tak zdravíme super chlapa, milý šéfe. Jo, to je Niki tohle. A
1: budeš
0: rozdávat prémie, tak... Víš, komu je nedat. Ne. Tak jo.
1: Děkuju,
0: Luky. Jo, za málo, já vždycky umím potěšit. Niki, já ti samozřejmě přeju šťastnou cestu, protože vím, že už jsi ve svém kamionu v tuto chvíli.
1: Jo.
0: No a... Tohle to, já myslím, že pořádně teda to nakopneme, no. Bon Jovi,
1: doufám,
0: It's My Life.
1: Teda,
0: no jasně.
1: A hlavně toho šéfa.
0: Paráda.
1: A co mu líp jede teda.
0: Přesně tak. Tak hezké úterý, ahoj.
1: Jo, mějte hezky,
0: ozvi
1: ahoj.
0: Se zase. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: No, myslím, že je fér se zase na chvilku podívat do mobilní aplikace, dát tam někomu prostor konkrétně. To bude Pavel.
2: Krásný večer, Luky, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničko od Handsome Bob a bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohle skvělé rádio, pro tebe do rádia, ať to spolu vydržíme do 6. A prostě pro všechny, kteří pracují tuhle tu krásnou, teplou úterní noc. Dík, Pavel ze Skotska.
1: Ano, je to nádhera, dalo by se dělat spoustu jiných věcí, než pracovat, ale věřím, že se zase brzo dočkáme. No a tohle je skvělá vzpomínka na 90. léta, na tenhle velký hit, takzvaná Mbabka, ať máte bezvadnou noc. Radio Kiss.

0: Na hodinách tři stejnou dobu, tak ještě budete rozhodovat o muzice 210 323 323 nebo apka. Nejdřív ale anarchisti Chumba Wamba.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: The Hit

0: Na KISu, Mike, Candice, everybody, ano, vy všichni buďte pozdraveni z KISu, od Mixpultu, tady Lukáš Bláha. Přející vám už úterý 26. května, hlavně druhou polovinu nočních jukeboxů. Zase to utíká jako blázen, teď právě, ale je vlastně spousta času na to, abyste ovlivnili náš playlist. Buď skrze číslo 210 323 323, anebo mobilní aplikaci. Tam se ozval Honza.
1: Ahoj, krásné ráno, zdravím všechny kysáky. Tak právě vyrážím z Olomouce do Českých Budějovic a zpátky. Poprosil bych na cestu, dejme tomu Marky Mark, no merci, šlo by to pro všechny kysáky a pro všechny piloty, ať za tím volantem neusnou. Mějte se, šťastnou cestu, krásný den, ahoj Honza, díky.
0: No tak jasně, že šlo, jdeme na to, pěknou noc.
2: To nejlepší od 90. let. KISS Radio KISS. This right here is a good

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: O tom nemůže být absolutně pochyb. Linka 210 323 323 je opět obsazena a já se proto ptám, kdo je tam?
2: Ahoj, ahoj, tady Vlada.
1: Nazdar, nazdar. Kde pak nás ladíš?
2: Já momentálně teďko v Německu, kousíček přes hranicema do Francie.
1: Jo, mi to jasný, takže za volantem zkrátka.
2: Jo, jo, jo.
1: Jo, jo, jo. Kolik toho máš ještě před sebou?
2: Hele, vychází mi to ještě nějaký 14.
1: To není málo, co si budeme nalhávat?
2: Tak je to za rožkem.
1: Jo, no tak, jo. Hele, je potřeba to brát pozitivně, to je jasný. No tak jo, tak čím tě zpříjemníme aspoň cestu trošku?
2: Tak, kdyby to bylo možný, tak teda Gigi Augustino, bla, bla, bla.
1: Jasně, máš ho mít a pošleme ho někomu?
2: Pošleme ho samozřejmě všem kysákům, hlavně nočním letcům, od kulatý lopaty a pro moji manželku Irenku a dceruškou Ninušku, princeznu moju.
1: Jasně, a ty asi spinkaj, veď?
2: Samozřejmě.
1: Jasný, tak jim to zahrajem do snu aspoň. Třeba jim to tam doletí. No tak jo, Máro, tak ještě jednou šťastnou cestu, měj se nádherně.
2: Taky.
1: Ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: se před půl čtvrtou si dáváte úterní noční jukeboxy, za námi Felix Jan, Whitney Houston, vzpomínka na ní, It's not right, but it's okay. Já věřím, že okay jste i vy, i přesto, že máme nezvykle teplou noc a je před námi rozhavené úterý, kdy má být, mají teploty vystoupat až na 33 stupňů. Já díky a děkuju Pavlovi za to, že dal vědět, že kousek od Glasgow ve Skotsku je teď 20 stupňů. To už tam prý dlouho nepamatuje. No, mě to ukazuje tady teďka pocitovou teplotu 19, což taky samozřejmě na 26. květen není úplně málo. Tak jestli máte chuť, dejte taky klidně vědět, kolik teď tam, kde jste, tam, kde nás ladíte, měříte. Klidně to pošlete do aplikace. No a jste taky, já teď půjdu na jedno přání, které se nám totiž hodí k výročí, protože americká zpěvačka Lauryn Hill má dneska 51. narozeniny, někdejší členka kapely Fugees, a právě tu si přeje Honza ze Svojetic, Ready or Not. Tak já věřím, že jste připraveni.
1: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Posloucháte noční juboxy na Kisu, no a pojďme v tuto chvíli.
1: Ahoj, chtěl jsem poprosit, jestli by bylo možné zahrát The First, The Last Eternity, ale tu původní verzi, ta je lepší, s tím malovaným klipem, to bylo super. Teď jsem vyrazil z Německa na Francii, vůbec se mi nechce, bylo tady vedro, nedalo se spát, tak ať se dobře jede, díky, ahoj Jarda.
0: Jardo, ty jsi mi úplně vytrh z úst. Někdy ta technika nám takhle tady se rozjede a ani se s tím nedá nic dělat. Však to znáte určitě. No ano, když jsme u toho vedra, tak dneska v noci mi tady píšete, jak jsem vás žádal, jak to máte. Tak v Břeclavi na D2 auto mi ukazuje 16 stupňů. Zdravím od kulaté lopaty Marv. No a Peter, ten nás sledí ve Švédsku a tam je teď v Askerdundu aktuálně 13 stupňů. Tak to je poměrně chladno, ale zase na Švédsko to asi není tak hrozné. No tak jo, tak díky za to, že jste s námi a že dáváte vědět, kolik teď aktuálně měříte stupňů, jestli je to tropická noc či ne, ale to by muselo být na 20 stupňů. Ale v Glasgow tam jí evidentně, jak psal předtím Pavel, v tuto chvíli mají. No a tohle, ano, stará dobrá devadesátková verze od Snepáků. Pěknou noc.
2: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox.
0: Díky, že se do nočních jukeboxů dozýváte nejenom na přání, ale i na moji výzvu, kolik je teď právě u vás stupňů. Třeba Martin, v Krušných horách aktuálně 8 stupínků, no tak to opravdu na žádné vedro nevypadá. Ozval se i další posluchač.
2: Ahoj Luky, nevím, kde ty teploty berete, ale my tady na Vysočině na Pelhřimovsku máme 10 stupňů. A jestli by to šlo, tak něco od Prodigy pro všechny jihlavské novináře. Díky, čau.
0: Tak to byl Laďa, ano, no, samozřejmě někde je méně, ale někde na severu Čech i tepleji, což nám teď potvrdí posluchač z České Lípy.
3: Ahoj, tady Michal z České Lípy. Aktuální teplota je 17 stupňů a jinak bych tě chtěl poprosit, jestli nešlo něco zahrát od Rammsteinu. Děkuji, čau.
0: Já bych hrozně rád, ale Rammsteiny tady nevlastníme. Já myslím, že ale takový Prodigy, ty nám je hravě nahradí. Dáme si takový klasický starťák, protože se to i tak jmenuje. Firestarter, ať máte skvělý začátek úterý.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio.

0: Pondělí čtvrtá muziku máte pod palcem na Kissu dál vy, ať si uděláme parádní úterní ráno s datem 26. května.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Dobré úterní jitro vám všem z KISu, vinčuje Lukáš Bláha za tady mikrofonem. Vy na druhé straně dáváte vědět, kolik máte stupňů. No a dalo by se říct, že asi v podstatě se to dá rozdělit na Moravu a Česko, jelikož na Moravě, nebo vlastně i v Schebu, abych tomu nekřivdil, dorazila zpráva, že tam máte teploty kolem 10 stupňů, z Mladé Boleslavy tam naopak přišlo 19. No a představte si, že v takové chladné Anglii tam je teď takhle, alespoň o tom poreferuje Roman.
1: Zdravím všechny posluchače, i tebe. Jedu po Anglii, vyrážel jsem z Derby, bylo 23 stupňů, teď je tam 21, jsem u Northamptonu a valím do Eindhovenu. Takže dlouhá cesta, 660 km, bude to mazec a zahraj tam něco od CC Catch. Díky, Román.
0: No, teda, Uďo, Romane, to není normální.
2: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A to jak těch klasických devadesátkových před chvílí od pana prezidenta JoJo Action, tak samozřejmě i úplných novinek, což teď bude přání od Michala z linky 210-323-323. Ahoj Michale.
2: Čau Luky.
1: Tak povídej, přeháněj, co ty si objednáš.
2: No, já bych chtěl tu novou Emily, Maj.
1: Ano, tak jo.
2: A chtěl bych to věnovat samozřejmě tobě, a ti to uteče do šesti, raní trojce. Pak bych chtěl pozdravit do Přimětic Janu a Lenku. Mm-hmm. Pak bych chtěl pozdravit moji oblíbenou trafikantku Alču Rotišnova do trafiky.
1: Jasně.
2: Potom manželku a dceru, který jdou na vlak za chvilku. Mm-hmm. No a pak kámošku Blanku a Jarku, který taky půjdou do práce. No a jinak pro všechny kysáky, pro všechny kolegy řidiče.
1: Jasně, no tak jo, tak skvělý. Já doufám, že to ti všichni, pro které jsi to věnoval, v tuhle chvíli slyšeli. To by bylo úplně ideální.
2: To by bylo.
1: To bylo jako, to musel by mi to být asi trošku ideální svět, ale na druhou stranu, proč ne? Já se koukám, jak nám Emily boduje v Kisparádě a ona tam nějak není, koukám. Ne, je tam jako novinka, pardon, omlouvám se. Je tam pro tento týden jako novinka, tenhle kousek právě jmenuje se Maj. 26. maj, ten je před námi, tak ti přeju, ať je co nejhezčí.
2: Děkuju.
1: Měj se nádherně, Michale, a zase brzo féteru, ahoj.
2: Taky, čau.
1: Hezké ráno.
0: Radio Kiss. Kiss.

0: To, co minutu před půl pátou slyšíte, jsou noční jukeboxy na Kissu a před další várkou vašich přání ještě pojďme na led.
1: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
0: No, co si budeme povídat, asi těžké sny provázejí naše hokejisty po včerejší překvapivé porážce, překvapivé možná ještě slabé slovo s Norskem 1-4, to znamená, že jsme si celkem zkomplikovali postup do čtvrtfinále, to už ne, ale to, abychom narazili na nějakého příjemnějšího soupeře z druhé skupiny, ještě navíc, abychom nemuseli na playoff cestovat. Ale nedá se svítit, pravda je taková, že s Norskem jsme naposledy na šampionátu hokejovém prohráli v roce 2010 a pak z toho bylo zlato, tak jestli to takhle nakonec dopadne, tak budeme samozřejmě velmi rádi. Mě by zajímalo, jak to vidíte vy, jestli našim hochům ještě věříte, jestli dokážou dneska potrápit nebo dokonce zdolat Kanadu večer ve 20:20. Dejte vědět. No a taky k 26. květnu se váže jedna úžasná událost, protože jsou to přesně dva roky, kdy česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji 2024. Tohle se neoposlouchá.
2: Ale už se nestane nic. Česko má 13. zlato. 13. zlato a má ho doma.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Hezké úterní ráno, díky, že vstáváte s Kysem na oplátku, hrajeme to, co se vám líbí, no a na lince 210-323-323 už vítám Honzu, ahoj.
1: Ahoj, Lukin.
0: Ahoj, Honzo, nebuď smutný, že jsme se netrefili do tvý muziky. Chápu, to je jasný. No ne, tak doufám, že ti to tam uteče, do kolika to dneska vidíš.
1: Tak do tří, no.
0: Jo, no tak doufám, že to budeš mít co nejdřív z krku, takzvaně za sebou. No, dáme Machina Time, vysvětlím za chvilku proč a věř mi, že to je opravdu bomba, že to je fakt na probrání a pošleme to někomu?
1: Tak asi všem posluchačům ráda, jak jest a tobě.
0: No tak děkuju. Jak je u tebe teďka? My jsme tady řešili s posluchači, co se týče stupňů. Koukal jsi se na teploměr?
1: 14 stupňů, ale jsem před Drážďanama.
0: Tak, ale je to slušný.
1: Jo, dá se to.
0: Hokej jsi včera sledoval?
1: No, sledoval.
0: No, nebudem si kazit ráno asi, věď. Ale ani já je nepotěším, přesně tak. Asi ještě optimista, nebo už ne?
1: Jo, Kanadu porazíme a pak to bude dobrý.
0: Přesně, ale takhle, všechno se to bude lámat ve čtvrtfinále. To je vždycky, já bych opravdu se ani nedivil tomu, protože v té druhé skupině, a to bych jim to moc přál, protože Švýcarsko je doma, oni všechno vyhrávají, jo. A pak se klidně může stát, že pou na Švédsko ve čtvrtfinále. A bude hotovo, no. To je takový
1: může cokoliv.
0: Přesně takový čertí kopítko těch šampionátů je prostě to čtvrtfinále, no. Tam se ti může dařit 7 zápasů v záříš, pak jeden den se špatně vyspíš a je to všechno jinak, no. Tak doufám, že naši si to vybrali včera a už to bude jenom lepší.
1: Přesně.
0: Tak doufám, že Honzo, ty budeš mít taky před sebou dneska skvělej den, moc ti to přeju, no a jdeme na muziku, měj se nádherně a díky, že jsi se ozval.
1: Taky, díky, ahoj.
0: Děkuju, ahoj, no a přímo konkrétně ten song, ten letí Fílovi, ano, Filipové mají dneska svátek, jede z Prahy do Nitry dodávkou v tuhle chvíli a chtěl by to k dnešnímu svátku, no tak tomu to musíme zahrát a vám všem Filipům všechno nej. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Krásné úterní ráno, lehce, přesněji minutu po 4:45 vám všem. Já moc děkuju za vzkazy ohledně hokeje, zda našim hokejistům věříte nebo ne. Za všechny jeden vzkaz od Luboše, který to tak nějak hezky shrnul.
2: Ahoj, já tě zdravím, ale co se týče toho hokeje, tak já si myslím, že je to letos docela bída. Je to i kvůli tomu, že prostě nemáme nejsilnější mužstvo, bohužel. Hráči se na L jako jsou zranění, nemůžou a tak dále, což chápeme všichni. Ke všemu ten světový hokej začíná být víc vyrovnanější, už to nejsou takový ty výsledky jako 20-0, 30-0, jak tomu bývalo kdysi. Prostě musíme se s tím smířit, že už nebudeme pořád vyhrávat zlato. Pořád budeme věřit, doufat, uvidíme. A já si můžu poprosit zahrýt na stateče srdce. Díky, ahoj Luboš.
1: Dáme, no a jak tomu ještě přilípnu s dovolením vzkaz od Kuby.
3: Ahoj, dobré ráno všem, přeji krásné ráno do studia všem řidičům, od nás klukům z Vintranzu, Zbyňkovi, Tomášovi, také na cestách Starkymu, který je někde v zahraničí momentálně, a přeji nádherný den. Ahoj.

0: Pět hodin, k ním jedna minuta 59, jich tak ještě rozhodujete o muzice vy, ale nejdřív nám to tady namíchají Rio, Party Shaker, hezké ráno.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Kissu, 7 minut po páté, David Guetta, Hypetone a ještě navrch Bonnie Tyler, která tenhle kousek zpívala kdysi v originále Together. Věc, kterou možná sportovní fanatici jako já mají ze mě doma velkou radost, protože kromě mistrovství světa v hokeji sleduju taky French Open tenisové, které začalo a tam se to neustále omílá, strašně často to tam hrajou po zápasech, takže myslím, že tenhle hit se zase dostává dost do podvědomí a navíc Bonnie Tyler měla před nějakým týdnem velké problémy zdravotní, tak jí přejeme samozřejmě brzké uzdravení. A já vám všem hlavně dobré úterní ráno, dvě varianty stále platící, jak se dostat do našeho playlistu, buď skrze mobilní aplikaci, anebo číslo 210-323-323 a tam už je Leontýna. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, jaké ty máš úterní ráno?
1: Na to, že jsem dospala, tak jako celkem dobrý.
0: Jo, tak to je skvělý, to mám radost, že ty máš radost, že máš dobrou náladu, že i přes to zaspání je to parádní. No a čím ti vylepšíme to ráno, jakou muzikou?
1: Já bych prosila Veronu, mm-hmm. Pro nás jedou. Ano. Je to takový jako ideální, protože za cestu jsem v autě, tak jsem potkala si 10 policejních autů.
0: Aha, nějaká akcička. Kde pak, že se to pohybuješ?
1: Na Olomoucku.
0: Dobře, tak tam opatrně. No a budeme to někomu posílat?
1: Pro všechny do teďka stává, pro všechny řidiče a pro fajn lidi, oni budou vědět, nemusím jim jmenovat.
0: Dobře, no tak jo, tak Leo, přeju ti úspěšné úterý, měj se krásně. Zase brzo Féteru, ahoj. Ahoj. No a Verona, ta ještě letí pro George, který se vrací z Norska z ryb. Hezké ráno.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Ano, jak by snad řekl Zimmerman, o tom by se mohli vést spory nebo s tím dokonce nesouhlasit, ale opak je pravdou, protože opravdu my to teď potvrdíme, že nikdo vám nezahraje víc písniček podle vašeho gusta. Je tu vzkaz od Ivany.
2: Ahoj, prosím tě o zahrání Blue One Love pro lepší náladu, pro všechny kysáky, pro tebe do studia. A tě hezčí den, díky, čau, Ivana.
1: Já moc děkuju, dobré jitro.
0: Radio Kiss.

0: lehce, přesně 3 minuty po 17:30, hezké ráno, pokud možno pohodové, 26. květnové vám všem z Kisu. No a pokud máte pocit, že jsme vám ještě nepustili něco, abychom vás pořádně probrali, tak vězte, že teď nám to zajistí někdo, kdo má přezdívku Branko, Branko Granko, asi rád kakajíčko, a právě teď si pustíme jeho vzkaz.
1: Ahoj Lukáši, dobré ránko tobě, dobré ránko všem kysákům, tobě konec šichty, nám začátek šichty a já bych potřeboval trošičku nakopnout, protože jsem nespal ideálně a mám před sebou ještě nějakých 500 km směr Německo, tak bych poprosil Subfocus Solar System, aby to nakoplo všechny, který teď krutí kulatou lopatou.
2: Kiss, Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Nebál bych se tvrdit, že v tuto chvíli spíš tak trošku už raní, protože hodiny ukazují 5:40 a na lince 210 323 323. Já vítám Aničku. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, Aničku.
2: Dobré ráno.
1: Tobě též, kde pak nás ladíš?
2: Ladím u Hostivice, u Prahy.
1: Jasně. A ty už jsi mi mimo éter prozradila, že tě čeká důležitý životní krok.
2: Ano, hodně. Je to těžký krok, ale ano, po 6 letech, 6,5 roku budu měnit práci, takže mi je docela i smutno, ale hrozně se těším.
1: Je mi to jasný. Tak jdeš za lepším, jo?
2: Ano.
1: Jo, to je dobře, to je dobře. Tak jo, tak samozřejmě, je to dneska nebo...
2: Dneska.
1: Přímo dneska, jo?
2: Ano, přímo dneska.
1: Tak to je nádhera, že se ti povedlo takhle dovolat teda. Tak no. Samozřejmě, asi předpokládám, že písnička poletí i pro bývalé spolupracovníky, je to tak?
2: Ano, ano. Jestli můžu říct firmu, tak budu ráda.
1: Ale můžeš, tak že seš to tak ty, jo, Aničko.
2: Tak je to firma Office.
1: Ale už to nikdy neopakuj, prosím tě.
2: Tak jo.
1: Dobře.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je v pořádku. Tak jo, a někomu konkrétně tam?
2: Určitě je Tomášovi Rychlíkovi, protože on nevěřil, že se dovolám. A každé ráno poslouchat taky se mnou v radio cestou do práce a pak se bavíme, jak hezky hrajete a máme lepší den.
1: No tak to jsme moc rádi. No tak jo, tak Aničko, držíme palce, to znamená od zítra nastupuješ opravdu na nový flek takzvaný. No tak jo, tak se drž a písnička, ty si chtěla, abych to vybral já, tak já doufám, že se ti to bude líbit, protože ten následující song Gorilla, začíná to, nebo mluví se tam o tom, že this is the first day of my life, jakože to všechno vlastně začíná, tak já myslím, že se to celkem hodí, jo?
2: Moc krát děkuji.
1: Paráda. Měj se krásně a držíme palce s Kisou.
2: Taky a krásný den.
1: Taky, ahoj. Hezké úterý. Radio Kiss.

0: my si prostě taky nedáme pokoj, time after time, znova a znova vám hrajeme na přání. Mimochodem v den, kdy je Národní den papírových letadel, tak vám poletí poslední přání a to má na starosti Stanley.
1: No krásné dobré ráno, já bych tě chtěl poprosit o pendulum, byla by to tarantule a bylo by to pro všechny řidiče a taky pro motorkáře, kluci dávejte na sebe pozor, začala sezóna, tak někteří řidiči jsou neohleduplní k nám. A chtěl bych to taky proslat pro našu bandu do Espra a tak všelijak pro všechny kamionáky, ať se jim daří a taky pro kamioněčky samozřejmě. Takže pěkný den a kolem rolu, jak si říká, no. Tak čau Stanley, čau čau.
0: Přesně tak, no a tohle je hit pro všechny arachnofobiky speciálně. Radio Kiss.

0: Lukyho, dobré ráno, kolego.
1: To byly časy večer.
0: To byly časy.
2: Jo, tak počkej, on není unavený, on je zasněný.
1: No, právě.
0: Můžu tady udělat takový menší edukativní okénko?
1: No, tak samozřejmě to může.
0: Opakujte po mně. Češi do toho.
3: Češi do toho.
0: To je dobrý, dobře. Nebo my chceme gol.
3: My chceme gol.
0: No, když to jde, tak co jste dělali včera? Polovina rádia se včera setkala, aby fandili, a podívej se, jak to dopadlo.
1: No, to je právě ono, to je ono.
4: Blbá karma, no,
2: to je nějaká divná elektronka.
0: Že vy jste tam řešili nějaký bulváry a podobně, a vůbec jste nefandili, ale nekoukali jste na hokej.
2: Jsme fandili.
4: Hele, s Míšou jsme tam byli od samého začátku, ano. Pak přicházeli kolegové, no a jednou jsme si zařvali, hele.
1: Jo, to je vlastně pravda.
0: A co dneska, jak to typuješ, Luky, s tou Kanadou?
1: Jo, no, já myslím, že prostě my to umíme na ty lepší, no.
0: Jo, hezky, hezky.
4: On tam někdo psal, že outsideri nám vždycky nandají, ale na ty lepší jsme pak jako dobrý, tak třeba dneska fakt to prolomíme a bude to dobré.
0: Jako až včera ke mně doputoval ten fór, jak to bylo se Slovenskem.
1: Jak?
0: Že jsme schopní vyhrát Slovensko levou zadní.
1: Ano, ano,
4: to
1: ano.
4: Ti nedoteklo.
0: Ne.
1: A ještě navíc, a co bylo ještě, to je ještě mnohem suší a trapnější.
0: No.
1: Že vlastně my jsme se připravovali na nory a tam byla ta fotka tý nory. Jako
2: jo.
0: tak ten je taky takovej. Tak uvidíme, co dneska. Luky, díky za noc. Ahoj.
2: Ahoj.
0: To zněla hezky, víc, že ti děkujem za noc.

0: prací.
1: Dobré ráno, dnešní obloha bude napříč republikou jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty se vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 23 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle které budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Íránský prezident podle státních médií nařídil obnovu internetového připojení v zemi. Uvedla to agentura Reuters, podle které tamní média citují mluvčího ministerstva komunikací. Připojení k internetu úřady v zemi blokují nepřetržitě 87 dní. Úřady blokují připojení k zahraničním internetovým doménám od 28. února, kdy začala válka mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. A teď zpátky domů.
2: Z turistických oblastí v Pardubickém kraji minulý rok zaznamenalo největší počet hostů Pardubicko, které zahrnuje krajské město Bohdanečsko, region Kunětické hory, Holicko a v západní části také Kladruby nad Labem s okolím. Přijelo do ní 138 885 návštěvníků, což je téměř čtvrtina loňské návštěvnosti.
1: Sport. Čeští hokejisté promarnili s Nory příležitost zajistit si nejhůře druhé místo ve skupině. Namísto toho upnou pozornost k utkání Dánů se svými pondělními přemožiteli, které začne dnes už ve 12:20. Pokud ho Norové zvládnou bez zaváhání s plným bodovým ziskem, národní tým už bude mít jistotu, že bez ohledu na výsledek večerního zápasu s Kanadou obsadí třetí nebo čtvrté místo. Bude muset do Curychu a narazí na dosud 100% Švýcary nebo Finy. Tolik zprávy na Kisu s Blankou Holoubkovou.
3: Blani, děkujeme, taky tě vítáme v ranním vysílání a zdraví vás Míša,
4: Patrik
3: a Roman. A jdeme na to.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Ahoj, kysáci. To byli Masterboy na Kisu. My už jsme probuzení, protože u nás už tady proběhla výměna názorů. Jsme si tady vjeli do vlasů. Říkám, mám raní kachnu.
1: A my jsme řekli, ne. My máme raní kachnu s Míšou.
0: Takže to bude něco hokejového, protože včera jsme se v podvečer neviděli a musel na koncert Davídka. Vy jste byli fandit hokejistům českým. A takže čekejte, kysáci, něco ve sportu. To bude určitě něco s hokejem. A nebo pravdou je, seděli jste u piva a jestli jste i po hokeji něco rozebírali, tak
2: byli
0: to bude...
2: Byli jsme tam dlouho.
0: Tak to bude pěkná blbost.
1: Jo. Nicméně dneska je to na nás, Romane, ty si nech, odlož si.
0: Tak to sledujte, kysáci, když tu zazní něco divného, pamatujte si to na 8:45, abyste zavolali. Vzpomenej si, co bylo včera za raní kachnu.
2: Včera byla raní kachna o tom, že když zatneš pěst a ten palec ti zasahuje až k polovině malíčku, tak tvoje děti budou vyšší než ty.
1: To je blbost.
2: Teď, když to říkám zpětně, to je hrozná blbost, ale...
0: Dokážeš si představit toho chlapa nebo ženskou s tím palcem až k malíčku?
2: Hele, ale já mám třeba palec až k
0: malíčku. To jo, ty děláš divnou pěstovku. Kdybys tak někomu dala pěstí, jak si zlámeš prsty, Míšo?
2: Nezlámu.
0: Jo.
2: Nezlámu.
1: Dej mi pěstí.
0: Zkus to na Patrikovi.
2: Takhle se musí dávat.

0: internetové stránky a hned tady mám nadpis, na kterém bychom vás si mohli kysáci trošku natrénovat, jestli jste bystrý a jestli byste to náhodou nepovažovali za raní kachnu. Stačilo by vyhodit snad jenom jedno, dvě slova. Je tu psáno, ale pozor, jako teď to říkám formou kachny a není to kachna, jo. KFC dnes zavře. Kvůli potížím s kvalitou masa mění systém. Ale já jsem z toho vyndal dvě slova. Na dvě hodiny. Oni totiž, člověče, začínají řešit tu kauzu, kterou rozjel ten tuňák, jestli víte, Jan Tuna se jmenuje. S tím, že se zde prodává nějaké zkažené maso a podobně. A teď se tomu jdou postavit čelem a jdou to vyřešit, aby to všechno bylo OK. Takže tak, to je věc, která mě zaujala na netu. Patriku, co tebe?
1: Mě zaujal velký bizár, který teda jsem tomu nemohl poprvé uvěřit. Ochránci přírody v Havaji, nebo na Havaji, nasazují speciální drony, které do horských pralesů schazují miliony komárů.
0: No, tak asi z nějakého důvodu my spotřebujeme, ne?
1: Ano, je to z důvodu právě, aby ochránil nějaký ptáky, šatovníky před jejich vyhynutí, který se živí právě komárama. Ale jako nedovedu si představit, že vidím drona, který na tebe vysype milion komárů.
0: Tohle bych chtěl nějak zneužít. Najít domov Michala Kavalčíka. A teď tam tím dronem přilítnout k okýnku, když v noci bude přes 20 stupňů. A pustit tam to hejno komáru.
2: Jdem na něj.
0: A ráno se ho zeptat v 10. Jak se ti spalo?
2: To byla bzučivá noc.
0: A Michal celý opíchanej.

0: Už je tady, už je tady. Už, už. Vedle, vedle. Hele, jak je naštvaný. Znáte to, jak tady macháte, on jede ještě víc, ten neřád jeden.
1: Já jsem to nesnášela jako dítě, já jsem se jich tak strašně bála, protože jestli mám nějakou sladkou krev, oni na mě tak šli a já jsem byla úplně celá poděbaná a to si pamatuju, jak mě babička ještě natírala takovým tím bílým pudrem.
0: Jo, na ty štípance, viď.
1: Jo.
0: A my tady teď řešíme komáry z toho důvodu, že někde na Havaji mají speciální drony a vysílají hejna komárů někam do džungle.
2: Ano, kvůli nějakým ptákům, aby je zachránili, protože nemají potravu.
0: Myslíš, že jako výsadkáři se jim tam taky rozsvítí to červený světýlko? Že už...
3: Výsadek,
0: jdeme na to.
1: Dejme tomu, že tyhle ty vysazený komáři, to je takový sebevražedný oddíl.
0: Ježiši, kamikadze, víš. No jo, tak nezaspíváme si.
1: Tak jo. A můžem.
0: A tři,

0: Připomínám, 1. června se blíží.
1: Ano, speciální playlist a Den dětí.
2: Já na to se vždycky těším.
0: Od 6 do 9, už pondělí.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Při tom krásným 90-kovým klidným hitu říkám Míše, tak co ty, co tebe zaujalo? A Míša si tam říká takhle pod vousy svýma malýma vousama. Jenom ňadra dmoucí tady na mě vyskakují.
1: No ano, útlý pas a ňadra dmoucí. Lucie Šlégrová nechce upozorňovat na svůj bujný dekolt. To se málo kdy povede.
0: To jsou nadpisy.
1: To
0: tohle.
1: Jsou nadpisy, já prostě nevím.
0: A pak ty hádky v těch diskuzích, ne? No, to mě tak zajímá. A ten druhej, tak proč to sem píšeš do diskuze?
1: Jo. Děkujeme za komentář.
0: No dobře, tak aspoň něco zaujalo tě.
1: Já jsem právě procházela internet, snad jediná informace, kterou jsem našla, že skupina Rybičky 48 v roce 2027 odehraje pouze jeden jediný koncert.
0: Ano. Takže zas další, ti, co jenom jeden jediný a pak jich bude X jako Marek ztracený a podobně.
1: Ne, to není jako poslední, ale že ten rok prostě zahrají jenom jeden.
0: Jo, takhle.
1: Oslaví 25. výročí.
2: Jo, to bude velký.
0: A ví se kde teda, když to bude jeden jediný, víš, co mají fanoušku?
2: Myslím, že to je zámek Kačice,
1: jo,
2: nebo něco takového.
1: Zámek Kačina.
2: Kačina, ne Kačina. Kačice.
0: Ty kachnice.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Dnesky jsem za volantem po celé republice.
1: Lukáši.
2: Ahoj, na D1 směrem na Prahu 100,5 km stojí v odstavném pruhu dodávka.
1: Romane.
3: Kdo jedete po D4 směr Praha, tak na 56. co je 6. kilometru je dopravní nehoda, osobní vozidlo s kamionem.
4: Ještě zpátky k D1, kde se na 114. kilometru ve směru do Prahy řeší nehoda.

0: KIS počasí.
1: Dobré ráno, dnešní obloha bude napříč republikou jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty se vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 23 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby dle ministra kultury Oty Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. K návrhu ministerstva kultury už dříve přišlo okolo 400 připomínek od České televize, Českého rozhlasu, komerčního sektoru, ale i rezortu financí, vnitra a dalších ministerstev. Bolivijský prezident Rodrigo Paz v pondělí oznámil, že si nechá snížit svůj plat na polovinu. O 50% se sníží také platy ministrů. Rozhodnutí souvisí s protivládními protesty, které se v posledních týdnech odehrávají v hlavním městě. Plat bolivijského prezidenta je 25 tisíc boliviánů měsíčně, což je zhruba 75 tisíc korun.
0: Sport.
1: Český hokejový národní tým na mistrovství světa v předposledním zápase skupiny B padl s Norskem 4-1. Hlavní důvod porážky byla skutečnost, že hráčům na zápas nebyly poskytnuty suspenzory. Báli se proto hrát tvrdě. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: Co dodat, no? Co k tomu říct?
1: No jo.
2: Ranní show.
3: Kdo ví, tak ví. Pojďme se podívat dopředu na to, co se bude dít teď.
0: Ano, a vlastně trošku dozadu, protože je to kolik, Patriku, týdnů, měsíců?
1: Kam?
0: No, do historie založení tohoto songu.
1: Jo, jeden měsíc.
0: Ano, jeden měsíc. Co postavili základní kámen naši kamarádi Silver. Je to fakt dobrý. Na sociálních sítích jsem viděl, že představovali novinku Head, Heart and Soul. A opravdu to není žádný slabý vodovár.
1: Je to ještě společně s BXT a musím říct, že mě to teda baví, že to je super.
0: Tak schválně, jo? Dáme si to v premiéře. Slyšíš, Míšo, poznáváš? Jdem na

0: hezky.
1: Ale trošku jsme si lámali hlavu. Počkej, odka to známe, dič. Jak je to v jiný tónině, tak ti to najednou hned nedojde.
2: Ale jsou to Silver Turn the Tide.
1: Super. No to si umím představit, že bude bavit.
0: To byl hezký song, člověk.
1: Krásná práce.

0: Úterní ráno, Leny Kravitz, narozeniny dnes. Jaký má asi ráno? Taková celebrita, tyjo. Fresh juice, míchaný vajíčka, chodí nahatej.
1: Nebo třeba lívanečky s javorovým syrupem.
0: Dobře, tomu nese nějaká číšnice, pak si skočí do bazénu. Je, to je ráno. A nebo taky slaví zpěvačka, která se jmenuje Lauryn Hill. Když vám řeknu tohle jméno, asi nebudete vědět,
1: jo, viď? Vím.
0: Odkud je?
1: Ta je z Fugees. Jo.
0: Čase, kdy jsme si tohle na kazetě pouštěli od rána.

0: Nedáme si jednu od Fugees, tato možná by byla na vás moc pomalá, ale... Ready or not?
1: Ta je skvělá.
2: Ta je dost dobrá.
0: OK. Tak si taky udělejte ráno jako celebrita. Dopřejte si a užijte si to.

0: říkám to správně, Lauryn Hill, která dneska slaví 51. narozeniny. Jo? Hudba, která taky patří ke Kissu.
1: Přejeme všechno nejlepší, za plus minus 15 minut je tady soutěž 7-7 opět, budeme rozdávat peníze a Míšo, poslechni si následující promo a schválně, jestli si všimneš, co tam je špatně.

0: 8 koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz.
7: Dáme ti 20 vteřin na to, abys přišla, co v tom promu nebylo správně.
8: Že tam bylo všechno správně, 7 v 7 hrajem, můžou vyhrát až 7000, máme tam parťáky z Comfort Group, černá stavba je tak trochu problém, to je taky pravda.
7: To už je legenda.
8: Ale
7: nic
8: já ne.
7: Nevíš?
8: Ne, vždyť tam...
7: Že můžou vyhrát, kolik jsi říkala?
8: Až 7000.
7: Za celý květen ani jednou 6 nepadla. Ani jednou, Míšo.
8: Květen ještě neskončil.
7: To jsi řekla dobře, dneska to přijde. A nebo taky ne.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Logicky se to všechno točí kolem hokeje. I díky našim zprávám kysáci asi slyšeli nějakou nesrovnalost, či co, ale...
2: Tam žádná nesrovnalost tak... nebyla, jo? Blanka normálně hlásí regulární zprávy.
1: Okay, dobře, no tak o tom si ještě povyprávíme, kysáci jsou z toho nadšený, to je dobře. Díky, že jste dali vědět. Ale víme, že se nám to včera s Norskem nepovedlo a dneska znovu další boj. Za prvé, od kolika budeme fandit?
3: Dneska fandíme od 20:20 a budeme hrát proti Kanadě.
1: A jak to, Patriku, bude? Pokud tedy vyhrajeme nad Kanadou, buďme optimisti, koho bychom měli ve čtvrtfinále?
3: Pokud vyhrajeme nad Kanadou a Norové nevyhrajou nad Dánskem, tak budeme druhý, což znamená, že bychom šli nejspíš proti Německu nebo Rakousku, tam se to ještě může taky zamíchat.
1: Jasně.
3: Pokud ale prohrajeme proti Kanadě...
1: Dneska ano.
3: A Norové vyhrajou nad Dánskem a ještě Slovensko vyhraje nad Švédskem, což je taky dost možný, tak budeme čtvrtý a půjdeme proti Švýcarům a to je podle mě úplně horší.
2: S kým, že hraje dneska?
1: Míši, která se absolutně ztratila. Hele, dneska je důležitý prostě držet palce, aby jsme to nad Kanadou dali. Jenom pro zajímavost, Zdenku, díky za to upozornění. Češi se stali mistry světa hokeji po 14 letech 26. května, to je dneska, ale roku 2024.
4: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: Kuku, priatelia, tak som tu. Čakám na to 7-7, na tú šestku dnešnú. Čauko, kakauko.
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: S tou se stává nekonečný příběh, vraji. Děkujeme za info, budeme tě čekat po zprávách. Sapčo, povídej.
3: Hlásím, že na hraničním přechodě rozvadu je kolona už od 142,5 kilometru. Je fakt strašně dlouhá, takže doporučuji využít radši jiný hraniční přechod, nebo se zasekáte na x hodin.
2: Co D1?
4: Zvyšková do Brna, zase to stojí někde už asi od té dvojky. Teď jsem projel kolem Rohlenky, strašný, v pravém pruhu samé kamiony.
2: A D4?
5: Kdo jedete po D4 směr Praha, tak na 56. co je? V 6. kilometru je dopravní nehoda, osobní vozidlo s kamionem.
6: Na dálnici D1 na 114. kilometru havaroval ve směru do Prahy osobák a další nehodu řeší na Plzeňsku v Tlučné na hlavní ulici.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: A party může začít.
3: BH-atrakce.cz.
2: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
3: BH-atrakce.cz.
2: A o děti bude postaráno.
3: BH-atrakce.cz.
4: Rádio Kiss počasí.
5: Dobré ráno, dnešní obloha bude napříč republikou jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty se vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 23 stupňů.
4: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpykává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Ve vězení je Feri od května 2024. Žádost podal po odpykání poloviny trestu. Nácvik záchrany života na plastové figuríně, příprava na evakuaci při masivních výpadcích proudu nebo povodních, anebo školení kybernetické ochrany. I tak vypadá výuka polské armády pro lepší připravenost lidí na krizové situace. Cvičení se konají každý víkend od března až do konce léta ve městech napříč Polskem. Program nazvaný V pohotovosti funguje od loňského roku a absolvovalo ho na 17 000 lidí. A teď zpátky domů.
6: V Jindřichově Hradci vznikne zařízení pro ohrožené děti. Město vybuduje půdní vestavbu ve Sládkově ulici za 5,5 milionu korun bez DPH. Zařízení s kapacitou 8 dětí bude provozovat jeho Český kraj a městu náklady na stavbu uhradí. V provozu by mohlo být od podzimu letošního roku. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl na domácím ledě Caroline 2-3 v prodloužení. Canadiens tank ve finále východní konference prohrávají s Hurricanes 1-2 na zápasy. Český golman si v pondělním utkání připsal 35 zákroků, ale i jednu asistenci. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje ranní KIS.
4: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Vítejte do úterní rodné kysáci. Tak jdeme soutěžit. Díky, že jste zavolali. Na telefonu máme někoho, koho Míšo, opatrně, prosím tě, zdrav, jo. Jak to bylo v dopravních informacích? Jo, pojďme si to pustit.
3: V Praze v ulici k Barandovu se srazili 3 osobáky a další nehodu řeší v Przni.
2: Ajajajajaj.
4: To bude někdo z Plzně?
2: Dobře ty. Je to Richard a chtěl by vyhrát peníze.
4: Ahoj, Ríšo.
5: Dobré ráno, Richard Plzeň.
2: Čau. Tak čau. Co, jaký máš den? V kolik jsi vstával dneska do práce?
5: Dneska, dáma dovolenou dneska, takže pohoda.
2: Hele! No. Jo, to, že jsi vzhůru, to jsi měl spát ještě, ne?
5: No, tak já k srdní táče.
2: Já to znám, hele, když je volno, ono to stejně nejde a člověk ráno vstane. Richarde, my si moc přejeme, aby to dneska vyšlo, protože to už je víc jak 20 hodů, co se nám neobjevila 6, i když na druhou stranu padají 5, 4, jsou to všechno hezký částky. Tak snad to teď zlomíme to štěstí, jo, a do Plzně ti pošleme co nejvyšší výhru.
6: Richarde, znáš nějaký zaklínadlo?
5: Neznám.
6: Tak třeba abrakarabra.
2: Dobře.
6: Čajrumbum.
5: Abrakarabra.
6: Hele, 3, 2, 1, pojď.
2: Je hozeno.
6: To je neplatný pokus, pardon, to
2: dobře.
6: Bylo křivo.
2: Nahráváme to.
6: Proč se směješ? Patriku, ne! Co to bylo za zaklínadlo?
2: Já chci pro Richarda 6.
6: No, Richarde, na hrací kostce je 1, takže vyhráváš 1000 korun!
5: Jo, to dobrý.
2: Dobrý, aspoň to.
5: Ráda, aspoň to.
2: Hele, my děkujem, pozdravuj všechny kolem, díky, že ladíš Kisa zas někdy. Ahoj.
5: Jasně, díky, čau.
2: Čau.
0: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
2: No hele, tak aspoň je to napínavý, no.
6: Já to nebudu už házet tou kostkou.
4: Ještě je čas, do pátku je čas.
2: Takže jedeme dál, zítra znovu v 7 hodin.
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
7: Be happy.

0: kysáci. Pamatujete, jak to tady bylo skoro před měsícem?
1: Na čarovky zatápíme pod kotlem. Servírujeme exkluzivní sety DJ z Rádia Kiss.
0: Hráli pro vás celý den DJs a moderátoři Rádia Kiss. Měli jsme tu dokonce exkluzivního hosta, kamaráda Patrika, který pozval právě Saxo Francise přímo do vysílání. S jeho úžasným černým saxofonem a moc jste si to chválili a ještě jednou ho chceme pozdravit, ale zároveň se nechal slyšet, že právě na tento víkend chystá jednu moc hezkou akci.
2: Ano, přesně tak, konkrétně na Hradu Hněvín se bude konat akce Carpe Diem, kde bude nejenom houseová hudba, bude tam spoustu trumpet, saxofonu a tak dále, ale taky bohatý doprovodný program, takže už to tu sobotu 30. května.
3: A co je na tom nejkrásnější, že ten výtěžek poputuje neziskovému spolku Nové Háro, který pomáhá dětem v onkologické léčbě parukami na míru.
0: Tak to tu mám pro vás jednu krásnou hlasovku.
4: Nové Háro je potřeba podpořit. Moje dcera, která je dneska 14, před 4-5 lety podpořila, poslala své dlouhé vlasy, byla ostříhána opravdu na velmi, velmi krátko a holčička nemocná má z toho novou paruku. Takových dobrých lidí by mohlo být více.
0: Vlasto, to je pravda. Musím říct, a vy ho budete dobře znát, že když chodím ke svýmu barberovi, Erikovi,
2: ano.
0: Kanaďan.
3: Ano.
0: Vemte si to, dneska hrajem s Kanadou, jo?
2: Chápeš to?
0: Jak, jo, ta náhoda, jak jo. To všechno zakresky spojuje. Erik to 100% teď poslouchá, tak častokrát se stane, že mě střihá, najednou se zastaví, protože přijde nějaká třeba maminka nebo tatínek s nějakou holčičkou, má dlouhé vlasy a proměřujou to a třeba si řeknou, jo, už to je na to, aby jsme tě ostříhali a vlasy někomu věnovali, anebo ještě chvilku vydrž a je to hrozně hezký vidět, že ty holky jsou takhle ochotné i kluci určitě, co si nechají narůst dlouhé vlasy, tohle podstoupit.
2: Tak kdybyste chtěli pomoct dobré věci, tak Hrad Hněvín, Carpe Diem, to najdete takhle na Facebooku a můžete vyrazit.
0: A když jsme u toho saxofonu, mohl bych dát něco trošku jiného saxofonového?
3: Můžeš!
0: Rok 2010. Eurovize.
2: Oh.
0: A můžu vám říct, že tohle byla nejlepší saxofonová show, kterou jsem kdy slyšel. Za chvilku to přijde.

0: Máš pravdu, Míšo, tohle hodně trendovalo. Saxofon nejvíc z Eurovize roku 2010.
1: Ale já z toho znám jenom ten saxofon.
0: Tak dobrý. Tak tohle bylo na oslavu krásné akce, kterou pod širým nebem zažijete tuto sobotu. Saxo Francis tam vlastně, kdybyste ho hledali, nebude uveden, protože on má ještě nějaký alter ego.
2: On má alter ego, jmenuje se John Sarkander a bude tam hrát společně s Vitem a bude to kombinace saxofonu, trubky a houseový hudby a mají to kluci nádherně vyladěný.
0: Super. A na podporu tady projektu, Míšo, to si citovala hezky.
1: Nové Háro,
0: jak jsme se bavili, tak i náš kamarád Erik, který pochází z Kanady, má kanadský holictví, barber, tady v hlavním městě a taky sleduju, jak jsem říkal, že děti chodí s váskama a chtějí pomoct, to je super, ale bohužel zase na druhou stranu, teď to musím trošku otočit, Eriku, my jsi nemyslel, že ti tady budeme jenom mazat med kolem pusy, ta je pro tebe. Na dnešní večer dostanete, jo, na budku. Já vím, že se nám to včera s Norskem moc nepovedlo.
2: A dneska to otočíme.
0: Tak. A kdyby náhodou čeští hokejisti se moc neprali, tak já ve čtvrtek za tebou jdu, tak ti jednu. Nám hned při příchodu. A něco jsem chtěl říct.
1: Co?
0: Dneska bude krásně.
1: Ano.
0: A vy jste vendali boží reelsko.
1: Ano, to se k dnešnímu dní hodí. Už to najdete na sociálních sítích Rádia Kiss, hlavně na Instagramu.
0: Tak pojďte, Instagram Kissu, jo? Míša s Patrikem. Schválně, jestli poznáte, o co jde.
2: Bude hit.

0: si to. S kysem za volantem po celé republice.
1: Tak co, cukříku náš?
2: Čauky, jde osmička stojí, na sjezd na Chlumec, tak už předtím asi 3-4 kilometry kolona.
1: A Míša dodává?
3: Na Pražském okruhu na 24. kilometru se ve směru na Modletice srazila dvě auta a další nehodu řeší ve Zruči nad Sázavou v Kutnohorské ulici.

0: z Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss počasí.
2: Pro dnešek bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty napříč republikou mezi 26 až 32 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 23 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Začíná sezóna kempování a mnozí provozovatelé si pro návštěvníky připravili různá vylepšení. Někde přibyly přípojky pro karavany, jinde zase rozšířili zázemí pro rodiny s dětmi. Ceny většinou zůstávají stejné jako loni, někde ale dokonce zlevnily. Pro řidiče dodávek v mezinárodní dopravě končí éra absolutní volnosti. Nově budou od 1. července podléhat stejně striktnímu dohledu jako kamiony. Dodržovat budou muset povinné přestávky v jízdě a vozidla musí vybavit chytrými tachografy. Smyslem nařízení je bezpečnější provoz na silnicích. Dlouhé jízdy bez pauz totiž často končí mikrospánkem a nehodou.
0: Sport.
2: Pardubičtí basketbalisté jako první v semifinálové sérii s Brnem dokázali uspět na domácí palubovce. Po výhře 90-75 se tak ujali vedení 3-2. Ukončit sérii a doplnit tak Nymburk v souboji o titul mohou ve středu, kdy od 19 hodin nastoupí na palubovce brněnského celku. Pro KIS Blanka Holoubková.
3: V následujících soutěžích pojedeme po vzoru včerejšího zápasu s Norskem.
4: Jak?
3: Když bylo málo gólů, tak bude i málo bodů.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
5: Check it out, check it out.

0: Vyšte si...
1: Raní trojko.
2: Dořekni to.
3: Dořekni to.
4: Vítejte u oblíbené rubriky Rádia Kiss. Jdeme na to. Následující hlášky mi poslal posluchač Zdeněk Kopsa a dodal, pokud by se někdy něco z toho použilo, šlo by mi prosím zaslat záznam, protože v práci nemůžeme mít sluchátka. Tak to nemohu poslouchat. A koukám potom až přes YouTube. Takže Zdendo, zdravíme tě přes
5: Ahoj.
4: YouTube.
5: Ahoj.
4: Nahráváme to všechno. V průběhu dneška se to dostane na sítě a no a jdeme do toho. Budou to reklamy, budou to seriálové hlášky. Následující hláška, už se nekoukejte do monitoru, bude asi trošku delší.
6: A pojďme.
4: Hop, hop. Zase splet, asi až ta příští bude delší.
5: Byl Patrik rychlejší.
7: To bylo výborný. Nebo pojďme, opa, žabak. Něco takového tam bylo taky.
4: Byla to legendární reklama jednoho mobilního operátora. Ale ty pochody myšlenek, hop, hop. Ale dobrý, Míšo, taky.
6: A pojďme, hop.
4: Tady byl jednoznačně rychlejší Patrik.
5: Určitě.
7: Děkuju.
4: Dostává tedy první bod. Tak jedeme dál.
8: Profi výbava analytika Blichtiče, který inspiroval nejvíce tipérů.
9: Co děláš?
7: Držím palec. Ester Ledecká, David Pastrňák v reklamě.
5: Ty brďo, tak to bych
7: teď
5: se nechytla.
7: Teď to jede při hokeji.
4: Teď to jede v každém reklamním bloku, je to jedna sásková kancelář.
5: Ty jo.
4: Uvidíme, počkej.
9: Co děláš?
10: Držím palec.
4: Tady je dobrý, co?
7: Jo, palec,
4: ty jedeš, Patriku. Hezky. A jdeme do třetice.
11: Ty, Ludvo.
7: No?
11: Ty vole.
7: Je.
5: No?
7: Okresní
5: vetří,
7: přebor.
4: Správně?
5: Ano.
7: Ty, Ludvo, hele. No. Dej to trochu doleva, nebo něco... Tyjo, co tam děláš?
4: Jo, ale
5: nevím,
4: víte,
5: tohle.
4: Je to, používá se to.
7: Ty, Ludvo, hele.
5: No. Není to nějaký...
7: Jo, počkej, není to není, nějak nakřivo?
5: Není to nějak, no, není to nějak...
7: Není to nějak nakřivo?
4: Tady je odpověď.
11: Ty, Ludvo.
7: No?
11: Ty vole, ty seš hlava.
7: Ty seš hlava. Já jsem blbec.
4: Nejsi, máš babody. A za chvilku slavné hity.

0: Když jsme před mnoha lety sledovali zdrzavýho chlupa, tragéda, kdo by si pomyslel, že Ava Max jednou takovouhle píseň vezme do parády.
1: Raní trojko, dospívej to, dospívej
0: to. Bude se zpívat, to máme rádi.
2: Jojo.
0: Budou se sbírat body. Patriku, jedeš zatím výborně, Míša se chytne určitě.
3: Dejme tomu.
0: Jo, dva body už Patrik má, děkuju. Uvidíme, jestli je nazbíráte i teď. Takže jako vždycky, 90 česká bonusová, řeknu jedno slovo a vy ho hezky dospíváte. Nemusí to být úplně přesný, ale aby jsme jasně věděli, že víte, o jaký hit se jedná. Takže anglické slovo bass.
3: Bass!
2: Bass up je... to the top, ale to bass up to the top.
3: A nebo Love Message, víš, tam vykřikovali taky. Bass!
2: Bass! Ne, já bych řekl, že to bude 666, bass up to the top. Protože bude v Mikulově.
3: Jo, jo, jo. Bass up to the top, I like the beat, get ready to rock.
0: The bass goes to the boys. Super duper fly! Tohle v sobotu v Mikulově pod širým nebem, už se na to moc těšíme. A... teď si dáme moje oblíbené slovo této rubriky, moje oblíbené, když ho zadávám, ne když mi ho řeknete vy, když...
2: dočekal.
3: Ne.
0: Jo.
3: Ne.
0: Jo.
2: Když máš v chalupě orchestrion.
3: Kdy, no a co může být když?
2: Když nemůžeš, přidej víc.
3: Když nemůžeš, když... přidej víc.
2: Ne, ne, ne, Mikulov, když jsem šel z Hradišťa, no, to bude na Mikulov.
3: Ne, počkej, a bude tam Verona, nemá něco Verona s
2: Když
3: se stmívá, ale já nevím,
0: dva,
3: počkej, když...
0: jedna...
2: Když nejsi sám, ne.
3: Kde? To je už půl, nejsi sám. Když si pro nás když jedou, ne. To ne, už si pro nás jedou.
0: Stop! Už dlouho přemýšlíte.
4: Když mě vzbudí rádio Kiss a vůně kávy.
0: Ano! Protože Verona, Patrik, jak jo, Mikulov, když máš, ne, počkej, když jsi šel z Hradišťa. Šili jste na to moc dobře.
3: Bonusová.
0: Počkej,
3: tam
0: snap,
3: je?
0: Chybí, snap chybí.
3: Snap. I've got the power! Zkusím.
0: Tak jo, takže jdeme na to. Já.
3: S písničkou jdu jako ptáček. Já.
2: Já mám rád
3: to bys
2: víno.
3: Nedal.
2: Já
3: je to... nepůjdu spát, nálada stoupá, noc právě začíná.
2: Holky, dobrý.
3: No. Novej song?
2: Ty tam nejsou, ale...
3: to nevadí, to ale je to...
2: ty jsi chtěl říct nějakou nápovědu, Roma, ne? Něco měl jsi na jazyku.
3: Já.
0: Ne? Že se to týká těchhle dnů.
2: Jo. Já. No, já. Horko.
3: Já se peču.
2: Já. Já. Tam...
3: no. To nedospíváš.
0: Jako, jestli to nemáš plánu, tak dobře, Patriku.
2: Já na
0: ale bacha, máš před svatbou, jo?
2: Ne, to ne. Já jsem...
0: Takže...
2: Já mám...
0: Takže...

0: tu slyšíte, to je taková procházka růžovou zahradou pro Míšu a Patrika oproti těm, kteří stále teď leží v maturitních zkouškách. Takže na vás myslíme, držíme moc palce, ale výsledky pro vás, Míšo, Patriku, výborné. Míša 58 bodů celkově. Patrik 58 bodů.
1: Hele,
0: no a jasně. A Roman 59.
2: Wow, dobře jsme to srovnali.
0: Někdo z vás za kluku minimálně jeden bod získá, pokud správně odpovíte naprosto přesně na jednu soutěžní otázku, těch bodů může být až 7.
2: 58 plus 65, to by se mi líbilo.
0: Že jo.

0: Dnešním rytmu Max Getaway bude nádherně. Je tady rubrika Domysli to, ve které pokládáme typovací otázky. A uvidíme, jak se s tím Míša s Patrikem tentokrát poradí. Venku je nádherně. A bude se výletit. A proto přichází toto téma. Češi jsou v rámci střední Evropy docela cestovatelský národ. Naopak třeba Francouzi, Španělé a Rumuni mají mnohem větší podíl domácích dovolených. Eurostat uvádí následující. Rumunsko 90% domácích cest. Nechce se jim dál. Jsou spokojení doma, například. Španělé 88%.
1: Tam to má hezky.
0: Ani se nedivím, jo. Z vnitrozemí ve velkém vždycky na léto jedou k moři. Francie 85%. Teď oni můžou nahoru někam do Alp, dolů k moři, viď? Taky si užijou úplně všechno. Ale čekej, já jsem totiž nechtěl, abyste viděli jeden podklad, který když si připravím, tak, tak by vám totiž mohlo dojít, o co vlastně půjde. Já, to je Vončo. Tipněte si, Patriku, Míšo, kolik zahraničních cest podnikli Češi za loňský rok. Tedy dovolených a pobytů v zahraničí na 4 a více nocí. Na statistickém úřadě je tento údaj označen jako takzvaná delší cesta, protože se to rozděluje na ty krátké, kdy jedete jenom na jeden den, a nebo kdy jedete na více než 4 noci.
1: A počítá se to, když jede celá rodina, třeba 4 lidi, tak jsou to 4 lidi. Asi jo, ne?
0: Jo, každý jo, zvlášť. Jo. A bacha, jsou lidé, kteří si mohou dopřát vyrazit na zimní dovolenou, na letní dovolenou, a to znamená, že se všechno započítává. Všechny ty cesty, které trvají více než 4 noci.
2: To bude obrovské číslo.
0: No.
1: To bude, protože i firemní určitě, právě, když jedeš někam na týden, třeba na nějakou služebku.
2: Vždyť si vezmi, jedna z našich moderátorek, Simča Míková, ta je v zahraničí pořád.
1: No, to je
0: protože
1: pravda.
0: Protože dělá porotkyni cheerleaders.
2: Ano, ano.
0: Létá po celém světě. Jo, děkuju. Tam taková. Technická. Mezi náma technická
2: tečka.
1: Nechme to být. Nějaká nápověda bude.
0: Zaokrouhleme to na 100 000.
2: No, tak to je velký číslo.
0: Takže je to velký číslo a nápověda bude veliká.

0: Taky už se těšíte na volno, na léto, výlety s rodinou a tak dále. Brzy to přijde. Ptáme se, Míši a Patrika, i vás, klidně si to tipněte. Kolikrát vyjeli Češi loni do zahraničí na delší dovolenou nebo pracovní cestu? Tipujte počet cest a mějte to zaokrouhleno na 100 tisíce.
1: Já jsem ze začátku si dal číslo 2,2 milionu, ale to jsem si říkal, že je málo, protože těch pracovních cest je podle mě spousta, tak mám zatím číslo napsané 6,2 milionu cest.
2: Mm-hmm. Já jsem šla podle datumu, 2 miliony 600 tisíc.
0: Mm-hmm. Malá nápověda, před covidem v roce 2019 to bylo přibližně 5 milionů cest.
2: Ok, tak to změním.
0: Po 8 ráno si řekneme definitivně.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jdem si to zmapovat, jak to jede, Pepo.
2: Brno je takové špicové štato, že se na něho stojí lajny ze všech stran a nejenom po dálnicách, ale i po silnicích první třídy.
1: Pepo, ozývej se častěji. Skvělý, děkujeme, když takhle ne, že bychom ti přáli, aby jsi byl v kolonách. Jirka je tam taky někde.
3: Tak kde jednička tam klasicky stojí směr na Brno, už za Vyškovem.
1: Luky, co ty?
4: Kdo jedete ze směru Brno na Prahu, tak si dávejte bacha, od Průhonic už to stojí. Natvrdo, kdo můžete, tak to objeďte, ať tam nemusíte čekat dlouho.
1: Lení?
5: Na Vyškovsku u obce Drysice, jak je sjezd z dálnice, tak je tam nějaká větší havárka, jsou tam policajti, hasiči, je to tam, řídí to tam policajti.
6: Na dálnici D11 se na 16. kilometru ve směru do Prahy srazila dvě auta, bouralo se na Teplicku, v Dubí, v Tovární a v Praze v Máslově ulici.

0: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket energylandia.pl.
1: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
2: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Sapho a na Instagramu jako sapho_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
4: Rádio KIS počasí.
5: Dobré ráno, dnešní obloha bude napříč republikou jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty se vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 23 stupňů.
4: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro Českou televizi a Český rozhlas. Televizní a rozhlasový poplatek by podle novely navržené skupinou koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Česká televize a Český rozhlas by přišly podle odhadu předpokladatelů o 100 miliony korun. Japonsko nově umožňuje rozvedeným rodičům dosáhnout společné péče o děti. Jde o největší právní změnu v této oblasti za 100 let, která vyvolala v zemi smíšené reakce. Kritici dosavadní praxe, tedy výhradní péče, argumentovali psychickou újmou i častými únosy dětí. Podle průzkumu z roku 2021 třetina dětí úplně ztratí kontakt s druhým rodičem. A teď zpátky domů.
6: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravu silnice 1/21 u Chlumečku na Chebsku. Práce na úseku dlouhém 1,25 km potrvají přibližně 2 měsíce a vyžádají si částečná dopravní omezení, a to jak na silnici 1/21, tak i v okolí mimo úrovňových křižovatek Chlumeček a Střížov.
4: Sport.
5: Ve fotbale se dnes rozhoří boj o ligu. Baráž o ligu dnes od 18 hodin rozehraje ostravský Baník s Táborskem. Zítra ve stejný čas hraje Artis Brno se Slováckem. Odvety jsou na programu o víkendu. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
7: Jak to za chvilku dopadne? Tipnou si správně Míša s Patrikem v rubrice Domysli to. Buďte u toho a držte jim palce.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy. Yes. It is not that fun. That's fine.

0: že tento song zní taky tak trošku hezky dovolenkově.
1: Jo, hezky by se poslouchal u moře.
2: Jen kdybych věděl, kolik je těch lidí.
0: K tomu se dostaneme, protože soutěžní otázka padla a my konečně jedeme na dovolenou. Takže otázka zní, anebo naopak.
3: Ježiš, tady je to krásný. Jako v Krumlově.
0: Myslíte si, že Češi cestují víc než před covidem? V roce 2019 to totiž bylo přibližně 5 milionů cest. Tak tipujte, kolik delších zahraničních dovolených podnikli Češi za rok 2025? Chcete si poslechnout posluchače, kteří se na to snaží přijít?
2: Ano, pojďme.
0: Máme tu odpovědi.
4: Tak ne každý na tu dovolenou jezdí, ale pak je zase spousta lidí, kteří jezdí vícekrát za ten rok. Já tipuju 10, 11 milionů.
5: To mi přijde moc.
0: Moc, jo? Dan?
6: Jestli do toho počítáš i kamionáky, tak to tipuju na takových 8 a půl milionů.
0: Říkali jsme 4 a více nocí.
2: Ty jo, pravda, wow.
0: Bacha, Český statistický úřad vychází z metodiky cestovního ruchu, kde se sledují tyto cesty. Za rekreací, návštěvou příbuzných, volným časem, případně klasické služební cesty, ale ne pravidelný výkon zaměstnání, jako je mezinárodní doprava, pendleři, že jo, anebo dlouhodobé pracovní pobyty.
2: To by bylo asi obrovský číslo.
1: No to by bylo.
7: Tak já když jsem dneska znásobil 8 ráno dnešní datum, vynásobil počtem obyvatel v republice, zkrátil na třetinu a řekl, že jezdí na 2 až 3 cesty ročně, tak mě vyšlo 6 milionů zahraničních cest.
0: 2 až 3, jo? No, podívej se takovej vejsi.
8: Hezky vás zdravím a mě si předně škrtěte, já jsem nikde nebyl loni.
0: Vejsi nula. Jde nám o rok 2025. Pojďte definitivně říct svůj tip. Pokud se trefíte, zaokrouhlujeme na 100 tisíce, dostanete 7 bodů. Nejvíc by si je zasloužil Patrik, protože ten si na tu sedmičku ještě nesáhl.
1: Já jsem ze začátku typovala hrozně nízký číslo. Ale jak jsi říkal, že před covidem v roce 2019 bylo těch cest zhruba 5 milionů.
0: Ano.
1: Tak si říkám, že po tom covidu ty lidi si museli říct, tyjo, a teď budeme cestovat, že se jim do toho jako chtělo ještě víc.
0: Dobře.
1: Takže jsem si řekla, že by to mohlo být 5 milionů 800 tisíc.
0: Píšu si, a co Patrik?
2: Já jsem si myslel to samý jako Míša, ale pak jsem si říkal, že jsem vlastně asi někde četl, že takový zájem už není jako v předešlých letech. Tím pádem si myslím, že to bude lehce pod 5 milionů, takže já bych řekl, střelím od boku, hele, 4 miliony 800 tisíc.
0: 4 miliony 800. Máme konfety někde?
2: Jo.
1: Já si je vezmu, to bude Patrik.
2: Ty nebudou třeba, řekne hele.
0: Patrik bude ten, o kterém se dnes bude po celý den nejvíce mluvit. Podle Českého statistického úřadu Češi v roce 2025 podnikli 6,4 milionu delších zahraničních cest. Patriku, v předchozím vstupu si říkal 6,2.
2: Zase.
0: Ty jsi byl tak blízko.
2: To není možný. Ty jsi byl tak blízko.
1: Já po něm hodím tu konfetu.
0: Míšo, bod pro tebe. A Patrik.

0: je taky let, co se nám ozvaly holky z kanceláře, že poslouchají tuhle písničku a že tam slyší nějaký auty bičulo.
1: Taky se mi to nechce říkat do éteru.
0: A tak nám krásně vznikla rubrika Hej Šašo, kde jsme hledali český výrazy. Potom jsme se dozvěděli, že dokonce i před námi rozjeli něco podobného na Slovensku, kam taky zdravíme. Oni to mají jako Zdeno z Popradu.
2: Hezky.
0: No jo, jsou borci. No a máme tady teď písničku, kterou si bohužel v rubrice Hej Šašo nikdy v tomto čase nedáme.
1: Ale za to můžeš ty, Romane.
2: Za to můžeš ty, Romane. A řekni to všem kysákům, co jsi tam našel. Neříkej to doslovně, ale oni to budou slyšet.
1: Prostý. Zkus to nějak obejít.
0: Ne, neobejdu to. Jediný, co můžu udělat je, že až za mnou zajdete v Mikulově tuhle sobotu, já vám to řeknu.
2: Poslouchejte ten začátek.
1: Hodně tam nadává.

0: možnosti, ale kdybyste chtěli vyrazit na účet Rádia Kiss a vůbec i agentury Vlna, která pro vás pořádá tuto velkou devadesátkovou party, tak si pojďte zavolat na 210-323-323. My vám dáme i chvilku času, abyste stihli zareagovat samozřejmě a uvědomit si, že za prvé v sobotu už za vámi jedeme a za druhé, že tam s námi můžete být úplně zadarmo.
1: Rádio Kiss, kdo za námi chce vyrazit?
2: Ahoj, ahoj, tady...
1: Jakže se jmenuješ?
2: Ondra, Ondra.
1: Ondra, Ondro, ty máš v sobotu čas a máš s kým by si vyrazil do Mikulova?
2: No jasně.
0: Hele, skvělý. A bude to pro tebe premiéra, že poprvé v životě uvidíš, nevím, 666 nebo Snap nebo Veronu?
2: Určitě, bude poprvé.
0: Tak to wow. Je pěkný.
3: Skvělý.
0: Přejme si, aby bylo krásně, zatím to vypadá skvěle. Z jak velký dálky pojedeš do Mikulova?
2: Já pojedu z Prostějova, ovšem v sobotu budu zrovna v Mutěnicích.
0: No hele, výborně! Ondro, to se to hodí, my ti vstupenky pošleme do e-mailu, takže to bude záležitost několika minut a budeme se na tebe moc těšit. Tak Ondro, fotku uděláme v sobotu, možná si i něco dáme.
3: To víš, jo.
2: Určitě.
0: Budeme se těšit, že se poznáme. Tak zatím, ahoj Ondro.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Čau. No a tohle tam bude, naživo.
1: Jo,
0: 666.
1: Super duper fly.
0: Já jsem řekl jenom 666.
3: Řekl si 666.
1: 666. 666.

0: 90s party. Super Dupa Fly.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pětka cestuje po D8.
2: Dálnice D8 směrem na Německo, stojí to a popojíždí to už od Ústí nad Labem. Hlavně teda kamiony, vypadá to, že se asi něco stalo na německé straně.
3: V Praze řeší hned dvě nehody, a to v ulicích Ciolkovského a Vílmové. Dál se bouralo ve Zlíně ve Štefánikově ulici, v Litoměřicích na Liberecké a v Chomutově ve Sluneční ulici.
4: Yes. Martinez, you ready, girl?

0: KIS počasí.
1: Pro dnešek bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty napříč republikou mezi 26 až 32 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 23 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministr školství Robert Plaga včera odpoledne zastavil celostátní testování úrovně znalostí páťáků a deváťáků. Nelíbí se mu hlavně osobní dotazník o duševním zdraví žáka a rodinných poměrech. Otázky typu, kolikrát děti během 14 dnů trápil špatný pocit ze sebe sama, sklidili kritiku učitelů, ale hlavně rodičů. Autorem testů je Česká školní inspekce, která znalosti z matematiky a českého jazyka ověřuje v pravidelných intervalech od roku 2000. Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě zaútočila v jižním Íránu na cíle, mezi kterými byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Velitelství v prohlášení označilo pondělní útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost.
0: Sport.
1: Český hokejový národní tým na mistrovství světa v předposledním zápase skupiny B padl s Norskem 4-1. Hlavní důvod porážky byla skutečnost, že hráčům na zápas nebyly poskytnuty suspenzory. Báli se proto hrát tvrdě. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: Vypadá to, že Michal Kavalčík se už ladí na dovolenou, protože včera dopoledne s vámi otevřel tohle téma.
1: Co stoprocentně musí být na dovolené na vašem pokoji a pokud to tam není, okamžitě voláte obsluhu hotelu, prostě musí to tam být, jinak okamžitě jedete někam jinam anebo chcete změnit pokoj.
2: Tyjo, já vím, stopro, to nemůžu být na dovolený bez toho, balkon nebo terasa.
3: Já musím, že řekneš postel.
0: Já jsem to chtěla říct.
2: Tak to je jasný, že jo.
0: Kdyby tam nebyla, odcházím.
1: Tady není postel.
3: I když já zažil jednou, když jsem byl v Karlových Varech a říkal jsem si, že se vyspím po moderování maturáku, tak koukám a hned vedle Grand Hotelu Pup, tehdy ještě plesy byly v Pupu, tak pokoj za 1000 korun, jo. Na té hlavní štráse tam, co to je. Teď jsem otevřel ty dveře toho pokoje a říkám, kam si dám kufr? Normálně tam byla jenom postel.
0: Ježiš.
3: A takhle jsem šel jako na bok, abych se k té posteli dostal.
2: Ne, ne.
3: A říkám, otevřu si okno. Aha, tady je skála.
1: Tam nebylo nikam vidět.
3: Ježiš, to byl dobrý pokoj. Ale na druhou stranu na to spadní, je to v pohodě. No co jste odpovídali vy, kysáci?
4: Kávovar.
5: Minime jídlička, který pak skončí v zavazadlovém batohu.
6: Určitě tylka, klimatizace a chladnička.
7: Já když přejdu na hotel a chybí tam proseko v ledničce, tak se otáčím a jedu rovnou dom.
8: Jak někam jedu v létě, objednám si pokoj s klimoškou a pak tam není nebo nefunguje, tak to řvu jak tapír.
9: Toaletní papír, to přece nechceš, aby ti došlo. To tam prostě musí být.
1: Balíček Rádia Kiss poletí... Petře.
10: U nás na dovolené nesmí chybět dvě věci. První je Wi-Fi, kterou preferuje moje dcera. Druhá pro babičku klimatizace. Pokud tyhle dvě věci nejsou na pokoji, tak na dovolenou nemusíme vůbec jezdit, protože dovolená jde do háje.
1: Kdysi jsme neměli ani Wi-Fi, ani klimošku a jezdili jsme do té Jugošky. A jak jsme byli šťastní.
11: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.

0: 33 na 2 na 9 a to je čas, kdy bychom měli vyhodnotit ranní kachnu.
1: Jestli byla nějaká nebo nebyla, to nám zavolejte právě teď na 210 323 323.
2: No jo, no jo.

0: Konečně, konečně se dočkali.
1: Kachna ranního kysu.
0: Rádiový balíček předáme tomu, kdo odhalí dnešní ranní kachnu s hokejkou.
2: No, dobře si napověděl, ale on Buky, který se dovolal, tak zněl celkem sebevědomě, že asi bude vědět, co byla ranní kachna. Ahoj Buky.
3: Dobré ráno, přeju všem přítákům.
0: My taky.
2: Tak povídej, co si myslíš, že dneska bylo ranní kachnou.
3: Tak ranní kachnou bylo ve zprávách, že naši hokejisti nedostali suspiky a právě proto nemohli hrát tvrdě proti Nordům, proto prohráli.
2: A jak víš, že tohleto je kachna? Ty jsi se jich na to ptal?
3: Tak neptal, ale jsem sám hokejista, tak bez suspiku se já blbě hraje, že jo?
2: Hola. No právě, to se blbě hraje, to máš pravdu.
0: Ty jsi to vlastně krásně vysvětlil, Buky, takže blankej zprávu ani nemusíme připomínat a máme tu pochvalu i pro vás dva, Míšo, Patriku, protože vy jste včera s naším týmem, když jste fandili hokejistům, vymýšleli tuto kachnu. Takže Buky, ano, je to správně.
4: Patriku, Míšo, boží. Opravdu včera hráli, jak kdyby na to neměli koule. Takže ty chybějící suspenzory, tím se to vysvětluje.
0: Skvělá práce.
2: Včera to byla týmová práce, kde jsme seděli já, Patrik, Blanka, Radek, Magda a vymýšleli jsme tuhle tu kachnu, tak jsme rádi, že vás pobavila.
0: Buky, jak to vidíš dneska s Kanadou? Kolik typuješ?
3: 3-2. Myslím, že vyhrajeme.
0: Super,
5: dobře.
0: To rádi slyšíme. Jdem ti předat dárek, budem fandit a zas někdy na kysu.
2: Ahoj.
0: Taky.

0: posluchač Buky spokojený, rádiový balíček poslán. Hraní kachna byla moc vtipná, byla dobrá, ale musím říct, že nebyla dost jako do zlatova vyloženě pečená.
1: Počkej, když se kysáci ozvali, že se jim to moc líbilo, že to bylo skvělý.
0: Dobře, Luboši, tobě se to líbilo?
2: Ne.
0: A co kdyby zítra raní kachna byla v mém podání?
2: Hurá!
3: Takže zítra máme očekávat nějakou raní kachnu?
0: Zítra to bude nejkachňovitější kachna na světě.
1: O, pan kachňák Roman.
3: Nějaká nápověda?
0: Ne, jenom, že to bude tak dobrý, že to bude uvěřitelný.
3: Dobře, tak to se těší. Teď, co to bude?
1: Romane, všiml jsi, že když lžeš, tak jdeš takhle hlavou nahoru.
2: Fakt?
3: Jo.
0: Jo, já bohužel se častokrát vždycky propálím nějak. No. Já se do zítřka to lhaní naučím.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Dnesky jsem za volantem po celé republice.
1: Pětko, pojď to připomenout.
2: Dálnice D8 směrem na Německo, stojí to a popojíždí to už od Ústí nad Labem. Hlavně teda kamiony, vypadá to, že se asi něco stalo na německé straně.
1: Co aktuálně D1?
3: Jedno malé hlášení z D1 ve směru na Prahu, 85. kilometr kolona, opatrně nevlítněte do toho.
4: Na D1 ve směru do Prahy řeší ještě jednu nehodu, a to na 249. kilometru. Ve Zlíně ve Štefánikově ulici osobák srazil motorkáře a ještě se bouralo v Kroměříži v ulici Chelčického.
1: Vrátil by se k té první informaci, jak to stojí u německé strany. Bětko, tady je dobré vysvětlení od našeho posluchače.
5: Včera byl v Německu svátek, takže všechny ty kamiony stály v České republice, proto dneska budou hodně velký kolony směrem do Německa na hranici.
1: Tak zdravíme hranicím, díky.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
2: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z mojeprádlo.cz a výběru správného prádla se věnuji přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na mojeprádlo.cz a ráda vám poradím.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Posloucháš KIS?
5: Radio KIS.
4: Tak ho i sleduj
5: na Instagramu,
4: YouTube
5: a Facebooku.
4: Radio KIS počasí.
6: Pro dnešek bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty napříč republikou mezi 26 až 32 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 23 stupňů.
4: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Pacienti v českých nemocnicích často tápou při hledání ordinací či vyšetření. Podle výzkumu Masarykovy univerzity a Czech Designu bloudí po zdravotnických zařízeních každý druhý člověk. Nový projekt chce pomocí jednotného navigačního systému snížit stres pacientů i zátěž pro zdravotníky. Výsledkem má být metodika pro nemocnice po celé republice. Tisíce podivných živočichů, kteří si díky svému vzhledu vysloužili přezdívku penisové ryby, zaplavili argentinské pobřeží. Zapříčinila to silná bouře. Ve skutečnosti ale tito tvorové rybami nejsou. Jde o mořské červy a obvykle žijí skrytě v písčitém mořském dně u pobřeží, kde si budují nory ve tvaru písmene U. A teď zpátky domů.
7: Samoobslužné platební kiosky, dvě nová hřiště a přidání další půjčovny lehátek a slunečníků budou letošními novinkami na městských plážích Máchova jezera v Doksech na Českolipsku. Za vstup na pláže ale lidé zaplatí více. Vstupné se zvyšuje po 4 letech, jak potvrdil ředitel technických služeb. Od Máchova jezera Lucie Sinková.
4: Sport.
6: Hokejový útočník Max Domi z Toronta musel po sezóně na operaci a termín jeho návratu na led se nedá odhadnout. Potíže 31letého hráče vedení Maple Leafs nekonkretizovalo. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou, další nás čekají zase za hodinu.
8: Už je vedro?
9: Je vedro, je pořádný vedro.
8: Je hit, Míšo.
9: Je hit, Cecilko.
8: Já to viděl.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
9: Be happy.

0: Tady první den, kdy se oficiálně přehoupneme na některých místech České republiky přes 30 stupňů Celsia. V noci někde může být kolem půlnoci i 20 stupňů.
1: Krásný.
2: No, to se někomu bude špatně spát. Akorát se pak bude poslouchat tahle hláška.
3: Antonio.
4: Je mi vedro.
0: Jo.
3: Antonio.
4: Je mi vedro.
0: Je to tady.
1: Jo, ale já se těším po té zimě chladivý, konečně teplo.
2: Já jsem si dala takový předsevzetí, že když jsem si stěžovala na to, že je zima, tak v létě si nebudu stěžovat na to, že je teplo.
0: No tak trošku jste na sociálních sítích poukázali na to, že dneska bude vedro, Míšo, Patriku.
1: Zmotnili jsme jednu takovou skvělou scénku.
0: Má to velký úspěch. Podívejte se určitě na Instagram nebo Facebook Rádia Kiss.

0: Ahoj kysáci, dneska je 26. května. Svátek slaví Filip a my zdravíme všechny Filipy a všechny, co mají Filipa.
1: Já mám z tebe strach, co se děje, proč tak vážně najednou?
0: Protože Filipa má i jedna ikonická postava, která dneska taky slaví svůj den.
2: Filipes.
0: Ne.
2: To bylo něco Filipes.
0: Kazíš mi atmosféru.
2: Dobře.
0: Drákula. Se mi tak kazí.
1: To je jak nějakej pejsek v boudě tohle.
0: Vemte si, jak vlastně Drákula funguje. On je nesmrtelný.
1: Ano.
0: To znamená, že se musí adaptovat na tu dobu, ve které je. Mm-hmm. A když si to vezmete, tak v minulosti si pamatujeme Drákulu takhle.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Kiss. Rádio Kiss.
3: Be happy.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna na stavu.

0: Kiss rozdáváme kuchyňské filtry s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Vyhrajte si jeden právě teď. Na lince 210-323-323.
1: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you listening to my new single Eat.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení.
1: Až do konce tohoto pracovního týdne soutěžíme vždycky ráno a odpoledne s Aquatopshop.cz o kuchyňský filtr AVUF, který se vám postará o křišťálově čistou vodu.
2: A je tady s námi náš soutěžící posluchač Karel. Karle, ahoj.
3: Čau, čau.
2: Čau, čau. Tady zrovna přemýšlíme nad tím, jaký ty jsi chlap, jo? Hele, buď to Karel má rád kohoutkovou vodu a nějak moc neřeší, co opravdu všechno teče, neteče, i když samozřejmě, že to je pitná voda a mohla by být ještě křišťálovější. Nebo Karel kupuje balenou vodu, která je třeba v plastových lahvích, bacha, z těch plastových lahví se mohou uvolňovat nějaké mikroplasty. A nebo za třetí, Karel už dávno filtruje, filtraci má, chce nás jenom pozdravit a soutěžit nebude. Tak co, Karle, jaký jsi případ?
3: Filtraci nemám, ale pitnou vodu mám rád, ale kupujem balenou.
2: Balenou?
3: Ale vypadá to, doufám, že přestanem.
2: No hele, pokud to vyhraješ, tak my ti tuhle kouzelnou mašinku pošleme k tobě domů na tvoji adresu, ale teď se musíš poprat s následující soutěžní otázkou.
4: Karle, poslouchej pozorně.
3: No?
4: Jak malé částice dokáže zachytit ultrafiltrační systém? Za A. Do jednoho mikronu, za B, do jedné setiny mikronu, anebo za C, do jedné desetiny milimetru.
3: Wow. No, tak já bych zkusil střelit od boku Bčko.
4: Bčko.
2: Zlatá střední cesta.
4: Mm-hmm.
2: No,
5: nevíš, dej B.
2: No, hele.
4: Karle, odpověď B je správně!
2: To je borec.
4: To je hodně dobrý.
2: Dobře ty. OK.
4: Vyšla ti ta taktika, Karle. Zlatá střední cesta.
2: Heleď, takže z aquatopshop.cz vyhráváš. Můžeš se podívat na filtraci, která ti přijde u nás na webu. A ať ti voda chutná, teď už nově i kohoutková. A zdravíme tě na cesty. Bezpečně, měj se. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Ahoj.
4: A další kuchyňský filtr bude rozdávat odpolední Jump po třetí odpoledne.
6: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz
0: Radio Kiss.

0: Posloucháte Kiss a za rok to bude 30 let od vydání hitu Barbie Girl. A právě tato skupina Aqua oznámila fanouškům, že končí s vystupováním. Co? Michale, je nám to líto, ahoj.
1: Cože?
0: Že tě vítáme do vysílání s takhle smutnou zprávou.
1: A proč jako?
0: No protože už si myslí, že by se mělo v nejlepším přestát a navázat na jiné nové projekty, které chystají, ale nebudou to typické vystupování s Aquou po celé Evropě a světě. Jo. Hele, tak se koukám do komentářů a moc mě zajímalo, jak na to reagují čeští fanoušci.
1: No, jo. No.
0: A to je někdy vždycky jako skvost.
1: Ano, dej jednu do placu.
0: První koment, který má nejvíce lajků.
1: Ano.
0: Zrovna jsem přemýšlel, kam na víkend. A za pár vteřin vidím tento článek a hned mě to napadlo. Aqualand Moravia.
1: Jakože zavírá?
0: Ne. Že Aqualand a že mu došlo, že tam pojede.
1: No ale představ si, že by ještě to někdo vzal úplně špatně, že by měl pocit, že Aquagen je nějaké to středisko a že zavírá. Mámo, ještě jsme tam chtěli letos jet, oni to zavírají.
2: No a když uslyšíš třeba Veronu, tak třeba do Verony můžeš.
0: To jsou asociace, no. Michael, dopoledne je tvoje.
1: Tak jo, těším se, ahoj.
3: Tak jo, měj se, ahoj. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Aby se vám lépe jezdilo, kysáci, jsou tady dopravní informace, kterých samozřejmě můžete být součástí i vy, když nám třeba do vždycky nějaké té 50. minuty další hodiny pošlete nějaké info, tlačítko doprava v naší apce. Tomáš tak udělal D5.
2: Dálnice D5 před hraničním přechodem aktuálně, vážná dopravní nehoda, dálnice stojí.
1: Ajajajajaj, truck Lucky Praha.
3: Kdo jedete od Říčan na Plzeň, stojí to, radši to nikudy objeďte. Radši Praha to... je dneska kolaps.
1: Ano, Praha je kolaps a to jsme teprve u úterního dne. Mám tady ještě pár drobností, připomínám tlačítko doprava a kde pak nám to ještě nejezdí. Mám tady D2, 37. kilometr z Lanžhotu na Brno, tak tam je odstavená dodávka. D8, 11. kilometr z Prahy na Německo státní hranice, odstavený osobák a poslední komplikace D35. Z Lipníku nad Bečvou na Mohelnice, zvěř na vozovce a to je kilometr 245. Sražená srna u středových vozidel. Bude se odklízet tak opatrně. Šťastné kilometry za chviličku vám bude hrát v autě, nebo v kanceláři, nebo doma, nebo někde venku, nebo na zahrádce, nebo v kanceláři, a nebo třeba ve vašem autoservise. Boomfunk MCs.
4: A man

0: party může začít.
1: BH@atrakce.cz.
0: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
1: BH@atrakce.cz.
0: A o děti bude postaráno.
1: BH@atrakce.cz.
2: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo. Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Sapho a na Instagramu jako sapho_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
3: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
4: Radio Kiss počasí.
5: Pro dnešek bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty napříč republikou mezi 26 až 32 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 23 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Řetězec KFC na dnešní dopoledne uzavřel všech svých 140 restaurací. Firma Krok označuje za symbolický nový začátek. Zavádí například digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin a hygieny. Vedoucí směny má nejméně dvakrát denně kontrolovat jednotlivé části kuchyně. Od čistoty povrchů po teploty při přípravě jídel. Údaje se nově zapisují do systému a jsou dostupné na dálku. Společnost OpenAI spustila v USA umělou inteligenci blíž k osobním financím svých klientů. ChatGPT si nově umí načíst účty, výdaje, investice i půjčky a poradit, kde lidem mizí peníze, anebo jak lépe naplánovat větší výdaje. Zatím jde pouze o testovací verzi pro americké uživatele prémiové placené verze. A teď zpátky domů.
6: Jihočeské Prachatice získaly jako první město v České republice označení Cycle City, které udělují organizátoři cyklistické Tour de France. Doplňme, že titul obdrží místa, která se aktivně zapojují do podpory sportovní nebo rekreační cyklistiky. Řekl to Radek Malina z projektu We Love Cycling. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Fotbalisty Kanady by měl až do mistrovství světa v roce 2030 vést trenér Jesse Marsh, se kterým svaz prodloužil o 4 roky smlouvu. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
7: No tak dneska si to dáme s javorovým listem, ne se sirupem, prosím vás, jo, s Kanadou dneska. No to zas bude řežba.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

0: Dámy, česky, ideme na to? Ideme na to. Můžeme? Jo, dneska začínáme docela brzo, já jsem ty zprávy trošku pustil dříve, ale to podle mě vůbec nikomu nevadí. Časomíra 5 minut po 10. úterý 26. května, to je neuvěřitelné, jak to letí, za chviličku prázdniny, ale vy, školáci, ještě samozřejmě pár dní budete muset ťapy, pěkně do školičky, základka, střední, no, na vejšce už mají asi možná prázdniny, že jo? Než vám někde kolem 18. června uzavřou známky a pak vízo. Já musím ale dneska, omlouvám se, začít úplně jinak. Já si vzpomínám, když jsem si v roce 2019 pořídil svůj první elektromobil, jak se všichni smáli od Ferrari, že Ferrari v životě nebude mít elektromobil. Protože Ferrari musí burácet. Musí to mít 4 výfuky. Musí to mít turbo. A já nevím, co všechno. A včera se přepsala historie. Ferrari totiž ukázalo svůj první elektromobil s názvem Ferrari Luce. A pozor, žádná levná zásuvka to není, dámy a pánové. Připravte si 12 až 15 milionů korun. Dojezd prý 600 kilásků. No a je to zajímavý design. No, podíváme se na to dneska. Tak my zdravíme do Ferrari, které to kdysi nechtělo dělat a teď to představilo. Tak hledáme zásuvku a pojďme se nabít. Třeba s touhletou peckou. Sweet Love.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu.

0: Ladit rádio mám v popisu. Tak si dávám Michaela Nakisu.
1: Ano, a budeme si dávat i další balíček, který tady rozdáváme každý den mezi 10. a 11. hodinou. Samolepky, podpiskarty, diplom s podpisem pana moderátora, to si někde můžete dát pěkně za sklo a pověsit třeba u vás někde doma nebo v kanclu. K tomu ještě tričko a vůně do vašeho auta. Včera jsem objevil opět na sociálních sítích normálně fotografie a video a říkám si, no tak to už není možný, co tady někteří prodejci nevymyslí, aby jim něco šlo na dračku. Pozor, hit letošního léta, pište si, ledová káva se slivovicí. Ano, ten majitel říká, nechápu, proč jsem tohle neobjevil dříve, jde to na dračku u místních i turistů, popisuje místní kavárna. Normálně ledová káva ze slivovicí, chápete to? Takže kofein vás má nakopnout a ještě k tomu slivovice, tak ta vás asi podle mě úplně dodělá, jo? Samozřejmě asi tento nápoj nemůžou jaksi konzumovat řidiči a řidičky, jo? To podle mě tak vás vyřadí možná na 8 hodin z provozu jakýmkoliv dopravním prostředkem, kde musíte mít teda řidičák. No, pojďme se dneska pobavit o tom, jaký nejšílenější nápoj, a to už je možná jedno, zdali to má být v létě, v zimě, na jaře nebo na podzim, co jste kde pili a říkali jste si, oh my god, kdo tohle vymyslel, tak by dostal za to asi Oscara. No. Ledová káva se slivovicí. Já vám za chviličku prozradím, kde to máj. A dokonce pán připojil i recept. Tlačítko soutěž v naší apce a můžete posílat hlasovky.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio.

0: Houpali Afromen. Vůbec nevím, jak to teďka s klukama vypadá. Žijou ještě? Jsou naživu ještě? No, zjistím to. Pojďme na to. Hit letošního léta pěkně z Jižní Moravy. Ledová káva se slivovicí. Co kdy vy jste šíleného někde pili na dovolené? Jaro, léto, podzim, zima, kdykoliv. Začínáme Michailou.
1: Nenapadá žádný šílený nápoj, ale jako Moravák musím říct, že to je vlastně přece úplně normální, protože slivovice je dobrá do všeho, že jo. Čau, Míša.
0: Jasně. Tak samozřejmě dává se slivovica do čaja, že jo. Dává se, do čeho se ještě dává slivovica? No, no vlastně do všeho, no. A i do kávičky. Lukáš.
2: Nazdar, Michale. Hele, tak já piju zásadně pivo a rum, ale minulý rok mě ukecali na dovolený a dal jsem si piňa koládu. Jo, pití pro baby, jo. A bylo to výborný normálně, výborný pití.
0: No, piňa koláda, mám pocit, že to je na takovém tom smetanovém základě, že jo, tam se dává něco takového, no, mléko nebo smetana, už ani nevím, no, je to takové, no, je to takový jako, taková šťávička, no, takový jako, moc se z toho neopiješ. Ale pozor, mám tady kefalína, upozornění. Nasledující recept může způsobit to, že vám bude špatně.
3: Víš, co to je šakal? Politá piva, politá vína, politá Alpy, politá zelené a politá koli. To je smíkej do homaly. A proč se tomu říká šakal? Ale uvidíš ti šavle. Pěkný den vám přeje všem kefalín.
0: Ano. Kefalín, ještě jsi tam zapomněl dodat a půl roku v nemocnici.
4: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
5: Za 2000 třeba romantickou večeři?
4: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
5: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
4: To už bude na vás. Každopádně vám všem
6: držíme palce!
4: 7-7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
8: www.projekt-ateliér.cz

Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Posloucháte úterní dopolední Kiss a dneska tady řešíme šílené nápoje, které jsme kdy v životě měli. Máme tady nějakou novinku z Jižní Moravy, tak zdravíme tam hit letošního léta, ledová káva se slivovicí. Prosím vás, až tam někde pojedete a najdete tu kavárnu, mně se to bohužel nepodařilo, tak mi to vyfoťte, natočte video, označte prosím Radio Kiss, aby jsme potom měli od vás nějakou zpětnou reakci, zdali vás to prostě vypnulo nebo nakoplo, pošlete recenzi, jo? Co David?
1: Hele, za mě jednoznačně bylinková becherovka s jablečným siderem a trochou z kořice. Po výletě na kole to byla fakt jízda, čau.
0: Ne, dokud si neřekl z kořice, vypadalo to velmi zajímavě. Já třeba do dnešního dne nepochopím vlastně sílu a tu oblíbenost z kořice. Já vždycky, když jsem v nějaké kavárně, dejme tomu v takových těch řetězcích, kde oni mají takový ten stoleček, kde máte ty cukry a umělé sladidlo, bílý cukr, třtinový cukr, dokonce někde mají i medy. A pak tam jsou ty takové ty kořenky, že jo, na koření a v tom je buď to prostě ještě z kořice a ještě něco čokoláda, ano. A teď přede mnou je paní, která si dá třeba kapučíno, otevře tu ten umělohmotný poklop, veme tu cukřenku ala, teda, ve které je teda z kořice a jede. Raz, dva, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lidi, ona nahoře absolutně zakryje celou tu pěnu tou skořicí. Pak to zamíchá. To přece už nemůže být kapučíno, to je přece skořicíno, ne? To mi neříkejte. Neříkejte, že tam pak cítíte ještě tu kávu, to je jenom skořice. Tohle třeba já nepochopím, jo? Půl kila skořice do kapučína, had.
2: No čau Michal a Milan, hele prosím tě, v jednom baru jsem si vždycky dával tekilu s citronem bez soli.
0: No.
2: Jednou tam neměli citron,
0: no.
2: Tak jsem si to chtěl dát s citronovým džusem, neměli. S pomerančovým džusem, neměli. Tak jsem si to tady dal s jahodovým džusem. V životě bych to takhle už nechtěl.
0: Renata.
3: U nás se tomu říkalo hulákadlo. Byla to slivovice s máslem a medem, která se vlastně svařila. To máslo tam bylo, aby vlastně neutekl ten alkohol a odrovnalo je jeden hrníček, to odrovnalo člověka. Mm. Tak ahoj, Michale.
0: To by odrovnalo i mě. Michal.
4: Ahoj, Michaelíku. Tak v roku 2018 jsem měl takovou uchylku si dávat každé ráno kávu a kokosovou vodku. Vždycky to byl můj rituál, prostě o 8 ráno jsem si šlahol tam deci kokosovej vodky, kávičku k tomu, paráda. Už ma to prešlo. Tak čau, Michal.
0: Kokosová vodka, to jsem v životě neslyšel. Já jsem teda v Americe, když jsem byl v Chicagu, a to je 20 let tomu, já jsem tam pil okurkovou vodku a můžu říct, že teda nic lepšího jsem nepil. Doporučuju. Nádhera, asi 3 flašky jsme tam stáhli v celý hospodě. Katka.
5: No, ty tak rozmýšlám. Čau tě, kysáci. Absolutně se nevím rozhodnout, že či jsem byla úplně hotová, keď jsem prvýkrát pila drink talianské Negroni, alebo jsem byla úplně hotová, keď jsem mala prvýkrát margaritu. To je za mě boží top drink a tohle bych mohla pít celé léto. Takže za mě jednoznačně toto. Ahoj!
0: Jo, margarita, taky taková šťávička. Míša!
6: Ahoj, Michale, tak já si z puberty pamatuju, že jsme s kamarádkou pívávali do půl litru 2 deci vodky a zalej špeci. Takže ještě přidat 2 deci Fanty, 2 deci koly. Dali jsme si 3 a bylo nám hej. Pak jsme jednou slavili kamarádovo narozeniny, kdy jsme si dali po panáku opravdu od začátku nápojovýho lístku až do konce. Hmm. To nám hej moc nebylo. Tak ahoj, Míša.
0: A pojďme zavzpomínat na kluka jménem Roman z Kamene a jeho magický voko. Pěkně do půl litru našeho krásného pivečka hodíte jednu zelenou.
7: Začínáš rád být. Klidek. Hele, znáte tohle, hele.
0: Magický voko.

0: dává zelenou, zelenýho panáčka, roluje od ucha.
1: Magický vokál.
2: Radio Kiss.

0: Finálové hlasovky, dneska nejšílenější nápoj, který jsme kdy ve svém životě pili. Ano, máme tady pozvánku na Jižní Moravu, hitem letošního léta ledové kafíčko se slivovicou. Martin.
1: Čau Michale, takže já jsem žil ve Švýcarsku 11 let a tam jsem se divil z kafe cvačka. To je taky káva se slivovicou. No a když jsem jim říkal, že u nás to pijeme jako jenom panáka a vypil jsem to tam před něma na ex, jednýho za druhým, tak nechápali, no. Takže kávu může jít do všeho. A vzpomínám si na Chicago, když tam za náma přijel do kafe Praha, tady Martin Olomouc, nazdár.
0: Počkej Martine, ty jsi tam byl? No tak to je něco neuvěřitelného, kolik to bylo, 2.11, 2.12. No že mi tady pošle hlasovku někdo, kdo s kým jsem se tam setkal, tak to teda, to žasnu. To žasnu, kamaráde. Mimochodem na YouTube, kdyby si teda hledal Martine, je pořád video. Ježíš, jmenuje se to, no, jak se to jmenuje? No, už ani nevím. Ruda z Ostravy, Chicago, nebo něco takového, nebo cesta do USA. Je, to byly časy. Alexandra.
2: Krásné dobré ráno. Tak jako dítě jsem si třeba míchala kolu s mlíkem a občas jsem do toho přidala džus. Jako upřímně, teď si to úplně neumím představit, jako dát. Ale co je jako bomba pití, je šabubo. To je šampaňské, burčák a borovička. Jako osobně jsem neměla na toto pít.
0: Šabubo. Už jenom ten název šabubo, to je... Ani bych se toho nedotkl. Normálně předtím podepsat revers. Martínek.
3: Nazdar, Michale. Tak na Moravě se pije svařák se slivovicí. Martin, čau.
0: No jo, no, to je dvojitá dávka zážitků. Šenk.
4: Čau, pane, hele, my jsme pili mexickou pěst, se tomu říkalo. Dal si z velkého panáka rumu, do toho si hodil lžičku kafe, nerozpustného, turka klasického. Pak si hodil lžičku cukru do pusy, kopnul do sebe toho panáka, zakloktal si a spolknul si to. Ale jako plná huba zrníček toho kafe, ale ta chuť byla fakt výborná. Vyzkoušej to někdy.
0: Brr, normálně jsem se teď oklepal. Pája, nazdáre kysáci, my jsme za mlada pili vodku do... toho trocha jahodové šťávy a trocha tabaska, cože? To bylo top. Dva panáky a byli jsme mrtví, no páno. Tabasko, vodka, jahodová šťáva. Ještě sojovku jste tam mohli namíchat. Kačka.
5: Čo, Majkliku? Tak já za mladá, když jsme jezdili na chmel, na střední škole, na brigádu, tak jsme tam chodili hodně s holkama, s klukama do jedné restaurace, do hospůdky takový vesnický a tam nám nalejval hodnej pan hospodský limonádu pomerančovou a s rumem. Bylo to moc dobrý, ale hodně likvidační. Čau,
0: no,
5: kačka.
0: Ještě tady mám něco od Ivanky. Tak největší v uvozovkách humus si Michale nepil. Jedná se o takzvanou svinu. Jo, je to prý moravský nápoj. Griotka, víno, vodka, rum a do toho slivovice. Děs, jak tohle kopneš, tak po svých neodejdeš. No, já bych si možná jenom čuchnul, Ivanko, a pelášel bych domů. Máme tady vítěze, snad po svých byste odešli po tomto neuvěřitelném drinku. Flanders dneska vyhrává.
6: Nazdar, Michale, tady Flanders. V jedné vyškovské hospodě mají rum a ocet dohromady, říkají tomu drátěnka. Dobrou chuť.
0: No. Tak všem hospodyňkám, které teďka v ruce drží drátěnku, dobrou chuť.
7: Michal Kahalčík na Kisu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravní informace, tak komu třeba teďka pomůžeme? Borovany, okres České Budějovice, to je silnice 155, bouračka, dvakrát nákladák v sobě, opatrně, už tam jedou hasiči a všichni. 128, Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec, pozor, cyklisté na vozovce a dvakrát osobák v sobě a jeden cyklista, probíhá vyšetřování. D2, 51. kilometr z Lanžhotu na Brno, práce údržby, levý jízdní pruh je uzavřen, úklid odpadků a D1 hlásí komplikace z Prahy na polsko-státní hranice, 198. kilometr, také práce údržby, zpevněná hranice uzavřená, probíhá sekání trávy a pohyblivá uzavírka. Kdybyste o něčem věděli, stačí zmáčknout tlačítko doprava v naší apce, kterou si zdarma můžete stáhnout.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess, mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti, hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radio Kiss počasí.
4: Pro dnešek bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty napříč republikou mezi 26 až 32 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 23 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Obchody přidávají prvky pro snazší bezbariérové nákupy. Vyhrazené parkování blízko vchodu nebo bezbariérový přístup už jsou běžnou součástí většiny prodejen s potravinami. Přibývá ale těch, které mají pokladnu přizpůsobenou vozíčkářům a nebo asistenční systém pro nedoslýchavé. Takové pokladny jsou zpravidla i označené příslušným symbolem. Některé obchody mají i nákupní vozíky uspůsobené pro vozíčkáře. Letadlo na trase z Hurghady do Londýna muselo nouzově přistát kvůli powerbance, kterou měl cestující v zavazadlovém prostoru. Přestože problém nakonec nenastal, pilot z bezpečnostních důvodů let odklonil. Elektronická zařízení s litium-iontovými bateriemi představují riziko, kvůli kterému může celé letadlo schořet. To se stalo loni v Jižní Koreji, kde se letadlo vznítilo těsně před startem. Důvodem byla zřejmě právě poškozená powerbanka. A teď zpátky domů.
5: Loni zahájená oprava nádraží v Bečově nad Teplou na Karlovarsku se protáhne do jara příštího roku. Důvodem jsou mimo jiné netopíři, kvůli kterým musí stavbaři na několik měsíců přerušit práce. Připomeňme, že rekonstrukce za zhruba 63 milionů korun měla být původně dokončena letos v květnu. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota. 24-letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve 3 utkáních zůstala na lavičce. Nyní mohou Hamzovou zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
6: Děkujeme za čerstvé zprávy, další muzika ATC a Moudro dne. Volume doprava, držte vlnu Rádia Kiss.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

Jezdíte rádi do Chorvatska? No, tak vás asi nepotěším, kysáci. Pozor, konec nočního pití. Chorvatská letoviska bojují proti alkoturismu. Oblíbená chorvatská letoviska hledají způsob, jak uklidnit sezónní ruch. Vedle regulace hluku se do popředí dostává i omezení nočního prodeje alkoholu v kioscích a v obchodech. První krok oznámil Split. Další oblíbené destinace naznačují, že by je mohly následovat. Ajajajajaj. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: moudro dne. Tak se na mě nezlobte, ale takový je život.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Když jsem byl malý, nesnášel jsem účast na svatbách. Všechny ty babičky mě štípaly a říkali, ty budeš další, ty budeš další. Přestali s tím. Až když jsem začal na pohřbech to samé dělat já jim.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Ladíte kysáci ranní anebo odpolední kys? Máte šanci tam něco moc hezkého vyhrát? Tak pozor, pozor, ladíme.
1: Nechutná vám voda z kohoutku? Rádio KISS a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor, tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Rádia KISS.
2: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let, The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.

0: váma je Kiss a dvě minuty po půl dvanácté, jeden příběh a občas přemýšlím, na co ti lidé myslí, když dělají tyhle ty počiny. To mi fakt nad tím jako zůstává rozum stát. Na Sardinii chytili 69-letou turistku z Francie, která si z dovolené, pozor, chtěla odvést opravdu netradiční suvenýr. Celníci ji v autě našli skoro 40 kilo písku, mušlí a oblázků z místních pláží. 40 kilo, to se jako to asi paní chtěla prodávat pod Eiffelovkou, ne? Jenomže na Sardinii od roku 2017 platí přísný zákaz odnášení písku z pláží, protože turisté tím podle úřadů ničí křehký pobřežní ekosystém. Ženě teď hrozí pokuta od 500 až do 3000 euro, což by bylo skoro až 70 tisíc korun. No a všechen písek se vrátí zpátky na pláž. No tak bacha, příště si ze Sardinie raději odveste nějaké krásné fotky, selfiečko, protože 40 kilo písku už podle mě žádnej suvenýr není.
1: Kiss. Radio Kiss.

Jedna radostná správa teďka na Kisu. Kdo by neznal kapelu Miraj, tak pozor, Miraj Navrátil je otcem, se svou sympatickou partnerkou Sárou vybrali chlapečkovi krásné jméno, no a má tak pokračovatele rodu. Je to Jonatán Miraj. Hezký jméno, hezký jméno. No tak my zdravíme samozřejmě i přítelkyni, spolu randí už hodně dlouho, no a

hráče letí ty gratulace. Jonatánek Miraj navrátil. Kiss, Radio Kiss. Be happy.

0: Vystavování lebka svaté Zdislavy se vrátí do hrobu. Církev vystaví v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tuto lebku, pak ji chce vrátit do hrobu, informoval v úterý pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. No, celé to začalo v polovině května, kdy ukradl z baziliky minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí na Liberecku tehdy neznámý pachatel. Nakonec ho našli, tento zalil do betonu, naštěstí se to podařilo dostat ven a tady poslední informace, lebka se vrátí do hrobu. A tak to asi má být. Pojďme na muziku, co takhle nek.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let, non-stop.

0: Zdravíme všechny příznivce kapely Maroon 5. Za 5.12 pojďme na dopravu.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pokud jedete z Prahy na Polsko státní hranice, D1, 54. kilometr, odstavená dodávka. Pozor, Třemošnice, okres Chrudim, tak to je 337. Tam je nehoda a osobák. Dvakrát osobák v sobě. Hrochův Týnec, okres Chrudim, také 355. Tam je nebezpečí, dvakrát osobák. A ještě D46 hlásí z Vyškova na Olomouc. Práce údržby, pravý jízdní pruh je uzavřen, údržba a oprava telematiky. Vzniká tam malá kolona, ale mělo by to být v pohodě. Pojďme za chviličku na Rianu.

0: Prožijte den dětí v Energylandi, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
3: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktické řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Sapho a na Instagramu jako sapho_czsk. Sapho, inspirace pro každou koupelnu.
4: Radio Kiss počasí.
5: Je jasná nebo skoro jasná obloha a teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, místy přehánky, teploty 26 až 32 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Roste počet lidí, kteří mohou létat z drony. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje přes 130. A ještě připomenu, že bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery s váhou do 250 gramů. Potkat humanoidního robota třeba na ulici už dnes není nijak výjimečné. Například v Polsku můžete narazit na robotí celebritu Edvarda. Svého oblíbeného humanoida Scottyho pak mají v jednom německém obchodě s domácími a kutilskými potřebami. Když se porovná jeho pořizovací cena 80 tisíc eur a dlouhá životnost, mohla by jeho hodinová pracovní sazba činit pouhé 1 euro a 70 centů. Teď se vrátíme zpátky domů.
6: V lokalitě u Malého jezu v Budějovicích vznikne nová možnost překonání řeky Maloše. Zážitkový přívoz určený pro pěší i cyklisty propojí oba břehy a usnadní pohyb mezi parkovými a rekreačními plochami. Projekt bude patřit mezi první samoobslužné přívozy přes řeku tohoto typu v České republice.
4: Sport.
5: Vrátíme se ještě ke včerejšímu hokeji. Čeští hokejisté včera podlehli v šestém utkání na mistrovství světa Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Včerejší soupeř je odsunul na třetí místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
7: Ano, mrkneme na to, dámy a pánové, dneska Česko-Kanada, v kolik, jaké jsou kurzy, kolik můžeme vsadit, nevsadit, vyplatí se to.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

Krásné poledne všem, kteří jste právě teď naladili Radio Kiss. Třeba jste přišli až právě teďka k vašim rádiovým přijímačům, nebo apce, nebo mobilu, já nevím, nebo nás ladíte vzduchem, nebo v digitálu. 11 minut po 12. hodině, jedno info ohledně dnešního večerního hokeje. Začínáme 20-20, to se mi líbí, pěkně 20-20, Česko, Kanada. No, bohužel, nejsme favorité, včera to byla velmi smutná podívaná, snad to dneska poletí klukům trošku lépe. My máme kurz 6,84, remíza 5,75 a hosté favorité 1,38. Večer uvidíme.

0: kolébka KISu může být tvoje. Pokud se dovoláš do studia. Právě teď 210 323 323. Velká samolepka KISu.
1: Ano, je to jednoduchý jako facka, pokud máte mobil, možná i pevnou linku, tak volejte 210 323 323. Každé pondělí až pátek po 12. hodině tady rozdáváme naší velkou samolepku. A pozor, včera jsem se sekl o jeden měsíc. To překvapení, které tady po 12. hodině budeme mít, není od 1.7., ale my jsme si řekli, proč bychom to nedali už od 1.6. Takže už od června až do konce prázdnin se máte na co těšit. No a já zvedám linku 210 323 323 a ptám se, kdo je na druhé straně, tady KIS.
2: Zdravím, tady Dan.
1: Nazdar, Dané, jak se máš při úterku?
2: Suprově, suprově.
1: Jseš dobrý řidič, špatný řidič, máš ještě všechny body, nebo už tam zbývá jenom pár políček?
2: No, 6 bodů tam zbývá, no, bohužel.
1: Ajajajaj, co pak jsme, čím jsme se provinili?
2: Většinou je to rychlost.
1: A tvůj, jakoby největší zásek, o kolik to bylo?
2: 25.
1: No, to je ještě ale v normě, ne? Jakoby do já mám jo, pocit, ano, že nad 30 nad 30 je to průšvih, že jo?
2: Ano, přesně tak.
1: Akorát pak je tam, mám pocit, ten zákon, že do roka nesmíš udělat ten podobný přestupek, jinak ti vemou papíry, viď?
2: To si nejsem jistý. Mně se zdá, že tam je, že ti vezmou víc, než ti vzali třetím. Ale nejsem si jistý.
1: A brali, až tam neměl nic. No jo, no.
2: Tak, přesně.
1: Tak jo, prosím tě, velkou samolepku posíláme, kam si ji vystavíš nebo nalepíš?
2: Beton pumpa, čerpadlo na beton.
1: Nekecej.
2: No jasně.
1: Ty máš betonárku.
2: Ne betonárku, já mám čerpadlo na beton.
1: A koupíš si jednou i betonárku?
2: To netuším.
1: Čerpadlo na beton, no to je taky vynález, viď?
2: Tož je to, no, je to nová věc.
1: A myslíš si, že by lidstvo takhle jako dokázalo žít bez betonu?
2: No, to je těžká otázka.
1: Tak kdysi,
2: ale myslím si, že ne. Že
1: kdysi jsme neměli beton a šlo to, že jo, dřevíčko a jeli jsme.
2: No, to ano, ale na něčem to stát musí, že jo.
1: No ale i tehdy neměli beton jako základy, normálně tam dali kůly a jedem,
2: je
1: že
2: tak,
1: jo. No
2: je
1: jo.
2: To tak.
1: Tak jako kdysi jsme neměli plastové lžičky. Chlape, díky moc za pokec,

na naše nervíčky svatý týden a učili jsme se, učili. Nervozita, psychika, víte kde, ale no, mám tady jednu takovou fintičku, kterou bychom možná mohli zavést, jo? Představte si, že přijdete vystresování do zkouškové místnosti a na lavici na vás čeká voda, čaj, sendviče, čokoláda a zmrzlina. Fotky z některých škol v Saúdské Arábii se staly virálními, protože místo trestání se snaží studentům pomoci zůstat v klidu a soustředit se. Tento přístup rozpoutal na internetu debatu o tom, zda by se školství nemělo více zaměřit na pohodu studentů namísto neustálého tlaku. Mnoho lidí totiž vyrostlo v systému, kdy zkoušky doprovázela pouze vyčerpávající a zastrašující atmosféra. No, já teda si myslím, že já už bych maturitu teďka nedal po těch opravdu mnoha a mnoha letech. Když jsem teďka některé viděl, co se lidi musí učit, tak fakt klobouk dolů. Ale jako kdyby mi v místnosti někdo nabídl zmrzku, čokoládu, vodu, kafíčko, sendviče, zadáčo, sushi, KFCčko, mekáč, burger, okamžitě jdu maturovat znova.

0: rádi golf. Ve Francii totiž zažili pořádný golfový úlovek. Potápěči tam vylovili z jednoho rybníčku u golfového hřiště přes 10 000 golfových míčků a bacha, vážilo to dohromady skoro půl tuny. Rybník nikdo nečistil téměř 20 let, takže kromě míčků našli i plastové láhve a další odpad. Polovina míčků poputuje do recyklace, zbytek firma vyčistí a znovu prodá. No a ekologové upozorňují, že kdyby zůstali ve vodě, rozkládali by se až 500 let. Já mám pocit, že i ve světě kvete biznis takzvaně s golfovými míčky. Vy dokonce můžete chodit kolem některých golfových hřišť, v lese, různě v trávě hledat zapomenuté míčky, pak se prodávají. Vím, že některé ceny golfových míčků se dokážou vyšplhat až na 500, 700, 800, dokonce máte golfové míčky za 1500 korun. No a když natrefíte na nějaký takový drahý golfový míček, podle stupně té obtížnosti a podle stupně té kvality, že jo? Já mám pocit, co jsem tady našel tu tabulku, tak se cena těchto míčků může pohybovat na bazoši, nebo tam, kde to střelíte, od 50 až do 500 korun. No, takže jedna taková malá procházka kolem golfového hřiště a máme na sváču.
1: KISS. Radio KISS. Radio KISS.

0: Tak jsme si trošičku zakouzlili, tohle byla Dua Lipa a za 5.13 čerstvé informace z dopravy.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Máme tady od vás dvě hlasovky, díky chlapi.
2: Zdravím, Kysáci, jedna dopravní, dálnice D5, kousek před Rozvadovem, je rozsekaný kamion a směrem na Německo. A kolona takových 5 až 10 kilometrů, tak opatrně a pevný nervy. Čau, čau, šťastnou cestou, Venca.
3: Ahoj, Michaele, ahoj, Kysáci, Halaňa, jaká čerstvá dopravní nehoda na kolínském obchvatu, jo? Jak na směr na Čáslav, tak směr Kolín, celý je to tam nějaký zaseklý, takže v oběd buď to přes Libenice, anebo starý Kolín, takže hlavně kolečkama dolů, šťastnou cestu.
0: Díky moc, kdyby vy jste o něčem věděli, tlačítko doprava v aplikaci Rádia Kiss. Za chviličku Barakuda.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: A party může začít.
2: DH-atrakce.cz.
1: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
2: DH-atrakce.cz.
1: A o děti bude postaráno.
2: DH-atrakce.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Radio KISS počasí.
5: Je jasná nebo skoro jasná obloha a teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, místy přehánky, teploty 26 až 32 stupňů.
4: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Do školních osnov by se mohly po zhruba 20 letech vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvrhu pracovní vyučování nebo ne. Ministr školství Robert Plaga společně s Karlem Havlíčkem připravují nový rámcový vzdělávací program. Podle nich by dílny mohly začít od roku 2028. Koncept vozu Tindaya, který původně španělská značka Cupra prezentovala v loni na přehlídce mobility v Mnichově, se během následujících několika let představí v sérově vyráběný model. Prozradilo to vedení Seatu. Jeho součástí je také Cupra. Teď se vrátíme zpátky domů.
6: U Teplé na Chebsku skončila dopravní omezení spojená s roční opravou silnice druhé třídy číslo 198 mezi Teplou a Horním Kramolínem. V obci Teplá ale omezení pokračují kvůli opravě propustku mezi nádražím a klášterem, která začala v polovině května. Oprava by měla být dokončena v říjnu.
4: Sport.
5: Ještě zámořský hokej a jak se dařilo našim borcům. Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl na domácím ledě Karolíně 2-3 v prodloužení. Canadiens tak ve finále východní konference prohrávají s Hurricanes 1-2 na zápasy. Český golman si v pondělním, tedy včerejším utkání, připsal 35 zákroků, ale i jednu asistenci. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
7: Díky Tomáši a my tady jedeme dál nejlepší 90ky, k tomu i novinky. To je prostě KISS a svátek má dneska Filip. Všechno nejlepší.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

Díky moc, Kygo, Khalid a Save My Love. My vás také máme všichni rádi a sejfujeme vaši lásku. To, že nás ladíte, posloucháte kdekoliv, ať jste kdekoliv, anebo děláte cokoliv. Teďka 9 minut po 13. hodině, taková malá návnada na místa, kam vám nikdy asi v životě nebude umožněn vstup, jo? A můžete mít miliardy na účtu a i tak se vám to prostě nepovede. No, tak první, abych vás trošku navnadil, oblast 51, zkušební místo experimentálních letadel obklopené legendárnami o UFO. Za chviličku zbytek. Robert Miles.

Castle on the Hill. Teď mám pro vás něco z té rubriky Tajemno záhady. Nevím, jak vy, já jsem vždycky miloval ten pořad, jak se říkalo, zdali je to pravda nebo lež. To bylo taky zahaleno takovým tajemstvím. Ano, některá místa na zemi jsou tak utajovaná, nebezpečná nebo politicky citlivá, že na ně veřejnost možná nikdy nevkročí bez ohledu na to, kolik peněz nebo moci byste měli. Mám tady pár takových, co jsem našel. Ta oblast 51, to už jsme říkali, zkušební místo experimentálních letadel obklopené legendami o UFO. Tam bych se teda taky chtěl podívat. Další věc, kde vám je zakázán přístup a celé veřejnosti, Changar Puensum, nejvyšší nepokořená hora světa, na kterou je zákaz vstupu z důvodu úcty k místním duchům. Další je Sloní noha v Černobylu, stále vysoce radioaktivní roztavená sraženina reaktorového paliva, tam vás také nikdo nepustí. Hrobka Qingxingchuanga, císařské mauzoleum, které je stále neotevřené a podle legend obsahuje řeky rtuti. Tak to jsem v životě neslyšel. Pokoj 39 v Severní Koreji. Tajné zařízení, které údajně spravuje skryté finance tohoto režimu. No a pak tady mám ještě velitelské středisko Cheyenne Mountain, žulový bunkr Noradu, vybudovaný tak, aby přežil jadernou zbraň. No a naposled, apoštolský archiv ve Vatikánu. Století papežské korespondence uzavřené před zraky veřejnosti. Tam bychom se asi početli, i když ono to možná bude v latinštině, ale zase dneska s mobilem uděláte screening, nebo screen, že jo, obrazovky, dáte přelož a už to jede. Já jsem našel taky jedno místo, kam bych se teda chtěl podívat, ale asi by tam nikdy nebude umožněn vstup. A to je, no, jak to bylo v tom seriálu, ta Hvězdná brána. By mě strašně zajímalo, kdybych prošel tou Hvězdnou bránou. Kde bych se ocitl na druhém místě, na druhé straně. Co myslíte? Kde bychom se ocitli? Michal Kahalčík na Kisu.

0: V květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce. 7-7.
3: Každé všední ráno na Radio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss.
2: www.kiss.cz
1: Kiss Parády. Kiss Parádu s DJem Basslickrem.

Celý ostrov a pozor, vyjde vás to levněji než byt v Praze. Ostrov Makry v Jonském moři půjde do aukce za vyvolávací cenu kolem 6 milionů korun. Má skoro 100 hektarů, krásnou přírodu, kapličku, malý domek. No, má to trošičku takový malý háček. Ostrov je součástí chráněné oblasti Natura 2000, takže tam skoro nejde stavět. Žádný luxusní resort, ani aquapark, ani hotels all inclusive. A aby to nebylo ještě málo, ostrov je prý zamotaný do hypoték, sporů a právnických tahanic s řeckým státem. No, takže to je vlastně super výhra. No, takže ano, můžete mít vlastní ostrov, ale možná zjistíte, že levnější než byt v Praze je hlavně proto, že tam ani pořádně nesmíte zatlouct hřebík. Ale zase můžete mít vlastní ostrov. Ty brďo, za 6 milionů vlastní ostrov. Já bych si tam udělal pláž a vybíral za 10 euro slunečník. Na jeden den.

Dneska jsme tady ještě nepřáli všem Filipům, tak i pro vás za chviličku jedna úžasná pecka, dáme si Kato a jeho Johna. Já bych chtěl dneska 26.5. popřát všem, kteří máte dneska narozeniny a máte rádi Radio Kiss, ladíme. Našel jsem tady tři slavné osobnosti, známější osobnosti, kterým bychom mohli popřát. Martin Zounár má dneska 59 let. Pak zpěvačka, na které jsem dokonce jednou v pražských Holešovicích ještě hodně dávno byl live na jednom festivalu. Lauryn Hill má dneska 51 let alias Fugees. A víte, kdo má dneska také narozeniny? Tenhle ten borec váží 58 kilo. Dneska slaví 62. narozeniny. Lenny Kravitz.

0: Za český tým po 14. hodině nastupuje Magda Vronková a po 14. hodině za kanadský tým Radek Hrdina. Kdo vyhraje, se dozvíte po 14. hodině. Těším se večer, ahoj.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: My vám přejeme krásné odpoledne, pojďme spolu nejdřív na dopravní informace a Marta má pro nás zprávu.
2: Pro všechny, kdo jedou z Kralup a u Sila se budou napojovat na 16, tak pozor, za Silem v obou těch zatáčkách je vysypaný štěrk, docela velký kameny a je to tam docela o ústa.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda bohužel také v Lanškrouně a tam je to v ulici Dvořákova.
3: Pojďme se podívat do Prahy, aktuálně se bouralo na Skalce na Praze 5, dále je to Brusnický tunel, i tady počítejte se zdržením a v Praze poslední Kukulova.
1: Tak startujeme odpolední jump.

0: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
1: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Sapho a na Instagramu jako sapho_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
2: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Radio Kiss, počasí.
5: Je jasná nebo skoro jasná obloha a teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, místy přehánky, teploty 26 až 32 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38% více. Někdy jde o práci mimo pracovně právní vztah, jindy o cizince bez platného povolení k pobytu. V loňském roce provedl státní úřad inspekce práce skoro 6 000 kontrol, během kterých odhalil téměř 2,5 tisíce nelegálních pracovníků. Teď do světa velkých peněz. Hospodaření společnosti SpaceX, výrobce raket a satelitů Elona Muska, bylo dlouho finanční záhadou. Až minulý týden tato firma poprvé zveřejnila své hospodářské výsledky kvůli chystanému vstupu na burzu, který by mohl patřit k největším v historii. Společnost se oceňuje na $1.25 bilionu a plánuje vstoupit na burzu už příští měsíc. Teď se vrátíme zpátky domů.
6: V lokalitě u Malého jezu v Budějovicích vznikne nová možnost překonání řeky Malše. Zážitkový přívoz určený pro pěší i cyklisty propojí oba břehy a usnadní pohyb mezi parkovými a rekreačními plochami. Projekt bude patřit mezi první samoobslužné přívozy přes řeku tohoto typu v České republice.
4: Sport.
5: Ještě pozvánka na hokej. Naši borci zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Friburku odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
7: 14. hodina odbyla, Magda Vronková, Radek Hrdina na startu.
8: My vám přejeme moc hezké odpoledne z muziky Lily Allen a nebo Red Five.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: Ladíte Rádio Kiss, odpolední jump nám právě teďka odstartoval. No a pojďme si říct, v kalendáři máme Filipa, takže vám Filipové přejeme všechno nejvíce nejlepší. Dneska je taky ale pěkně parno venku. A tak kromě rádia máš ještě dneska něco v plánu, nebo pak už zalezeš někam do stínu?
1: Ne, vůbec, já tyhle ty věci jako nejedu, takže naopak. Hezké odpoledne i ode mě, já jakmile tady dovysíláme, jedu domů, převlíknu se na kolodu, pak do sauny.
0: To ti ta sauna venku nestačí.
1: To je právě to, co si lidi myslí, ale ono to je úplně obráceně. Přátelé, nikdy zkuste jít v takovémhle vedru do sauny, protože ta sauna je konstantní a má stále těch 90-100 stupňů. A potom se vám krásně spí, protože se vypotíte a nějakých 30 je vám úplně ukradených.
0: To máš teda pravdu.
1: Takže opravdu sauna v létě. Přátelé, jedno z nejlepších věcí, která existuje.
0: Každopádně, pokud vy máte nějaký zajímavý plány, můžete mrknout třeba na naše sociální sítě Rádia Kiss. Tam můžete do komentářů třeba připsat, co dneska plánujete na ten horký den. A každopádně my plánujeme teďka tady odpolední jump.
2: Odpolední jump. Odpolední jump. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: jedné vteřině.
1: Kiss hit v jedné vteřině právě teď u nás na Kissu. Hezké odpoledne. Pojďme se podívat tak nějak lehce zpátky o pár, no už docela slušných let, kdy tyhle ty kluci nebyli úplně vidět. V Severní Americe ano, tam byli už trošičku jako známější, ale ten světový hit stále nepřicházel. Pak jim ale pomocnou hudební ruku podal jeden producent a společně s ním prorazili do světových hitparád. Jejich první koncerty tady v Evropě byly v malých halách. Dnes jejich koncerty a do Prahy se vrací velmi rádi. Ano, jsou vyprodaný za pár minut.
2: Žánr.
1: Takový pobrok.
2: Ty brďo. Off the ground, One Republic!
1: A s kým jde, ale s kým ještě jsou tady? A nejsou sami. To je právě Maria. Ten, kdo jim pomohl. Má podobný název jako boty jedny.
2: Počkej. Timbaland.
1: Je to tak.
2: Timbaland, Timba.
1: Jo. Apologize, samozřejmě. Legendární track dneska už.
2: Člověče, ale musela jsem hodně zapátrat teda v těch producenských vodách.
1: Jakmile budou někdy v České republice, a pokud jste nebyli, rozhodně jdete jedny z nejlepších koncertů, na kterých jsem byl. Ty kluci jsou naprosto fenomenálně fantastický.
2: Ty jo, jsem na sebe pyšná.
1: A já na tebe.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor, tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.

0: svůj první čistě elektrický supersport Ferrari. Má krásný jméno, podle mě, za mě to je to jediný, co je krásný na tom. A jmenuje se Lius.
1: Mm-hmm.
0: Jestli to říkám správně, nevím, ale to je celá hezký, to jméno. Jinak pojďme si říct pár parametrů. Stojí, tím začneme.
1: Ano.
0: Tím začneme. Je to necelých 13 milionů korun. To je start, přátelé, za elektrický auto. To ano. Je start. Maximálka je 310 km hodině, tak to je dobrý.
1: To už je
0: no,
1: dobrý,
0: jako, tak, co bychom tady jako v té republice dělali, že jo? No. 310. Ale dobře, ty, co mají rádi rychlost, 310 km hodině. Další věc, dojezd. Wow. Za 13 milionů korun na startu
1: ano.
0: Dostanete skvělých 530 km dojezd.
1: To je dobrý.
0: No, to už bych čekal, že normálně bude prostě baterka jako s proměnutím kráva. No, ale evidentně není jako.
1: Evidentně není, ale tak celou republiku projedeš jako na jeden zátah.
0: A teď design. Pokud čekáte klasické Ferrari, přátelé, zapomeňte na to.
1: Mm-hmm.
0: Tohle je úplně něco jiného. Já kdybych to nemělo tady toho koně, tak si myslím, že to je nějaká Čína.
1: Ano.
0: A vůbec jako zadní světla, dejme tomu. Jinak jsem skončil. Jo, má to 4 dveře, přátelé.
1: Má to 4 dveře, ten design je teda hodně zajímavý. Vlastně mě to vůbec jako, mě se to teda jako upřímně,
0: řekni
1: za mě,
0: to,
1: nelíbí
0: to.
1: Se mi to. Nelíbí se mi to. Je to takový prostě, takový šmoulí zmrzlina prostě. Víš,
0: mě se taky nelíbí, jako vůbec se mi to nelíbí. A hlavně interiér.
1: Ano.
0: Vypadá úplně jako divně.
1: Mm-hmm.
0: To nemá s Ferrari nic společného, takže nevím, jestli tam něco dělali ten design po party nebo něco podobného. Přátelé, nevím, za nás dva.
1: Za
0: nám se to nelíbí.
1: No, nás dva.
0: Nejde o elektriku, jde o ten design. Je to prostě, já nevím, mně se to fakt nelíbí.
1: Ještě jak jsou to tichý ty elektroauta, tak mě to minule málem přejelo, takže to je taky takové.
0: To je jiná věc, ale nicméně, pokud byste takové Ferrari chtěli vidět, Instagram Radek Hrdina, je to tam i s anketou, jestli se to líbí nebo nelíbí. Za mě ne.
1: Za mě asi taky ne.
2: Jump. Odpolední Jump. Kid.

0: Ladíte Radio Kiss a možná si budete teďka říkat, posluchači milí, že mi asi úplně přeskočilo, jo? Protože informace, kterou vám teďka v tuhletu chvíli sdělím, tak jsem si skutečně nevymyslela. Je to opravdu už takový hodně náhled jako do budoucnosti. Jo? Texaská společnost Colossal Biosciences hlásí přelomový úspěch. Vůbec poprvé v historii úspěšně vylíhla 26 zdravých kuřat, pozor, z kompletně umělých 3D tištěných vajec.
1: Já tomu moc nerozumím, se přiznám.
0: Je to tak, že vlastně...
1: Protože když je to 3D, já jsem kupoval teď klukový přívěšek, tak se nehejbe. No. Takže tyhle kuřata jak se hejbou, jo?
0: Tyhle ty kuřátka se hejbou, protože ve kterých je vlastně v nich se to embryo dokázalo plně vyvinout díky revoluční skořápce a silikonové membráně napodobující výměnu kyslíku. Tato technologie mění pravidla hry pro projekty na znovu oživení vyhnulých živočichů, proto pod náma ten Jurský park, jo, protože za chvilku se toho možná fakt dočkáme. Ha.
1: No já jsem nedávno slyšel právě, že zase mají nějakou můru pravěkou a tak dále. Já sice nevím, proč by ji oživovali, jako já myslím, že můry jsou odravný dost i tady v novém věku, na tož, aby jsme měli můru nějakou dávný doby, jako jo.
0: Proč zrovna můru,
1: jeď? No nevím, prostě někde ji našli a jo, že nějaká skamle, ale něco z ní dokážou ještě jako z té skamleniny vytáhnout nebo něco takového podobného. Já si myslím, jako prostě, co bylo, bylo, pojďme dál.
0: Já taky, abych do toho úplně nezasahoval. Podívejte se, jak to dopadlo v těch filmech, jako to nebylo úplně srandé.
1: No, ale zase bylo by to fajn, kdyby tady běhal prostě po nějakém městě T-Rex, ne?
0: Tak já se odstěhuju, ale když tak.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, jak to momentálně vypadá v našich městech, silnicích a dálnicích, tak se jdeme na to společně podívat. Jedna dopravní nehoda je v Teplicích, je to v ulici Štúrová v Teplicích. A bouralo se bohužel také v Třinci, tam je to v ulici Koperníkova a jedna dopravní nehoda je v Lanškrouně v ulici Dvořákova.
2: Česká Třebová, Litomyská ulice, dále je to v Praze Žampionová, no a Michalské náměstí, to jsme v Ostravě, kde počítejte se zdržením.
1: Opatrně, šťastnou cestu.

0: podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
1: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z Moje prádlo.cz a výběru správného prádla se věnují přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na Moje prádlo.cz a ráda vám poradím.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radio Kiss počasí.
4: Je jasná nebo skoro jasná obloha a teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, místy přehánky, teploty 26 až 32 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Roste počet lidí, kteří mohou létat z drony. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje přes 130. A ještě připomenu, že bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery s váhou do 250 gramů. Potkat humanoidního robota třeba na ulici už dnes není nijak výjimečné. Například v Polsku můžete narazit na robotí celebritu Edwarda. Svého oblíbeného humanoida Scottyho pak mají v jednom německém obchodě s domácími a kutilskými potřebami. Když se porovná jeho pořizovací cena 80 tisíc eur a dlouhá životnost, mohla by jeho hodinová pracovní sazba činit pouhé 1 euro a 70 centů. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: U Teplé na Chebsku skončila dopravní omezení spojená s roční opravou silnice druhé třídy číslo 198 mezi Teplou a Horním Kramolínem. V obci Teplá ale omezení pokračují kvůli opravě propustku mezi nádražím a klášterem, která začala v polovině května. Oprava by měla být dokončena v říjnu.
3: Sport.
4: Vrátíme se ještě ke včerejšímu hokeji. Čeští hokejisté včera podlehli v 6. utkání na mistrovství světa Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Včerejší soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Tomášovi moc krát děkujeme a startuje hodinka druhá odpolední od Jumpu na Radio Kiss.
7: Samozřejmě taky s dobrou muzikou, je tam Minelli nebo taky 24/7.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: trošičku jako problém s nemovitostma, hledáte třeba něco nového, nebo prostě se vám tady nedaří u nás prostě najít něco, je to drahý a tak dále.
1: Ano, tohle je možný, že přijde lidem, že to je drahý. Nepřijde, ono to je drahý.
0: No, ono to je drahý.
1: Ono drahý, to jako prostě je.
0: Je drahý.
1: No, a tak, máte nějaký koruny?
0: No, tak nesmutněte, protože Radek pro vás má naprosto geniální zprávu.
1: Protože vy kašlete na nějaký byt. 2-1, 3-1, 3 KK, s terasou, bez terasy. Vy totiž budete mít, přátelé, ostrov. Jo.
0: Já chci, kde?
1: A ještě vám zbydou koruny.
0: Nekeci.
1: Protože když to porovnáme totiž s velkým bytem nebo větším bytem v Praze, tento ostrov je podstatně levnější než právě byt v Praze.
0: Mm-hmm. Za kolik?
1: Já to zaokrouhlím rovnou, na český koruny převedu. Necelých 6 milionů korun.
0: Celý ostrov?
1: Celý ostrov. Přátelé, pojďme si to dát na fotbalové hřiště. 1, 2, 3, 5 fotbalových hřiště.
0: To na šířku dvě.
1: To sorry, jako tak. Vy byste neměla mít blbej bungalov.
0: Kde to má nějaký háček? Má to nějaký
1: háček?
0: Nemá to žádný háček.
1: Nemá to žádný háček.
0: A dostaneš se tam jako lodí, jo?
1: No to lodí, jo. Jako,
0: je to ostrov.
1: Je to tak jako, když tady na ní koukáš pevniny, tak ho vidíš takhle v dálce.
0: Aha.
1: Plavat bych taky nedoporučoval. Nicméně, opravdu, není tam nic. Jako
0: nic.
1: Slovy, nic. Ale zase pro někoho, kdo třeba jako už nepotřebuje lidi, nechce lidi, nechce zácpy. No nějaká ho tam třeba potká, ale to se dá vyřešit. Ale přátelé, za necelých 6 mega máte celý řecký ostrov. Jmenuje se Makry.
0: No tak to je úplně...
1: Makry s měkkým i.
0: Makry.
1: Dejte si to a můžete kupovat, přátelé. Cena je povolená pro všechny, kdo prostě
0: to
1: o to budou mít zájem.
0: To je úplně pro naši marketku ze sociálních sítí, ne? Maky.
1: Maky.
0: Maky.
1: Makry.
0: Makry, maky.
1: Jeba, ale to je sen tady to.
0: Tak vezmem stán a jedem. Chcem ostrov, ne?
1: No ale podle mě jako podnikatelský záměr taky dobrý.
0: Jako dobrý, no. Tak
1: takže za necelých 6 milionů takhle velký ostrov, přátelé. Jako plak.
2: Jump, jump, odpolední jump, kiss.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení.
1: A to řešení je v podobě kuchyňského filtru AWUF a o ten budeme soutěžit, nebo respektive už soutěžíme od pondělka, od včerejška, hned dvakrát denně, to znamená 10 takových filtrů někomu z vás přistane během tohoto týdne a my vám budeme, co se týče teda mě, tiše závidět, protože tohle je velká pecanda.
2: My si tady rozdáváme prostě filtry, který vám prostě vyčistí tu vodu od všech možných škodlivých bakterií, pardon, že to takhle říkám, hormonu a tak dál, prostě jo, máme nějaký
1: mikroplasty, chlor, všechno. Hormony, léky, těžké kovy a pesticidy a tak dále prostě. Mm-hmm. On ten vlastně filtr AWUF poskytuje čistou, kvalitní a skvěle chutnající vodu díky třístupňové mikrofiltraci. Více určitě najdete na webu aquatopshop.cz.
2: No a pokud se nám to teďka povedlo, tak na někoho máme na telefonu a schválně, jestli tento človíček tento filtr získává. Takže koho pak tam máme? Ahoj.
3: Ahoj, tady Lukáš.
2: Lukáši, čau. Lukáši, víš, co tě teďka v tuhle chvíli čeká?
3: Nejspíš nějaká otázka.
2: Nejspíš nějaká otázka. Tak jdeme rovnou na ní. Co ultrafiltrace neodstraňuje, ale naopak ve vodě uchovává? Za A minerály, za B bakterie, a nebo za C mikroplasty?
3: Určitě je to za A.
1: Určitě je to za A.
2: Určitě je to za A. Bakterie tam nechceš, jo?
1: No. Můžou být i dobrý bakterie.
2: Můžou být dobrý bakterie.
1: Ale ty máš naprostou pravdu, skutečně je to za A, to znamená, že jeden z filtrů AWUF od aquatopshop.cz ti poputuje domů. Velká gratulace, Lukáši.
3: Super, děkuji moc.
1: Blahopřejeme.
2: Těšíš se na čistou vodu konečně?
1: Konečně.
3: To víš, jo. Konečně se můžu napít doma.
2: No hurá.
1: Vyjdeš nám na telefonu, gratulujeme. Ahoj.
2: Ahoj.
1: No a vy nezapomeňte, že soutěžíme u raní trojky a u odpoledního jumpu, to znamená ještě 6 takovýhlech filtrů od aquatopshop.cz bude k mání.
2: Určitě taky vyražte na jejich webové stránky.
4: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Rádio Kiss.
1: Aktuálně
0: z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Aktuálně koukneme se na to, jak to tam vypadá, protože základní části se budou pomaličko lesně uzavírat. No a dohráno dneska už mají hned dvě dvojky, když to řeknu.
3: Ano,
2: takže nás zajímá samozřejmě Norsko-Dánsko. Tam to vypadalo dramaticky, bylo to 3-3. A nakonec Norové krátce, kdy začalo prodloužení, teda si urvali další bod. Mm. Takže celkový výsledek, nebo konečný, je 4-3 Norsko-Dánsko. A Maďarsko-Lotyšsko, tak Lotyši tam si zastříleli. 8-1 vyhráli nad Maďarskem a zajistili si postup, protože ta kanonáda prostě se vyplatila.
3: To tedy. Jinak se můžete ale dneska těšit ještě od 16.20. Budou zápasy Švédsko, Slovensko a nebo také USA a Rakousko. Nás ale nejvíc asi budou zajímat, nebo bude nás zajímat náš zápas, a to dneska s Kanadou, který bude ve 20.20. A v ten samý čas si to ještě rozdá taky Švýcarsko a s Finskem. Co ty poješ dneska s Kanadou?
2: Já si myslím, že po té vostudě, jak to nazval Robert Záruba, a myslím, že hromadu fanoušků to tak asi jako i cítilo, protože vystřelit 4x za 1/3, tu poslední, to nemá ani přebor, tak by to měli kluci odčinit. Za prvý pěkným hokejem.
3: Ano.

0: Ladíte Radio Kiss, no a světem, hlavně tady v Čechách, prolítla jedna taková informace, a to, že Johnny Depp měl údajně navštívit brzo nemocnici v Táboře. Naletěla tomu bohužel jedna paní, naletěla podvodníkovi. Samozřejmě ta
1: tady u nás v Táboře, tady jako na jihu. Jako
0: měl navštívit. Měla to být charitativní akce. Ono takhle, jakoby na její obhajobu. Johnny Depp totiž samozřejmě v kostýmu piráta, tak jako samozřejmě navštěvoval nemocnice, jo. Nicméně pro vás ne, není to tak. Johnny Depp opravdu do táborské nemocnice bohužel nedorazí. Ale, máme tady jedno velké ale. Johnny Depp do Česka stejně tak ale zamíří. A to s koncertem svojí kapely. Už 6. září budou v Praze. Takže já doufám, že paní nebude moc smutnit z nemocnice z Tábora a přijde se na Johnnyho podívat aspoň
1: no,
0: na
1: počkej,
0: koncert.
1: Ale naletěla podvodníkovi jako teda, jako, že to byl jako forek, nebo vzala nějaký peníze?
0: Chtěl z ní jako vytáhat nějaký peníze, no, takže bohužel jako samozřejmě nějaká podpora tak dál, že jo, takže no, to tak úplně dále. Jako nevyšlo. No.
1: Ne, přátelé, jako vždycky, jako tyhle věci se dají strašně jednoduše ověřit, takže opravdu, než nalítnete nebo někam něco odešlete, tak já vždycky nějaký ověřený zdroje a určitě se dají. Škoda. Ten koncert Johnnyho Deppa, protože v jeho kapele, pozor, je hned několik slavných jmen.
0: A vidíš to, já si teďka nebudu tahat z rukávu, protože si teď určitě nevzpomenu.
1: To už se jako dohledaj, ale každopádně, jestli tady six. Bude, tak se na to těším.
0: Taky, 6. září na Johnnyho.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme z KISu, máme pro vás informace o dopravě a hlavně máme informaci přímo od vás a o Olomouci.
2: Olomouc, Chvalkovická, to je serpentině před OMVkou, ven z Olomouce, je teďka čerstvá dopravní nehoda.
1: Děkujeme moc krát. Bouralo se bohužel taky na dálnici D1, je to ve směru na Prahu. 131. kilometr a jedna nehoda je také v Příbrami v ulici Evropská.
3: Ode mě 3 čerstvé dopravní nehody, jedna je v Brně přímo, je to ulice Odbojářská, dále Kroměříž, Stoličkova a bouralo se také přímo ve Znojmě, Brněnská ulice.
1: Tak opatrně a šťastnou cestu.

0: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: A party může začít.
2: www.atrakce.cz.
1: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
2: www.atrakce.cz.
1: A o děti bude postaráno.
2: www.atrakce.cz.
3: Rádio Kiss počasí.
4: Je jasná nebo skoro jasná obloha a teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, místy přehánky, teploty 26 až 32 stupňů.
3: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Do školních osnov by se mohly po zhruba 20 letech vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvrhu pracovní vyučování nebo ne. Ministr školství Robert Plaga společně s Karlem Havlíčkem připravují nový rámcový vzdělávací program. Podle nich by dílny mohly začít od roku 2028. Koncept vozu Tyndaya, který původně španělská značka Cupra prezentovala v loni na přehlídce mobility v Mnichově, se během následujících několika let představí v sériově vyráběný model. Prozradilo to vedení Seatu. Jeho součástí je také Cupra. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: V lokalitě u Malého jezu v Budějovicích vznikne nová možnost překonání řeky Malše. Zážitkový přívoz určený pro pěší i cyklisty propojí oba břehy a usnadní pohyb mezi parkovými a rekreačními plochami. Projekt bude patřit mezi první samoobslužné přívozy přes řeku tohoto typu v České republice.
3: Sport.
4: Ještě zámořský hokej a jak se dařilo našim borcům. Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl na domácím ledě Karolíně 2-3 v prodloužení. Canadiens tak ve finále východní konference prohrávají s Hurricanes 1-2 na zápasy. Český golman si v pondělním, tedy včerejším utkání, připsal 35 zákroků, ale i jednu asistenci. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: A po zprávách samozřejmě pokračuje odpolední jump v druhé polovici.
7: No a na startu je připravený David Guetta společně JD Davisem na Kissu.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Ladíte Rádio Kiss a my se teďka zaměříme vlastně na ty teďka momentální teploty venkovní, které jsou poměrně dost vysoké, co si budeme povídat. No a samozřejmě s tím přicházejícím létem, tak už se tam venku objevují nějaký broučci a takový ty ne, co moc máme rádi, hlavně třeba komáři, že jo, který potom létě lítají a štípou tě.
1: Ale bez nich by to byla taky nuda, že
0: jo?
1: No ne, tak na co bychom nadávali, že jo?
0: A je to tak, komáři. Nicméně, pro nás jakoby, asi jsou komáři jako nevítaný společník a vlastně bychom se bez nich klidně obešli. Představ si, že ale na Havaji teďka zavedli drony, který vypouštějí každý týden miliony komárů, aby zachovali ekosystém.
1: To je právě to, že jako on je hodně podceňovaný, ale přitom je důležitý ten komár.
0: Je důležitý.
1: Akorát kdyby ten blb nás vynechával.
0: Mohl by, no.
1: No, ale právě my jsme asi zase součástí jeho ekosystému, víš? Mm-hmm. Že nám pije krev, doslova.
0: Je to tak, no. On to tam má fungovat nějakým způsobem, že tam chtějí zachovat nějaký vzácný druh ptáku a prostě blablabla, já to tady budu rozvádět, protože z toho sama jako nejsem moudrá. Nejsiš. Nicméně, představ si, že ti prostě takhle přeletí nad hlavou dron a říkáš si, tyhle, něco pěkného nám tady snese a on vypustí prostě milion komárů.
1: A ty tam zrovna stojíš.
0: A ty tam zrovna stojíš, to je pěkné.
1: A jenom stačí říct, to mám ale dneska kliku. Poslední slova před smrtí.
2: Jump. Odpolední. Jump.

0: ven s pravdou ven. Detektor lži.
1: Naše velice oblíbená rubrika Detektor lži je teďka v tuto chvíli před náma. Radek už je samozřejmě připojen na všechny diody a všechny tyhle ty přístroje, aby jsme zjistili.
2: Vždycky na hrudníku mi to vadí, musím si znat.
1: No tak máš.
2: Vždy, no ne, já se nebudu kvůli tomu holit prostě.
1: Já ti to oholím třeba příště. Nicméně, kysáci, já mám dneska večer představení v divadle a tak mě napadlo vlastně, kdyby se ty role otočily a měl bys hrát ty.
2: Já, tvoji roli?
1: Ne moji roli, nějakou svoji vysněnou roli.
2: Vysněnou?
1: Kdybys měl jako stvárnit nějakou hereckou prostě postavu nebo nějakou roli, co by to nebo kdo by to byl a jak by to zhruba tak jako vypadalo?
2: Tak moje vysněná role by byla v komedii, v hororu. V hororu a byl... Tak by to bylo prostě drama.
1: Dobře.
2: Jo, v dramatu a byl bych veselej homosexuální feťák. Dobře, tak bych byl neveselej homosexuální feťák, který prostě jako je furt v depresích, jo. Ne, dobře, není v depresích, je prostě úplně ulítlej, jako užívá si život ze všem šury, prostě a jako a smaží a peče, prostě a dělá všechno, co je prostě zakázaný a to já bych si v tom filmu, potažmo divadle,
1: ano,
2: prostě užíval plnými doušky, ale jedna ku jedný, prostě ze všem šury, prostě.
1: Kdo by byl tvůj vzor pro tuhletu roli?
2: Tak z půlky by to byl Martin Kocián a z druhý by to byl Pavel Vítek. Ricky Martin.
1: Jakže je ta role nějaký feťák.
2: Klidně se ozvěte.
1: Je to na Oscar.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor, tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Ladíte Radio Kiss a my se teďka budeme věnovat tématu, který tady máme poměrně dost rádi, a to je samozřejmě sázení do loterie, výhry a takovýhle věci, že jo?
1: To my máme. My hlavně rádi tady vzpomínáme v odpoledním jumpu na Kissu to, když už někdo vyhraje ty strašný prachy,
0: ano.
1: Tak my se tak nějak chceme vcítit do něj, aha, co by asi s těma penězma člověk dělal. A to já mám rád, to já si rád představuju. To je bohužel jediný.
0: Nechtěla bych se ale vcítit teďka, no když vlastně potažmo, jo, protože on nakonec ty penízky získal, jo. Ale tady byla prosím tě jedna sázenka z Ameriky za zhruba nějakých 124 milionů přepočtu na naše. No a frér o to málem přišel.
1: Jak to? Nestihnul to nebo něco?
0: Ne, protože si nechal prostě sázenku v kapse, že jo, a samozřejmě tak společnost prostě fakt jako rok dohledávala frajera a našli ho 8 dní před vypršením lhuty, kdy si mohl tu výhru prostě vybrat, chápeš?
1: Počkej, takže ne, jak ho mohli najít jako?
0: Oni prostě ho nějak jak dohledali, že protože...
1: A on jako nevěděl, že má 124 mega
0: někde. Nevěděl to, on prostě si zapomněl někde ten tiket jako, že v kapse nebo něco takového prostě neskontroloval si to prostě, no.
1: Ty jo.
0: Prosím vás, když už sázíte lidi.
1: Tak sem tam si to zkontrolujte, tam je nějaká lhůta, pozor, ano. Každá loterie to má jinak.
0: Je to tak, takže dávejte pozor. U nás teďka myslím, že, nebo ne u nás, ale taková ta velikánská věc, na kterou můžete sázet, tak je tam jsou nějaký necelý 3 miliardy.
1: Ještě to nikdo nevybral?
0: Ještě to nevybral, my jsme minulý týden sázili a nic. No.
1: Je vidět, přátelé, že s tím máte velký problém, tudíž já se nabízím a já to vyberu. A je to.
0: Jo, a podělíš se.
1: Já to vyberu, tímhle bych to ukončil.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Já myslím, že drtivá z vás, kysáci a krásné kysačky, moc dobře víte, o jakou soutěž jde, ale přece jenom jí trošku připomeneme. V 7 ráno třetí volající dostane možnost si hodit na dálku kostkou a co mu padne, dejme tomu třeba 4 krát 1 tisíc, to znamená 4 tisíce korun. Jenže když vám padne 6.
2: Když vám padne 6, je tam bonus navíc 1000. To znamená, že 6 krát 1000 je 6 tisíc plus 1 tisíc navíc je 7 tisíc. Proto název soutěže 7 v 7. No a zítra v 7 se bude opět pokračovat. A pozor, hraje se i o svátcích.
1: Celý rok, to znamená ještě víc jak půl roku tady u nás na Rádiu Kiss. Hodně štěstí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme pro vás opět informace o dopravě, jdeme na to. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1, je to ve směru na Brno 267. kilometr a bouralo se bohužel také v Říčanech hnedka za Prahou a tam je to v ulici Říčanská.
2: Brno, Milady Horákové, tady počítejte se zdržením, stejně jako v Praze na Veletržní, i tady se to už tak nějak pěkně kumuluje, no a v Praze ještě je to Ringhoferova, i tady je trouble v podobě dopravní nehody.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio Kiss, počasí.
4: Je jasná nebo skoro jasná obloha a teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, místy přehánky, teploty 26 až 32 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38% více. Někdy jde o práci mimo pracovně právní vztah, jindy o cizince bez platného povolení k pobytu. V loňském roce provedl státní úřad inspekce práce skoro 6 000 kontrol, během kterých odhalil téměř 2,5 tisíce nelegálních pracovníků. Teď do světa velkých peněz. Hospodaření společnosti SpaceX, výrobce raket a satelitů Elona Muska, bylo dlouho finanční záhadou. Až minulý týden tato firma poprvé zveřejnila své hospodářské výsledky kvůli chystanému vstupu na burzu, který by mohl patřit k největším v historii. Společnost se oceňuje na $1.25 bilionu a plánuje vstoupit na burzu už příští měsíc. Teď se vrátíme zpátky domů.
5: U Teplé na Chebsku skončila dopravní omezení spojená s roční opravou silnice druhé třídy číslo 198 mezi Teplou a Horním Kramolínem. V obci Teplá ale omezení pokračují kvůli opravě propustku mezi nádražím a klášterem, která začala v polovině května. Oprava by měla být dokončena v říjnu.
4: Sport. Ještě pozvánka na hokej. Naši borci zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Freiburgu odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
6: Je krátce po 17. hodině, startuje další hodina, čtvrtá už od volního jumpu na Kissu.
7: Radio Kiss featuring Jean-Luc, Kiss Message právě teď.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Víte, že?
1: Krásně, takhle po 17. hodině startujeme s naší rubrikou Víte, že? Zaměříme se dneska na zvířátka pro změnu.
2: Jo.
1: Jenom takhle otázka rychle.
2: Jednou
1: na tebe.
2: Jednou se ti narodí zvíře.
1: To doufám. Jak dlouho vydržíš bez jídla?
2: Já?
1: Mm-hmm.
2: Momentálně druhý den.
1: Hezky. No dobře, ale tak něco konzumuješ, ne? Nějaký...
2: Ne. Jo, ty myslíš jako proteinový no. Třeba to? No tak... Jestli se to počítá jídlo, tak jako pár hodin.
1: No, tak zvířátka by se asi proteinový šek jako nedali, že? Představ si, že ale třeba, jo, taková kočka vydrží bez jídla 14 dnů. Máme tady třeba medvěda, který vydrží bez jídla 150 dnů. Pozor, to ale nejsou ještě jako, co jsou žabaři proti jiným tvorům. Štír údajně vydrží bez jídla 365 dnů. To znamená, celý rok prostě nežere.
2: Těba, bych potřeboval, ale já...
1: A krokodýl, ten prej snad taky, 365 dnů, takže mi říkej, jakože jim prostě stačí vodu, jako voda nebo něco a vlastně nemusí jako konzumovat.
2: No ne, no, jsem tam nějaký rybář, že jo, v těch končinách.
1: No.
2: No a on ho tráví prostě takhle třeba celý rok, ten krokodýl.
1: On si jde prostě rovnou, jako ono sežere, jde si dáchnout, zaspí to celý rok a probudí se a
2: já ti garantuju, že kdybych já takhle šel do nějaký řeky tamhle někde v Indii nebo jim podobné lokalita, kde nějaký Austrálie, nevím, tak ti, já ti říkám, že přesně trefím den. Kdy ten frér bude nenažraný.
1: Ale zase bys mu udělal radost, pak bude na popanej dolest.
2: Já radost bych mu udělal. A rozhodně ne od mě.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. KISS. Radio KISS.

0: Rádio Kiss aktuálně
1: z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Aktuálně se samozřejmě hraje, přátelé, pojďme se podívat, jak to vypadá teď momentálně na mistrovství světa, protože, jak už jsme říkali, asi dvě hodinky naspátek finalizuje základní část jedna i druhá, takže se podíváme, kdo se s kým pere momentálně, co se týče hokejového utkání. Švédsko-Slovensko, druhá třetina, Švédi potřebují vyhrát, zatím 24. minuta 2-1 pro Švédy.
3: A to bylo teďka, ale nějak čerstvě, protože ještě před chvílí jsem koukala, bylo 1-1, no. Takže no joj.
2: Takže to tam padlo. Taky je tam druhá třetina, 23. minuta, tady zatím Amerika a Rakousko 3-0. Jinak je dohráno, dneska už těch zápasů bylo víc, Lotyšsko-Maďarsko 8-1 a Dánsko-Norsko, tam to bylo 3-3, pak prodloužení, Norsko to urvalo na svoji stranu. No a poslední zápas, který to bude dneska zavírat, je Česko-Kanada 20 hodin 20 minut.
3: Kdyby na růste jako na Česko nechtěli koukat, což by bylo samozřejmě divný, jo, tak můžete ještě ve 20.20 taky stihnout Švýcarsko a Finsko, ale pojďme kysáci, no, pojďme to, dneska fandit. Ano, pojďme dneska fandit, ať tu Kanadu rozstřelíme, bylo by to docela fajn, bychom si jim trošku napravili reputaci.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz.

0: si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce!
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-atelier.cz
7: Ale ref.

0: Jo, sběratelství, tak to je takový zajímavý koníček, někdo rád, někdo zase moc jako ne, nic mu to neříká. No a předměty a věci, které se dají sbírat za léta, tak to jsou třeba, já nevím, známky, někdo sošky, někdo, já nevím, partnery třeba.
1: Plechovky, jak my sbíráme doma čtyřlístek, třeba komik, jo, český.
0: Ale tady jeden pán za celý svůj život nazbíral 21 gramů, víš čeho? Špíny z pupíku. Já se nedělám srandu.
1: 21 gramů?
0: 21 gramů.
1: To musela být koule jako blázen.
0: Hele, on to má vlastně pozbíraný takhle jako v takových prostě třech jako lahvích. Paradoxně, ta špína je docela barevná, když tak jako se na to dívám.
1: Nicméně, no to je z různých triček, že jo, textilí.
0: Jo, takový ty žmoulky, víš prostě, že to, ale že má prostě někdo zálibu jako pozbíraný.
1: Že na to vůbec přijde, sorry. Že na to vůbec někdo přijde. Že prostě, je, ale já budu sbírat, to je podzem, to je ale barevný tady z pupíku a já si to budu sbírat.
0: Teď si představ, že přijdeš k takovýmhle pánovi na návštěvu, on to tam má takhle hezky vystavený, říkáš, je, hele, co to, máš nějaký to, no to je moje špína z pupíku, abych se zdrala.
1: A třeba, já nevím, hledá kvůli tomu i ženský, který má chlupatý pupík, víš?
0: Ježiš.
1: A vlastně si hrozně notujou.
0: Prosím vás, pojďte sbírat něco normálního.
1: To je takový vlastně chlupato pupíko film.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: Právě teďka na rádiu Kiss se odpolední jump nachýlil ke svýmu konci. Já to mám úplně jasný, co dneska se sebou. Já mířím v tuhletu chvíli do divadla, letím jako tryskáč, abych to stihla, protože od 7 hodin mě čeká představení. Co ty?
1: Co ty? No tak já už jsem to tady vzpomínal. Kolo, sauna, ale samozřejmě budu sledovat i hokej. To znamená, že Česká republika, Kanada.
0: Jasněčka, vidíš to, já to asi neuvidím. Budu.
1: To asi neuvidíš, no.
0: To asi neuvidím, no. Já budu tady trlikovat na jevišti jako chlap v tuhletu chvíli. Tak jo, kysáci, my se slyšíme každopádně zítra. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Blíží se nám celá, konkrétně hodina 18, tak dáme info, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Menší zdržení je na D2 před příjezdem do Brna od 3. kilometru. Zdržíte se taky na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi 13. až 19. kilometrem a ve směru na D1 pak mezi 22. až 19. No a na bouračky pozor, v Praze v ulici k Barandovu bouračka je taky v Třebíči, na Karlovo náměstí a taky v Brně a to v ulici Koliště.

0: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
2: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Sapho a na Instagramu jako sapho_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
3: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess, mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti, hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
4: Radio Kiss počasí.
5: Je jasná nebo skoro jasná obloha a teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, místy přehánky, teploty 26 až 32 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Na inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. Od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40 a šlo převážně o slivovici. Prodej domácího alkoholu řeší už se serverem i celníci. Pro používání powerbank stačí v letadlech přísná pravidla. Naposledy se upravovala letos v březnu. Pražské letiště cestující, kteří poruší pravidla jejich přepravy, řeší často. Například v neděli muselo v Římě kvůli zjištění, že je v nákladovém prostoru powerbanka připojená k nabíjení, nouzově přistát letadlo společnosti EasyJet. Teď se vrátíme zpátky na zem.
6: V lokalitě u Malého jezu v Budějovicích vznikne nová možnost překonání řeky Malše. Zážitkový přívoz určený pro pěší i cyklisty propojí oba břehy a usnadní pohyb mezi parkovými a rekreačními plochami. Projekt bude patřit mezi první samoobslužné přívozy přes řeku tohoto typu v České republice.
4: Sport.
5: Teď do světa za basketem. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota. 24-letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Ve třech utkáních zůstala na lavičce. Teď mohou Elišku zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
7: My nezařadíme žádnou Elišku, ale budeme zařazovat songy, které vy budete vybírat. Jukebox na startu, Vojta Sklenář s vámi, hezké úterý.
8: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: minut po hodině 18. Máme krásný večer. Vám všem přeju s datem 26. května. Ani dneska nevynecháme večerní jukebox. Do 10. večerní budete vybírat a já budu hrát. Takže od teď jsou vám k dispozici takzvané dva kanály. Jeden je takový, že vytočíte náš studiový telefon 210 323 323 a dovoláte se. No a druhý je takový, že jestli máte apku KISSu v mobilu, což já si myslím, že máte, tak potom jednoduše stačí mi poslat hlasovku, jako to udělala Zdenča.
1: Prosím tě, zahrajme tam Sun is Shining od Boba Marleyho v remixu a byla by pro všechny, co už mají padla stejně jako já, jedou domů a taky pro mýho brášku do Liberce, že ho mám moc ráda, ať se drží. Díky.
0: Tak jo, taková tématická dneska. Dneska to hodně šajnuje. Sun is Shining právě teď v éteru KISSu. No a ať už vyberete apku nebo telefon, tak jenom takhle se do jukeboxu dostanete. Tak za pár minut dáme další muziku někomu z vás.

0: Další, kdo dneska večer v Žuboxu vybere, je Jindřich, který je na drátě. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, kysáci. My jsme tady házenkáři ze Zruče, jdeme ze zápasu mladších žáků v Úvalech a chtěli bychom zahrát Imagine Dragons Thunder.
0: Mám to přichystaný, no a vyhráli jste aspoň v těch Úvalech, prosím tě.
1: Hráli jsme dva zápasy, jeden jsme vyhráli, jeden prohráli.
0: Takže dá se říct spokojenost asi, ne? Nebo
1: co? Jo, spokojenost.
0: Jo, horší by to bylo, kdyby třeba oba jste prohráli, co?
1: Ano.
0: Jo. A jak se klukům hrálo takhle jako v teple?
1: Naštěstí se hrálo v hale, hala byla dobře klimatizovaná, takže se nám hrálo velice dobře.
0: No, tak super, tak já je zdravím, samozřejmě máš jich určitě plný auto,
1: víc?
0: No jo, už to slyším. Takže házenkářům Imagine Dragons teď a mějte se, ahoj.
1: Ahoj, díky moc, čau.

0: Tohle je Radio Kiss, které posloucháte. Všem vám přeju hezký večer při úterku. Dneska poslední den na mistrovství světa, alespoň teda, co se týká základní skupiny. No a aktuálně hrají taky naši sousedé Slováci se Švédskem. A Švédsko zatím vede nad Slovenskem 3-2. Což znamená, pokud by to takhle zůstalo, tak Slováci takzvaně jedou domů. No ještě chvilička zbývá ze třetí třetiny, jinak další zápas Spojené státy Rakousko, tam je to aktuálně 4-1, takže tam je jasný, že Amerika nakonec postoupí. No a rozdá si to s Kanadou, ale to předbíháme, s Kanadou si to hlavně rozdáme my. Dneska večer ve 20:20 moc budem držet palce.
1: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Jukebox je tady, další muziku zahraju, ale ještě než bude jukeboxová muzika, tak musím říct, už je hotovo. Slovensko prohrálo se Švédskem 2-4. To znamená, že naši braťa letí domů a Švédové postupují dál. No a my už se těšíme samozřejmě na večerní zápas mezi Českem a Kanadou ve 20:20. To všechno odstartuje. No a kdyby se nám podařilo Kanadu porazit, tak bychom poskočili na druhé místo. Aktuálně jsme totiž třetí za Norskem. No budem držet palce, než bude zápas Česko-Kanada, tak ještě jsou nějaké necelé 2 hodiny. A teď už ta slibovaná jukeboxová muzika a bude song, který na hokejových stadionech hraje už pěknou řádku let.
1: Ahojky Vojto, zrovna se chystáme sekat zahradu, tak můžeš nám tam pustit něco od Skútru, nejlíp Mariu.
2: Ahoj Martina.
0: Tak dáme Skútr právě teď v našem éteru, pokud byste taky chtěli zahrát. Namluvte hlasovku, anebo jednoduše točte 210

0: DJ Bobo za námi a myslím si, že jsem splnil další jukeboxové přání.
1: Ahoj Vojtí, zahraj prosím nějakou pecku z 90. pro všechny v Grameru, v Tachově, kdo poslouchají. Díky moc, Lucka z Dafu.
0: Ano, DJ Bobo, to je jasná 90. A teď si dáme, co pak někdo na telefonu prozradí, tak kdo tam?
2: Ahoj, tady Pepa.
0: Čau, Pepo.
2: Já bych si rád nechal zahrát, já nevím, Last Break the Hole. Máš tam, můžeš?
0: No jasný, to víš, že jo.
2: Tak jo.
0: Chceš to někam speciálně poslat?
2: Určitě, určitě. Chci to poslat rodině Tichých, rodině Milhouseu a rodině Tomečku do Jižních Čech.
0: Ale Milhouseovi se asi nemenujou, viď? To je přezdívka.
2: No, je to takový, prostě oni budou vědět.
0: Budou vědět.
2: To budou slyšet.
0: Jo. Tak to je důležitý, že budou vědět, viď?
2: Určitě, určitě.
0: Tak jo, posílám to a měj se, ahoj.
2: Dobrý, ahoj.
3: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Máme odškrtnutou první hodinu dnešního večerního jukeboxu, za chvilku začne další, teď mrkneme, jak to vypadá na silnicích. Menší zdržení na D2 před příjezdem do Brna, zdržíte se taky na D8 na Německo mezi 84. a 86. kilometrem, zdržení menší taky na Pražském okruhu, na letiště mezi 15. až 19. a pozor na bouračku například na D35 258. kilometr a to ve směru na Olomouc. Vám všem aktuálně za volant, šťastnou cestu.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Otevíráme další hodinu úterního večerního jukeboxu na KISu. 19. hodina je tu, s vámi Vojta Sklenář a všem přeju krásný večer.
4: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia KIS. Be happy.

0: Radio Kiss vám hraje songy na vaše přání. Je tady Jukebox a já vám všem přeju hezký večer. Máme pár minut po 19. hodině a splníme další přání.
1: Krásný dobrý večer, Vojto, a všem tisáku. Máme dneska sluníčko, teplíčko a já tě poprosím, jestli je to možný nechat zahrát pro všechny, pro tebe a prostě kdo poslouchá, Sandra in the night of night. Moc díky.
0: Je to možný a už to hraju. A Sandra za chvilku spustí. No a vy můžete taky spustit, co byste chtěli zahrát. Pošlete hlasovku, no a nebo volejte 210 323 323. Za chvilku někdo na telefonu vybere.

0: Kiss.
1: Slipoval jsem, že vybere někdo na našem studiovém telefonu, ten má číslo 210-323-323, no a sliby se mají plnit, to je jasné, tak kdo pak tam, ahoj.
2: Čau, čau.
1: Pepo, a během půl hodiny seš druhej Pepa, to se to takhle sešlo hezky.
2: slyšel jsem to.
1: No, vidíš to, a tak si řek, pak Pepa volal, tak já zavolám taky, takhle to nějak
2: přesně,
1: bylo.
2: Přesně, abych někoho potěšil taky.
1: A potěšíš koho teda písničkou od Verony?
2: Hele, kámoš za mnou jede z práce taky, jede nákladňákem po D1, tak ať to je taky pro něj.
1: Dobrá, a hlavně i pro tebe teda, když ses dovolal, měj se krásně a zase někdy,
2: ty ahoj. Taky, díky, měj se, ahoj.

Mikulově. Před chvilkou na Kissu jsme si dali Veronu a Veronu můžete vidět naživo už teď v sobotu na velké 90s party v Mikulově, kde kromě Verony taky 36 a taky Snap. No a to není všechno, taky samozřejmě náš rádiový tým. A pokud si říkáte, no a kdo dorazí od vás, tak já prozradím, že třeba Roman, Patrik, DJ Basslicker, Martin, Lenka a taky Lukáš z nočních jukeboxů a ten vám doveze i kysácký merch, který si tam budete moct koupit. Tak vy všichni, co už máte lupeny nakoupené, tak se rozhodně těšíte. My ještě vstupenky rozdáváme až do pátku, a to v raním Kisu. No a potom pochopitelně i na místě se budou prodávat. Takže tuto sobotu 90s party a Mikulov, který se otřese v základech. Kiss. Radio.

0: úterní večerní Čupox, ten posloucháte právě teď, díky moc za to. Jestli byste chtěli nějakou muziku, máte šanci do 10. večerní, co mám pustit teď?
1: Ahojky, chtěli bychom zahrát pro mě, pro mojí dceru Vikinku a syna Ráďu do auta na cestu domů nějakou písničku od Michaela Jacksona. Moc děkujeme a posíláme ji všem kysákům. Hezký den.
0: Tak já ji taky posílám a konkrétně song Beat It. Kam pak ještě pustíme?
2: Ahoj, poprosila bych zahrát nějakou veselou písničku pro Kubu Novotného s Příbrami, který dneska složil maturitní zkoušku. A velmi gratulujeme a těšíme se na oslavu. Jsi šikula. Ahoj, teta Péťa, Gabrielka a Můrinka.
0: No a my taky gratulujeme z kysu, Kubo. Oslav to pořádně. Michael, teď je pro tebe a taky ještě pro Kubu a Patrika, že se nám moc týská a těšíme se na ně. To je vzkaz od Míši a Jarušky. Kdo chce zahrát muziku, buď volá naše studio 210 323 323 a nebo pošlete hlasovku přes apku.

0: Čiči na kesu jukebox a na kesu další, kdo vybírá muziku na našem telefonu. Kdo pak tam teď? Ahoj.
1: Ahoj, tady Dan.
0: Čau, Dané.
1: Ale šlo by zahrát to Eiffel 65 Blue.
0: Tak jo, Eiffel dáme. Dané, kam to dáme? Komu?
1: Pro ty kluky do Švýcarska aspoň, ať je dneska porazej.
0: Jako pro hokejisty, jo?
1: No jo. No,
0: a Dané, a myslíš si jako, že teď to jako slyšej, jo? Já bych řekl, že určitě ne, jako půl hodiny před zápasem fakt jako kys tam nemají v té kabině, no, hlavně teď jsou vlastně na ledě, že jo, protože je rozbruslení ještě, takže to tuplem, ale tak pro fanoušky, kteří se chystají na to koukat, aby pořádně fandili, že jo, a bylo by to super, viď, kdyby jsme tu Kanadu cvakli, čověče, co?
1: No to by bylo luxusní.
0: Bylo by to krásný, já si říkám, jako věřím tomu, protože minule, s kým jsme to prohráli, s Itálií, ne?
1: Ne, Itálii jsme porazili se Slovincema.
0: Ano, se Slovincema a pak jsme porazili Švédy.
1: No a včera jsme prohráli Tora.
0: No právě, takže ano, ano.
1: Vychází to tak, že
0: dneska by to mělo.
1: Dneska měli vyhrát.
0: Ano, taky mám jako úplně stejný pocit. Tak budem moc držet palce, já teď hraju muziku a měj se, ahoj.
1: Ahoj.

0: 8 hodina večerní je tady, s vámi Vojta Sklenář, přeju vám všem hezký úterní večer, mám pro vás Rednex a pokračujeme v Juboxu.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Krásný večer, přeju vám všem, kteří ho s námi trávíte. Díky moc za to, je po 8. večerní a i po 20. hodině. Je to jenom a jenom na vás, co budete poslouchat za muziku a my budeme taky poslouchat vás. Vás, co tu muziku vybíráte.
1: Ahoj, tady Jirka, jedu z práce po 12. se svojí ženou, kochanou, milovanou Olinečkou.
2: Ahoj.
1: A chtěli bychom zahrát Pre moment, jestli by to bylo možné, na pohodu. Přeju vám hezký večer všem, ahoj!
0: Ahoj, Pre moment, tak doufám, že myslíš song tenhle. Žijem Pre moment. Vlady Sanikol, právě teď na Kisu v Juboxu. Další muzika zase za pár minut, taky můžete namluvit vzkaz přes aplikaci Kisu. A nebo jednoduše vemte telefon, jakýkoliv, a volejte sem k nám. 210 323 323.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Někomu na telefonu zahrajeme teď pár minut po 8:45 večer, tak komu pak? Kdo tam?
2: Zdravím tě.
1: Já tebe taky, a koho zdravím?
2: Na telefonu Jakub,
1: Jakube,
2: ahoj.
1: Ahoj, co bys rád?
2: Já bych rád Pedro.
1: Ty bys rád Pedro.
2: Přesně tak.
1: Tak jo, tak dáme Pedro, když ho chceš.
2: No, protože to je na léto, a léto už zašlo.
1: To souhlasím, to souhlasím. No. To je letní pecka jak bake.
2: No, přesně Pedro, tak. Nebo... Já bych to líp neřekl.
1: Neřekl bys to líp. Já právě jsem si říkal, jestli bys neměl třeba lepší příměr.
2: Jo, no, to ne. Já jsem rád, že jsem se dovolal, protože teďkom to zkouším, no, to a jako... Jsem se trochu vyukanej.
1: Jsi vyukanej, jo?
2: Abych se přiznal.
1: A už ses dovolal někdy, Jakube, nebo ještě ne?
2: No, tady ne. My tohle rádio posloucháme, co jsme se nastěhovali. To je kolik? 2,5 roku? No.
1: Takže ty máš premiéru u nás na KISu?
2: No, to si kus.
1: No tak paráda, tak gratulace k tomu, že to vyšlo takhle hezky. No a tím, že to teda vyšlo, tak Pedro posílám. Chceš to ještě někomu poslat?
2: No určitě všem, že jo, to poslouchaj, ať si užívají krásný, nádherný léto, ať tam letos konečně vyjde.
1: Tak jo, je to tu a měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju pěkně, ahoj.

0: Společnost vám dělá Radio Kiss, takhle v úterý večer, tak samozřejmě krásný večer vám všem, ať už ho trávíte jakkoliv, díky, že ho trávíte s jukeboxem, za chvilku si dáme další jukeboxovou pecku, no ale kromě toho, že u nás na Kissu spousta muziky během celého týdne, tak taky soutěžíme.
1: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
2: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Kiss, dnešek ve znamení posledního dne mistrovství světa v ledním hokeji, ale jenom, co se týká samozřejmě základních skupin. No a už taky odstartoval zápas mezi Českem a Kanadou. No a pozor, vedeme nad Kanadou 1-0 a to gólem ze 7. minuty, kdy se trefil Marek Alšer. Tak jen tak dál, jen tak dál. Teď pokračujeme v Juboxu, další přání je tu a Zajda vybírá.
1: Ahoj, ahoj, ahoj, mohla bych poprosit o zahrání nějaké pěkné písničky od kapely Roxette, mé nejoblíbenější kapela. Ať nám to tady na tý noční v tom vedru utíká, máme dneska poslední, pak 2 dny volna, tak to si snad užijeme na zahradě, no a víkend zase do práce. Nekonečný tady tohleto. Mějte se hezky a díky moc. Čauko, Zajda.
0: Tak Zajdo, když je kapela Roxette tvá nejoblíbenější, tak já jsem vybral písničku, kterou jsem strašně dlouho neslyšel, tak schválně, jestli ji znáš. No asi jo, když je nejoblíbenější. Ale někdo třeba už na ní trošku zapomněl. Real Sugar, tuhle jsem vybral, teď ji pouštím. Na Kissu, v Juboxu.

0: úterní večerní jukebox na rádiu Kiss nám pokračuje dál, je 8:45 minuta k tomu a další přání bude, protože je někdo na telefonu, tak dopak tam, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Kristýna.

0: Kristýna u telefonu.
1: Dobrý večer, Kristýno.
0: No, jak se máte?
1: Já nebo my tady jako všichni?
0: No, všichni v rádiu.
1: Já myslím, že všichni se máme skvěle. A jak se máš, Kristýno, ty?
0: No, tak dalo by se.
1: Dalo by se.
0: Dalo by se říct, že dobře.
1: Takže jde to, takzvaně. Taková ta odpověď. Ale jde to, no.
0: Jo.
1: Tak ale já doufám, že ti zlepším tak jako trošičku náladu. Nějakou muzikou, co bys ráda?
0: No, já bych ráda něco od Cardi B, něco takového z těch 90. let, jak byly třeba, já nevím, Mr. Wayne, nebo nějaký jejich jiný hity, co vás třeba napadne.
1: Mám vybrat něco teda? Necháš se překvapit, co ti vyberu?
0: Tak jo, tak ale aby to bylo něco takového hodně tanečního.
1: Bude, neboj se nic.
0: Jo.
1: Chceš to ještě někomu zahrát, nebo jenom tobě to poletí?
0: No, já bych to chtěla zahrát mamince, přítelovi a všem kamarádům.
1: Tak jo, pouštím to a měj se hezky, ahoj.
0: Ty taky, mějte se, ahoj. Radio Kiss.

0: vás naše muzika. Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: To je přesný čas, já jsem Vojta Sklenář, no a ještě hodinou vám budu hrát songy na vaše přání, tak krásný večer.
0: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Načali jsme poslední jukeboxovou hodinu, ale jenom pro dnešek. Vy, co budete napřímo v noci, tak i v noci budeme hrát na přání, a to od půlnoci do šesté. Lukáš Bláha s vámi bude, ale to až od půlnoci. No a teď ještě tady necelá hodinka songů podle vás, teď podle Mildy.
1: Čauky, zahraj mi prosím tě písničku od tatu Loren pro moji milovanou Paju. Díky moc, mějte se, čau.
0: Zahraju, taky mám zahrát pro super technika ze Svitav, který tady lítá celý den po zahradě s pěnovým mečem, to je vzkaz od Dagmar. Taky pošlu písničku pro manžela a taky Evičku, kolegyně do práce, od Monči a taky ještě Jelenovi na cestu do práce. No a pošlu zase další muziku vám. Za chvilku někdo na telefonu, 210-323-323. Jinak první třetina mezi Českem a Kanadou skončila, vedeme stále 1-0, tak budeme čekat na třetinu další. Jinak, co se týká dalšího zápasu, Švýcarsko-Finsko, tam je to zatím 2-0. A teď už Loreen a Tatu, další to jukeboxový song. Díky moc, že ladíte a že jste s námi takhle v úterý večer 26., kdy mají svátek Filipové, tak každý Filip, kdo poslouchá, všechno nejpřeju.

0: telefon se nám opět rozezvonil a dovolal se Martin, který ho zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: A Martin vybral píseň Golden, i když. No, ty jsi to asi nevybral, viď, Martin?
1: No, ne, moje 9letá dcerka skřínce Verunka Bobková.
0: A Verunka řekla, tati, zavolej tam, já chci Golden, takhle nějak to jako bylo, nebo?
1: No, mluvni to taky ty.
0: Co?
1: No, mluvni to, Verunko.
2: Jo.
0: Jo, takhle to bylo. Tak to je super. Tak já to zahraju. Takže jenom Verunce nebo ještě někomu to poletí?
1: Ne, všem Střínce doposlouchají Kiss. Nadherné radio Třínec.
0: Tak jo, posílám a mějte se tam. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj, vy taky. Čau.

0: nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: Gute Nacht dnes určitě nebudou mít třeba hokejisté Německa, kterým uteklo čtvrtfinále o bod. Jinak o bod čtvrtfinále uteklo i našim sousedům ze Slovenska. My máme čtvrtfinále jisté, no ale pořád ještě není jisté, na koho narazíme. Co ovšem jisté je, že nad Kanadou vedeme už 2-0. Dominik Kubalík před chvilkou skóroval právě na 2-0. Jinak 2-0 aktuálně vede i Švýcarsko nad Finskem. A pokud bychom počítali teda s tím, že to skončí vítězstvím jak nás, tak taky Švýcarska, tak by to znamenalo, že budeme za Kanadou druzí a tím pádem bychom ve čtvrtfinále narazili na Lotyšsko. Pokud by to nedopadlo, tak bychom hráli s Finskem. No, každopádně, nebudeme předbíhat, ale budeme moc držet palce. Náskok 2-0, super. Takže 2-0 aktuálně Česko Kanada. Jukebox za chvilku frčí dál a já vám všem přeju hezký večer.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Radio Kiss vám hraje songy na přání, je tady úterní večerní jukebox. Díky moc, že posloucháte takhle lehce po půl desáté večer, taky samozřejmě i sleduju, jak vypadá zápas mezi Českem a Kanadou. Stále vedeme 2-0. No a my si dáme další jukeboxovou píseň, jaká pak to bude?
1: Ahoj Vojti, prosím tě, mohl bys mě dneska zahrát k mým narozeninám Don Diablo a Felix Jean, že všem děkuju za krásné přání. A pozdravuji všechny kysáky a tebe do studia. Děkuju moc, zdraví Peťula.
0: Tak Peťulo, dneska narozeniny, 26. Tak to samozřejmě všechno nejlepší.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Už jenom jedna jediná jukeboxová píseň nám zbývá dneska večer. Jukebox už jde do svého finiše. Jinak po 10. večerní se těšte na to nejlepší z dneška. No ale teď už tedy poslední song a ten song vybral Honza na telefonu, který ho zdravím. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj, zdravím tebe do Kissu.
2: Honza už mi prozradil, že aktuálně šlape na kole domů.
3: Jo, jo. Byl jsem s kolegama na takové výšce, máme skoro stovečku a já teď dojíždím domů, takže jsem si chtěl nechat zahrát pěknou písničku.
2: Stovku za dnešek?
3: No.
2: Jo, to je hodně slušný.
3: 80 odpoledne a 20 dopoledne, no.
2: To je hodně dobrý, to je hodně dobrý teda. Ty budeš mít namakaný nohy, co?
3: No, mohlo by to být lepší. Letos to počasí zatím nepřálo, ale teď se to snažíme napravit.
2: Já myslím, že teď bude hodně přát. No. Tak na cestu teda muzika a vybral si stylovku, když jedeš na kole. Bicycle Race, tak chceš jasně to ještě někomu nebo jenom tobě?
3: Jasně, přijem, kdo poslouchá, já to beru studia a ať mají všichni krásný večer.
2: Tak jo, je to tu a měj se, ahoj.
3: Díky moc, ahoj, ahoj všem.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Krásný večer vám všem, takhle pár minut po 22. hodině. I dneska máme nachystáno to nej od 6. raní do 6. večerní a rozdělíme si to hezky do dvou hodin. A ta hodina první bude patřit Romanovi, Míše a Patrikovi. Tak co jste mohli slyšet dneska ráno? Třeba oblíbené rubriky Domysli to, dospívej to a taky Dořekni to.
2: Vítejte u oblíbené rubriky Rádia Kiss. Jdeme na to. Následující hlášky mi poslal posluchač Zdeněk Kopsa a dodal: pokud by se někdy něco z toho použilo, šlo by mi prosím zaslat záznam, protože v práci nemůžeme mít sluchátka. Tak to nemohu poslouchat. A koukám potom až přes YouTube. Takže Zdendo, zdravíme tě přes
3: Ahoj.
2: YouTube.
3: Ahoj.
2: Ahoj, nahráváme to všechno. V průběhu dneška se to dostane na sítě a no a jdeme do toho. Budou to reklamy, budou to seriálové hlášky. Následující hláška, už se nekoukejte do monitoru, bude asi trošku delší.
4: A pojď mi...
2: Hop! Hop. Zase splet, asi až ta příští bude delší.
3: Byl Patrik rychlejší.
4: To bylo výborný. Nebo pojď mi opa, žabak. Něco takového tam bylo taky.
2: Byla to legendární reklama jednoho mobilního operátora. Ale ty pochody myšlenek. Hop, hop. Ale dobrý, Míšo, taky.
4: A pojď mi op.
2: Tady byl jednoznačně rychlejší Patrik.
5: Děkuju.
2: Dostává tedy první bod. Tak jedeme dál.
6: Profi výbava analytika Blichtiče, který inspiroval nejvíce Tiberu.
7: Co děláš?
8: Držím palec. Ester Ledecká, David Pastrňák v reklamě.
3: Ty brďo, tak to bych se nechytla.
8: Teď to jede při hokeji.
2: Teď to jede v každém reklamním bloku, je to jedna sásková kancelář.
3: Ty jo.
2: Uvidíme, počkej.
7: Co děláš?
9: Držím palec.
2: Tady je dobrý, co?
8: Jo, jo,
2: ty
8: jo.
2: Jedeš, Patriku, hezky. A jdeme do třetice.
10: Ty, Ludvo.
8: No?
10: Ty vole.
8: Je.
3: No,
8: okresní
3: metří,
8: přebor.
2: Správně?
3: Ano.
8: Ty, Ludvo, hele. No. Dej to trochu doleva, nebo něco... Tyjo, co tam děláš?
2: Jo, ale nevím, víte, tohle. Je to, používá se to.
8: Ty, Ludvo, hele!
3: No. Není to nějaký...
8: Jo, počkej, není to
3: není,
8: nějak nakřivo?
3: Není to nějak, no, není to nějak...
8: Není to nějak nakřivo?
2: Tady je odpověď.
10: Ty, Ludvo!
8: No?
10: Ty, vole, ty seš hlava.
8: Ty seš hlava! Já jsem blbec.
2: Nejsi, máš dva body. A za chvilku slavné hity.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní trojko. Dospívej to.
2: Dospívej to.
3: Bude se zpívat, to máme rádi.
4: Jo, jo.
3: Budou se sbírat body. Patriku, jedeš zatím výborně. Míša se chytne určitě.
5: Dejme tomu.
3: Jo. Dva body už Patrik má. Děkuju. Uvidíme, jestli je nazbíráte i teď. Takže jako vždycky, 90 česká bonusová, řeknu jedno slovo a vy ho hezky dospíváte. Nemusí to být úplně přesný, ale aby jsme jasně věděli, že víte, o jaký hit se jedná. Takže anglické slovo bass.
5: Bass!
4: Bass up je... to the top, ale to bass up.
5: A nebo love message, víš, tam vykřikovali taky. Bass!
4: Bass! Ne, já bych řekl, že to budou 666, bass up to the top. Protože budou v Mikulově.
5: Jo, jo, jo. Bass up to the top, I like the beat, get ready to run.
3: The bass goes to the boys, super duper fly! Tohle v sobotu v Mikulově pod širým nebem, už se na to moc těšíme. A... teď si dáme moje oblíbené slovo této rubriky, moje oblíbené, když ho zadávám, ne když mi ho řeknete vy, když.
4: Dočekal.
5: Ne.
3: Jo.
5: Ne.
3: Jo.
4: Když máš v chalupě orchestrion.
5: Kdy, no a co může být když?
4: Když nemůžeš, přidej víc.
5: Když nemůžeš, když... přidej víc.
4: Ne, ne, ne, Mikulov, když jsem šel z Hradišťa, no, to bude na Mikulov.
5: Ne, počkej, a bude tam Verona, nemá něco Verona z když?
4: Když
5: se stmívala, já nevím,
4: dva,
5: počkej, když...
4: Jedna.
3: Když nejsi sám, ne.
5: Kde? To je už
4: půl,
5: nejsi sám.
4: Když
5: si pro nás jedou, ne. To ne, už si pro nás jedou.
3: Stop! Už dlouho přemýšlíte.
1: Když mě vzbudí Radio Kiss a vůně kávy.
4: Ano!
3: Protože Verona. Patrik jak, jo, Mikulov, když máš, ne, počkej, když jsi šel z Hradišťa.
4: Šili jste na to moc dobře.
5: Bonusová.
3: Počkej,
5: tam je.
3: Snap chybí, snap,
5: snap
3: chybí.
5: Ne. Mm-hmm. I've got the power! Zkusím.
3: Tak jo, takže jdeme,
5: to
3: jdeme na to.
4: Já.
5: S písničkou jdu jako ptáček.
4: Já mám rád
5: to bys nedal.
4: Víno, já.
5: Já. Je to... nepůjdu spát, nálada stoupá, noc právě začíná.
4: Holky, dobrý.
5: No. Novej song?
4: Ty tam nejsou, ale...
5: to nevadí, to ale je to...
4: ty jsi chtěl říct nějakou nápovědu, Roma, ne? Něco měl asi na jazyku.
5: Já.
3: Ne? Že se to týká těch lednů.
4: Jo. Já. Já. No, já. Horko. Já.
5: Já se peču.
4: Já. Já. Ty tam...
5: No. To nedospíváš.
3: Jako, jestli to nemáš plánu, tak dobře, Patriku.
4: Já na
3: ale bacha, máš před svatbou, jo?
4: Ne, to ne. Já jsem...
3: Takže?
4: Já mám...
3: Takže, Míšo. To jsou holky. Zas máme party a hudba s námi houpá, tohle až kránu končí. Patrik má jeden bod, Veronu jste nedali bohužel, Míša má jeden bod z této rubriky. Bezva práce.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: A to je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Je tady rubrika Domysli to, ve které pokládáme typovací otázky. A uvidíme, jak se s tím Míša s Patrikem tentokrát poradí. Venku je nádherně. A bude se výletit. A proto přichází toto téma. Češi jsou v rámci střední Evropy docela cestovatelský národ. Naopak třeba Francouzi, Španělé a Rumuni mají mnohem větší podíl domácích dovolených. Eurostat uvádí následující. Rumunsko 90% domácích cest. Nechce se jim dál. Jsou spokojení doma, například. Španělé 88%.
3: Tam to má hezky.
2: Ani se nedivím, jo, z vnitrozemí ve velkém vždycky na léto jedou k moři. Francie 85%. Teď oni můžou nahoru někam do Alp, dolů k moři, viď? Taky si užijou úplně všechno. Ale čekej, já jsem totiž nechtěl, abyste viděli jeden podklad, který když si připravím, tak, tak by vám totiž mohlo dojít, o co vlastně půjde. Já, to je Vončo. Tipněte si, Patriku, Míšo, kolik zahraničních cest podnikli Češi za loňský rok. Tedy dovolených a pobytů v zahraničí na 4 a více nocí. Na statistickém úřadě je tento údaj označen jako takzvaná delší cesta, protože se to rozděluje na ty krátké, kdy jedete jenom na jeden den, a nebo kdy jedete na více než 4 noci.
3: A počítá se to, když jede celá rodina, třeba 4 lidi, tak jsou to 4 lidi. Asi jo, ne?
2: Jo, každý jo, zvlášť. Jo. A bacha, jsou lidé, kteří si mohou dopřát vyrazit na zimní dovolenou, na letní dovolenou, a to znamená, že se všechno započítává. Všechny ty cesty, které trvají více než 4 noci.
4: To bude obrovské číslo.
2: No.
3: To bude, protože i firemní určitě, právě, když jedeš někam na týden, třeba na nějakou
4: vždyť
3: služebku.
4: Vždyť si vezmi, jedna z našich moderátorek, Simča Míková, ta je v zahraničí pořád.
3: No, to je
2: pravda. Protože dělá porotkyni cheerleaders.
4: Ano, ano.
2: Létá po celém světě. Jo, děkuju. Tam taková. Technická. Mezi náma technická
4: tečka.
3: Nechme to být. Nějaká nápověda bude.
2: Zaokrouhleme to na 100 tisíce.
4: No, tak to je velký číslo.
2: Takže je to velký číslo a nápověda bude veliká.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
5: od 6 do 10.
6: Good evening!

0: Myslíte si, že Češi cestují víc než před covidem? V roce 2019 to totiž bylo přibližně 5 milionů cest. Tak tipujte, kolik delších zahraničních dovolených podnikli Češi za rok 2025. Chcete si poslechnout posluchače, kteří se na to snaží přijít?
1: Ano, ano, pojďme.
0: Máme tu odpovědi.
2: Tak ne každý na tu dovolenou jezdí, ale pak je zase spousta lidí, kteří jezdí vícekrát za ten rok. Já tipuju 10, 11 milionů.
3: To mi přijde moc.
0: Moc, jo? Dan?
4: Jestli do toho počítáš i kamionáky, tak to tipuju na takových 8 a půl milionu.
0: Říkali jsme 4 a více nocí.
1: Tyjo, pravda, wow.
0: Bacha, Český statistický úřad vychází z metodiky cestovního ruchu, kde se sledují tyto cesty. Za rekreací, návštěvou příbuzných, volným časem, případně klasické služební cesty, ale ne pravidelný výkon zaměstnání, jako je mezinárodní doprava, pendleři, že jo, anebo dlouhodobé pracovní pobyty.
1: To by bylo asi obrovský číslo.
5: No to by bylo.
6: Tak já když jsem dneska znásobil 8 ráno dnešní datum, vynásobil počtem obyvatel v republice, zkrátil na třetinu a řekl, že jezdí na 2 až 3 cesty ročně, tak mě vyšlo 6 milionů zahraničních cest.
0: 2 až 3, jo? No, podívej se, takovej vejsi.
4: Hezky vás zdravím a mě si klidně škrtěte, já jsem nikde nebyl loni.
0: Vejsi nula. Jde nám o rok 2025. Pojďte definitivně říct svůj tip. Pokud se trefíte, zaokrouhlujeme na 100 tisíce, dostanete 7 bodů. Nejvíc by si je zasloužil Patrik, protože ten si na tu sedmičku ještě nesáhl.
5: Já jsem ze začátku typovala hrozně nízký číslo. Ale jak jsi říkal, že před covidem v roce 2019 bylo těch cest zhruba 5 milionů.
0: Ano.
5: Tak si říkám, že po tom covidu ty lidi si museli říct, tyjo, a teď budeme cestovat, že se jim do toho jako chtělo ještě víc.
0: Dobře.
5: Takže jsem si řekla, že by to mohlo být 5 milionů 800 tisíc.
0: Píšu si, a co Patrik?
1: Já jsem si myslel to samý jako Míša, ale pak jsem si říkal, že jsem vlastně asi někde četl, že takový zájem už není jako v předešlých letech. Tím pádem si myslím, že to bude lehce pod 5 milionů, takže já bych řekl, střelím od boku, hele, 4 miliony 800 tisíc.
0: 4 miliony 800. Máme konfety někde?
1: Jo.
5: Já si je vezmu, to bude Patrik.
1: Ty nebudou třeba, řekne, hele.
0: Patrik bude ten.

0: o kterém se dnes bude po celý den nejvíce mluvit. Podle Českého statistického úřadu Češi v roce 2025 podnikli 6,4 milionu delších zahraničních cest. Patriku, v předchozím vstupu si říkal 6,2.
1: Zase.
0: Ty jsi byl tak blízko.
2: To není možný.
0: Ty jsi byl tak blízko.
3: Já po něm hodím tu konfetu.
0: Míšo, bod pro tebe. Ale Patriku, ty jo.
1: Já se prostě zvencnu z toho zase.
0: To skoro dám.
1: Já vím.
4: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Jaké bylo dnešní ráno na Kissu, tak to jsme vám připomněli v minulé hodině a tak v téhle uslyšíte, co dneska řešil Radek s Magdou a taky uslyšíte moudro Michala Kavalčíka a jeho dnešní otázku na vás. Ale to není všechno, taky samozřejmě uslyšíte to nejlepší od 90. let. Tak co tu pro vás máme do půlnoci? Coolio, Maroon 5, Venga Boys, Lubega, DJ Antoine a další.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Jaký nejšílenější nápoj, a to už je možná jedno, zdali to má být v létě, v zimě, na jaře nebo na podzim, co jste kde pili a říkali jste si, oh my god, kdo tohle vymyslel, tak by dostal za to asi Oscara. No.
3: Víš, co to je šakal? Polita piva, polita vína, polita Alpy, polita zelené a polita koli. To je smíkej do omaly. Proč se tomu říká šakal? To je uvidíš ti šavlec.
4: Bylinková becherovka s jablečným sajdrem a trochu z kořice.
5: Tak jako dítě jsem si třeba míchala kolu s mlíkem a občas jsem do toho přidala džus. Jako upřímně, teď si to úplně neumím představit, jako dát. Ale co je jako bomba pití, je šabubo. To je šampaňské, burčák a borovička.
6: V roku 2018 jsem měl takovou uchylku si dávat každé ráno kávu a kokosovou vodku.
2: Máme tady vítěze, snad po svých byste odešli po tomto neuvěřitelném drinku.
7: V jedné vyškovské hospodě mají rum a ocet dohromady, říkají tomu drátěnka. Dobrou chuť.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: moudro dne. Tak se na mě nezlobte, ale takový je život.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Když jsem byl malý, nesnášel jsem účast na svatbách. Všechny ty babičky mě štípaly a říkali, ty budeš další, ty budeš další. Přestali s tím. Až když jsem začal na pohřbech to samé dělat já jim.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Někdo bude nadšen jako kaval, někdo už o něco méně. Ale samozřejmě 100 lidí, 100 chutí, to vůbec nebudeme nikomu čát na nic, ale nicméně Ferrari představilo oficiálně svůj první čistě elektrický supersport. Ferrari má krásný jméno, podle mě za mě to je to jediný, co je krásný na tom. A jmenuje se Lius. Mm-hmm. Jestli to říkám správně, nevím, ale to je celá hezký, to jméno. Jinak pojďme si říct pár parametrů. Stojí, tím začneme.
2: Ano.
1: Tím začneme. Je to necelých 13 milionů korun. To je start, přátelé, za elektrický auto. To ano. Je start. Maximálka je 310 km hodině, tak to je dobrý.
2: To už je no, dobrý,
1: jako,
2: tak,
1: co bychom tady jako v té republice dělali, že jo? No. 310. Ale dobře, teď co mají rádi rychlost, 310 km hodině. Další věc, dojezd. Wow. Za 13 milionů korun na startu
2: ano.
1: Dostanete skvělých 530 km dojezd.
2: To je dobrý.
1: No, to už bych čekal, že normálně bude prostě baterka jako s proměnutím kráva. No, ale evidentně není jako.
2: Evidentně není, ale tak celou republiku projedeš jako na jeden zátah.
1: A teď design. Pokud čekáte klasické Ferrari, přátelé, zapomeňte na to. Mm-hmm. Tohle je úplně něco jiného. Já kdybych to nemělo tady toho koně, tak si myslím, že to je nějaká Čína.
2: Ano.
1: A vůbec jako zadní světla, dejme tomu. Jinak jsem skončil. Jo, a má to 4 dveře, přátelé.
2: Má to 4 dveře, ten design je teda hodně zajímavý. Vlastně mě to vůbec jako, mě se to teda jako upřímně,
1: řekni
2: za mě.
1: To, řekni
2: nelíbí
1: to.
2: Se mi to. Nelíbí se mi to. Je to takový prostě, takový šmoulí zmrzlina prostě. Víš,
1: mě se taky nelíbí. Jako vůbec se mi to nelíbí. A hlavně interiér.
2: Ano.
1: Vypadá úplně jako divně. Mm-hmm. To nemá s Ferrari nic společného. Takže nevím, jestli tam něco dělali ten design po party nebo něco podobného. Přátelé, nevím, za nás dva.
2: Za nás
1: nám se
2: dva.
1: To nelíbí.
2: No, nás dva.
1: Nejde o elektriku, jde o ten design. Je to prostě, já nevím, mně se to fakt nelíbí.
2: Ještě jak jsou to tichý ty elektroauta, tak mě to minule málem přejelo, takže to je taky takový.
1: To je jiná věc, ale nicméně, pokud byste takové Ferrari chtěli vidět, Instagram Radek Hrdina, je to tam i s anketou, jestli se to líbí nebo nelíbí. Za mě ne.
2: Za mě asi taky ne.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

you my heart.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Ladíte Radio Kiss a možná si budete teďka říkat, posluchači milí, že mi asi úplně přeskočilo, jo? Protože informace, kterou vám teďka v tuhletu chvíli sdělím, tak jsem si skutečně nevymyslela. Je to opravdu už takový hodně náhled jako do budoucnosti. Jo? Texaská společnost Colossal Biosciences hlásí přelomový úspěch. Vůbec poprvé v historii úspěšně vylíhla 26 zdravých kuřat, pozor, z kompletně umělých 3D tištěných vajec.
2: Já tomu moc nerozumím, se přiznám.
1: Je to tak, že vlastně...
2: Protože když je to 3D, já jsem kupoval teď klukové přívěšek, tak se nehejbe. No. Takže tyhle kuřata, jak se hejbou, jo?
1: Tyhle ty kuřátka se hejbou, protože ve kterých je vlastně v nich se to embryo dokázalo plně vyvinout díky revoluční skořápce a silikonové membráně napodobující výměnu kyslíku. Tato technologie mění pravidla hry pro projekty na znovu oživení vyhnulých živočichů, proto pod náma ten Jurský park, jo? Protože za chvilku se toho možná fakt dočkáme. Ha.
2: No já jsem nedávno slyšel právě, že zase mají nějakou můru pravěkou a tak dále. Já sice nevím, proč by ji oživovali, jako já myslím, že můry jsou odravný dost i tady v novém věku, na tož, aby jsme měli můru nějakou dávný doby. Jako jo.
1: Proč zrovna můru?
2: No nevím, prostě někde ji našli a jo, že nějaká skamle, ale něco z ní dokážou ještě jako z té skamleniny vytáhnout nebo něco takového podobného. Já si myslím, jako prostě, co bylo, bylo, pojďme dál.
1: Já taky, abych do toho úplně nezasahoval. Podívejte se, jak to dopadlo v těch filmech, jako to nebylo úplně srandé.
2: No, ale zase bylo by to fajn, kdyby tady běhal prostě po nějakém městě T-Rex, ne?
1: Tak já se odstěhuju, ale víš tak.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Vánoc se nezazřetelně blíží, to znamená, že nastává čas pro vaši oblíbenou muziku. Objednávejte ji přes telefon nebo apku. Dobrou noc.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Krásnou středeční noc vám všem, ano už středeční, 27. květen a za mikrofonem Lukáš Bláha, moc vás všechny zdravící a opět vám přející muziku, kterou vy si objednáváte buď skrze mobilní aplikaci, anebo telefonní číslo 210-323-323. Je mi nesmírnou ctí být s vámi, já jsem zvědav, co všechno si dneska objednáváte a objednáte. Teď právě už na zmíněném čísle Mára, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj Máro, tak jakou ty máš noc?
2: Tak já mám noc takovou, že teď jdu domů momentálně. No a jsem docela zklamaný z toho našeho hokeje, no.
1: Ale tak jako byl to sympatický výkon, první dvě třetiny, co si budem povídat. Pak Kanada zařadila trošku jiný rychlostní stupeň a už to bylo zase v těch původních kolejích, no. Uvidíme. Zase já si říkám, Máro, že možná je lepší, že nejdeme na Lotyšsko, protože tam by mohlo dojít k takovému tomu klasickému podcenění. A Finsko ve čtvrtfinále, to je náš celkem oblíbený soupeř, no. Tak uvidíme. Uvidíme, jak to samozřejmě dopadne, no. Budeš se koukat, předpokládám, ve čtvrtek.
2: Jo, jsem práci, ale pustím si to.
1: Je to odpoledne, no, což taky takový, že večer lepší by to bylo, ale 16:20, to je vysílací čas čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji Česko-Finsko. No jo, tak čím si vylepšíme náladu, jakou muzikou, povídej.
2: Hele, tak si to vylepšíme od Schillera muzikou.
1: Jasně.
2: A zahrajeme to pro tebe do studia, a ti do těch šesti uteče.
1: Moc děkuju.
2: Pak dále by to bylo pro ty naše hokejisti, hlavně ať to dají ten čtvrtek s těma finama. No a pro všechny, co jsou v práci, ať jim to uteče do rána, no.
1: A ty už teda pomalu, ale jistě pojedeš zalehnout.
2: Přesně tak, a ještě taková menší dopravní.
1: Určitě.
2: Tady, kdo jedete mezi Terezínem a Doxanama, tak si dávajte bacha a dávám mu úzkrasí do toho auta. Rozsvít si světla, prosím tě. Jedeš bez světel, jo, takže asi rozsvít světla.
1: Ano, to je takový malý detail, když člověk jede v noci, že by si možná mohl i rozsvítit. No tak jo, tak jdeme na Schillera. Já jsem tady od něj našel asi jako pro mě takovou nejoblíbenější věc. Vzhledem k tomu, že už je noc, tak by mělo být ticho, to znamená Uhe. Tak jdeme na to. Máro,
2: tak jo, tak
1: ahoj, dobrou.
2: Ahoj, dobrou.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Kisu si to svištíme středečními nočními jukeboxy. S vámi je Lukáš, no a pojďme se podívat poprvé taky do mobilní aplikace, protože tam nahrál vzkaz Luky.
1: Čau Luky, zdravím do studia a zdravím všechny posluchače, tady tak Lukáš. Můžu poprosit písničku Where Are You od Pufferdorfu, byl by to pak trošku do studia. Pro všechny, kdo má noční směr, tam to uteče do rána a pro naši noční letku. Děkuju.
0: No Luky, já jsem to tam slyšel, jak tam ty stroje jeli vzadu, tak ať vám to pochopitelně utíká. No a doufám, že budete mít náladu si dneska v noci taky udělat tohleto ejchuchu. No a ještě tenhle ten song letí speciálně pro pražskou řepskou Aničku, protože ta v tento čas vyřizuje e-maily. Představte si to, tak milí ostatní spolupracovníci a z jiných firm, neposílejte Aničce tolik těch e-mailů, teď ona to nestíhá, ona taky potřebuje spinkat. Dobrou noc.
2: Kiss. Radio Kiss.
3: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: skvělá nová verze ze začátku milénia od italského projektu Milky, tentokrát v roce 2026, David Guetta.
1: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
0: No a jdeme se sklouznout po ledě, to je jasná věc. I když jsme bojovali, tedy naši hokejisté, tak nakonec prohráli s Kanadou 2-3, což rozhodlo o tom, že v semifinále se objeví i jedno velké překvapení, protože mezi posledních 8 si to o postup mezi nejlepší 4 týmy turnaje rozdají Norsko s Lotyšskem. Kdo by to byl řekl, že právě tihle dva soupeři spolu odehrají zápas čtvrtfinále hokejového šampionátu. Jinak další dvojice taky slibují hodně napínavé souboje. Zámořský, Kanada, USA, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Lotyšsko, o tom už jsme mluvili, no a potom ten náš Finsko, Česko, připomínám, ve čtvrtek 16:20. No a ač se to může zdát, že třeba tenhle turnaj pro nás se nevyvíjí dobře, tak trenér Radim Rulík byl po utkání alespoň spokojený s tím, že jsme zase nastolili takovou jako lepší tvář a hlavně píšeme v podstatě zatím stejný příběh jako v roce 2010, kdy jsme se stali světovými šampiony, protože tehdy jsme taky porazili Švédsko, prohráli jsme s Norskem, poslední zápas skupiny byl s Kanadou, byli jsme třetí ve skupině a ve čtvrtfinále jsme hráli s Finskem, které jsme zdolali po nájezdech. Tak kdyby to dopadlo stejně, asi bychom se nezlobili. Dobrou noc.
1: To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: To zůstává i pro 27. květnovou noc, kdy teď právě v éteru na lince 210 323 323 nám to potvrdí Libor. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Libore, tak jak ty trávíš středeční noc?
2: No, hele, byl jsem na hokeji v hospodě. A teď jsem se vrátil domů.
1: Jo.
2: Okay.
1: A nálada?
2: Ale jo, dobrý to je.
1: Jo,
2: tak nějak optimismus zůstává.
1: Já si taky myslím, jako kluci bojovali, no, tak hold, Kanada je silná, co si budeme povídat. Má tam svoje jako hodně dobrý individuality, který nám asi trošku scházejí, který nám asi trošku jako chybí, ale zase na druhou stranu je potřeba, abychom to nahradili tou týmovostí. No, jsem sám zvědav, Finsko letos na šampionátu taky hodně dobrý, tak uvidíme. Co uslyšíme? Povídej.
2: Uslyšíme určitě hokejovýho skutra.
1: No jo, je to tak. Rok 2010, už jsem o něm taky hovořil, tam jsme se stali mistry světa a právě potom, co jsme přešli ve čtvrtfinále přes Finsko, v semifinále pak přes Švédsko a ve finále, to už byla taková ta sborná, no, best of skoro až. A přesto jsme to dali.
2: Tak, tak.
1: No tak jo, tak si dáme skutříky, pošleme to někomu extra?
2: No určitě, tak jestli můžu poprosit kousek od Znejma do Únanova, hostinec na Besedě.
1: Dobře.
2: Zdeněk, Táňa, Nikča, která se u nás celý večer pěkně starala.
1: To je hodná holka.
2: A pak ještě si můžu poprosit do Oblekovic, na dohled, do práce kolegům. Viktor, Nikča, Móňa, Šárka, Janča a tak.
1: Dobře.
2: A třeba všichni, co
1: no nejví. Jasně, skvělý, tak i tam to hrajeme. Libore, přeju ti pohodovou, klidnou noc, kterou máš před sebou, sladký sny, zase se někde ozve a samozřejmě jdeme nasednout na malou motorku.
2: A ještě, jestli můžu, tak pro tebe a děkuju moc.
1: No za málo,
2: ahoj,
1: děkuju, ahoj.
0: Radio

s vámi středeční noční jukeboxy na Kissu a přesně jak o tom byla písnička od Calvina Harrise, tedy Summer, ano, letní noc je s námi dneska, protože v podstatě venku teploty

0: kolem 20 stupňů, teda nevím, jak to máte u vás, tam, kde nás zrovna ladíte, ale v hlavním městě pocitově dokonce mi to teď ukazuje 24 stupňů, což je velká paráda. No, přes den už to tak parádní není, hlavně pro lidi, kteří samozřejmě hůře snášejí takováto vedra, tak je potřeba se pořádně prolévat těmi správnými nápoji, pochopitelně nealkoholickými ideálně. No a teď jdeme zase za tou správnou muzikou a tu si objednala z mobilní aplikace Saša.
1: Ahojky Luky, prosím tě, zahraj nám tam Kapitán Demo, Zlatíčka, pro všechny, co mají noční, tobě do studia a pro naše hokejisty, ať se jim daří, ať si vezou nějakou hezkou medaili. Děkuju, ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Pojď sem.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop Kiss. Radio Kiss.

0: Před pár vteřinami jedna hodina odbyla, pokud u vás lampa ještě svítila, můžete ovlivnit playlist Kissu, nejdřív ale rozjedeme party, Alex Party.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Kiss. Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Ano, i středeční noc jede ve vašem rytmu, to znamená v rytmu vaší muziky, vašich přání. Za mikrofonem Lukáš, doufám, že máte pohodovou středu. Taky Valdemarům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. No a pro vás všechny dvě varianty, jak se dostat do vysílání, buď nahrát vzkaz do mobilní aplikace, anebo vytočit číslo 210 323 323, podobně jako to udělal Pavel. Ahoj Pavle.
2: Čau, Pavel.
1: Kde pak nás ladíš?
2: Brno.
1: Jak je v Brně momentálně?
2: Dobře.
1: Jo, tak to je skvělý. Tak to je nádhera. Tak Pavle, co ty máš na srdci?
2: Já bych se chtěl seznámit s nějakou holkou. Mně je 48 let.
1: Ano.
2: A holka by měla být od 45 let do 50.
1: Dobře, takže 45 až 50, jo.
2: No.
1: A kde...
2: Telefoní...
1: No, povídej.
2: 607 925 808.
1: Dobře. To je jako možnost, jak se s tebou spojit zkrátka.
2: Ano.
1: Dobře, tak jo. Tak doufám, jo, že se ti to jako vyplatí, tohleto, co jsme dali dohromady teďka do éteru, že se někdo ozve, to znamená ještě jednou připomeň, kolik ti je a kolik, no.
2: Mě je 48 let a holka by měla být od 45 let do 50.
1: Jo, a ideálně někde z okolí Brna teda.
2: Ano.
1: Jo.
2: Telefonní číslo ještě jednou 607 925 828.
1: No tak držím palce, Pavle, samozřejmě.
2: Jo, díky.
1: To je jasná věc.
2: Díky.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Díky, čau.
1: No a jmenovec, taky Pavel mimochodem, tak ten evidentně už svoji lásku našel, jelikož nahrál tenhle vzkaz.
3: Čau, kejkicáci, zdravím hlavně tebe do rádia a všechny řidiče. Ať to utíká, já už jedu domů, už jsem za dvě hodinky doma, takže pohoda. Přitulím se k přítelkyni a bude fajn. Jinak chtěl bych zahrát One Way Ticket pro moji největší lásku a hlavně všem řidičům kolama dolů. Čau, řidič Pavel.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio.

0: Posloucháte středeční noční žubok se nakysnu a s tím, jak se nám venku oteplilo, tak na vás evidentně už dýchlo léto, což nám teď právě potvrdí z mobilní aplikace Míra.
1: Hezké dobré ráno, kysáci. Mohl bych poprosit písničku Léto 2 od Rybičky, Rybiček 48. Děkuju pro všechny kysáky, pro tebe.
0: Děkuju taky, máš je mít, hezkou noc.
2: Radio Kiss.

Za minutu bude půl druhé a na KISu se pojďme podívat taky na dnešní oslavence pro nový už 27. květnový den. Tak ve středu jsou tam v tom kalendáři Valdemarové, všechno nejlepší. A taky den bez strachu, tak vy nemusíte mít žádnou obavu a doufám, že nemáte si objednat nějakou vaši oblíbenou muziku. Už za pár chvil zase buď přes telefon 210 323 323, anebo hlasovky, které posíláte do mobilní aplikace. No a když se dívám na dnešní narozeninové známé osobnosti, tak opravdu dvě české velké legendy, herec, bavič Luděk Sobota, tomu je dneska 83, a rychlobruslařce, trojnásobné olympijské šampionce Martině Sáblíkové 39. No a tento den v roce 1975 přišel na svět v Americe André 3000, neboli André 3000, který byl dokonce magazínem Billboard zařazen do desítky nejlepších raperů. No a to byla polovina dua Outkast, která měla tenhle ten obrovský hit Miss Jackson, a my vám přesně takovéhle kousky, ty nejlepší miléniové, budeme hrát zase v pátek. Tak tohle je parádní vzpomínka. Pěknou noc.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: A už vůbec ne v tento čas, tedy lehce po půl druhé, kdy opět míříme do mobilní aplikace, protože tam si něco žádá David.
2: Čau kysáci, zdravím aktuálně z Evropy, teď jsem se vylodil z Anglie, jsem se vylodil ve Francii, jedu teďka směr Česká republika, opět jsem se vás konečně naladil a všem řidičům kola Madulu a pustám Romana Anděla, prosím tě, si můžu poprosit Lidoveckou třeba, děkuju moc a jak říkám, kola Madulu, mějte se, čau.
1: Ano, já se přidávám s tímhle přáním, klidné cesty šťastných kilometrů. No a vzhledem k tomu, že Romana Lidoveckou jsme si hráli včera, tuším někde zrovna touhle dobou, tak si dáme jeho jinou hitovku a ta pochází o tomhle lahodném nápoji bylinkovém.
0: Lepší než originál. This is the story of Jägermeister.

0: jednu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce! 7-7.
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Noční jukeboxy, to je to, co se line k vašim uším teď právě. No a pojďme se podívat do mobilní aplikace a budeme pokračovat s muzikou z českých Luhů a Hájů, protože právě takovou si přeje Peters.
1: Čau Luke, prosím tě, zahraj mi tam řidičem autobusu od Čap Čap. Bylo by to pro naši flotilu Toyota, pro všechny kysáky, pro tebe a pro nás. Proto, aby jsme měli krásný den, ať nám to jezdí. Díky moc, Peter z Olomouc.
0: No tak já taky držím palce, ať se vám vyhýbají výmoly, no a další podobné nepříjemnosti a hlavně vám všem pohodovou středeční noc.
2: Radio Kiss. Be happy.

se pravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

0: Máme 2 hodiny a jdeme dál v muzice, kterou vykážete 210-323-323 nebo apka. Ať máte skvělou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.